0: I v noci plníme vaše hudební přání. Já jsem Wendy Bronka, budu tady s vámi do 6. raní a za chvíli se někdo z vás určitě dovolá.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Tak jsem slíbila, že se brzy z vás někdo dovolá. Halo, halo, kdo pak je tam?
2: Čau, tady Radek.
1: Radku, já ti přeju krásné ráno. Odkud voláš?
2: Ale jsme na dálnici teďka, jedeme do práce.
1: Do práce, takže to je možná ta, já nevím, horší varianta, ne?
2: No.
1: Ne, rozhod těšíš se, ne?
2: Ale tak jo.
1: Jo, člověk se musí nějak naspídovat. Já si myslím, že to, že ses dovolal, ti určitě zase nakopne. Tak co budem hrát?
2: Ale něco od podlahy.
1: No a co to třeba tak jako může být? Nevím, co máš rád.
2: Já mám rád všechno.
1: Dobře, takže ty to necháváš na mě prostě.
2: Tak já mám na tobě, no.
1: No tak dobře. Tak pro koho to bude? To už mi ale odpovíš.
2: Ale bude to pro moji Peťu, která ještě spí.
1: Ano.
2: A i pro svýho závozníka, který jede se mnou do práce. Mm-hmm. A pro Peťu, že ji strašně moc miluju a že už se těším, až budu zpátky.
1: To je hezký. Já tam asi zapnu nějakou romantiárnu. Proč ne? Tak jo, hele, já ti děkuju, že jsi zavolal, Ráďo, a měj se moc hezky a zase někdy se určitě uslyšíme. Ahoj.
2: Jo, díky moc, taky ahoj, čau.
1: Tak a já jsem tady pilně vybírala, mezi tím, co jsme si povídali, tak jsem tak jako lovila v paměti, co bych asi nechala zahrát, jo. A je to skutečně pomalá věc, krásně romantická, ale myslím, že to je přesně to, co by Ráďa svojí Péti řekl. You are beautiful. A jeho vzkaz byl taky beautiful, takže si to zaslouží.

0: Jukebox. Volej studio 210 323 323 nebo nahraj vzkaz přes apku Rádia Kiss.
1: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Noční Jubox.
1: Kysáci a kysačky, 2:18 k tomu. Tak vypadá aktuální čas, kdy pouštím další vzkaz. Tyjo, to se rýmovalo. No, Luboši, ahoj.
2: Vendy, ty sluníčko, srdíčko naše kysácký. Ahoj, přeji ti krásné úterní ráno. Když jsi zmiňovala ty Zuzanky, že mají dneska svátek, tak já chci aspoň tímhle popřát moji dceři k svátku všechno nejlepší, nejúžasnější a nejfantastičtější. A pokud to půjde, zahraj tam prosím tě moji srdcovku od Lunch Follow Me. Děkuji mnohokrát, a ti to utíká, mě se úžasně a vní kysácký. Ahoj, Luboš. Radio Kiss.

delší goes právě teď za námi. My za chvilku budeme mít 2:30, kysáci, pěkně nám to utíká. No a za chvíli si dáme taky další písničku na přání. Musím říct, že se tady sešlo spousta vzkazů od vás, takže posloucháte a jste tady se mnou, což jsem fakt ráda. Takže moc krát vám děkuju, jsem tady na nočce teda po dlouhé době a v následujících týdnech se ještě několikrát uslyšíme, takže se na to samozřejmě moc těším. Před námi Summer is Crazy, Alexia, no a když už jsme u toho léta, tak někoho z vás možná ještě dovolená čeká. Já se teda přiznám, že já už mám dovolenou za sebou, ale bylo velmi zvláštní přijet z Řecka, kde opravdu jako bylo teplo, do České republiky, kde bylo tepleji, takže je jasný, že opravdu teploměry v České republice jako bourají všechny možné rekordy. Já když jsem dneska jela sem do rádia, což bylo někdy po 11. večer, po 11. večer, je to tak, tak teploměr v autě ukazoval pořád 26 stupňů. Tak se člověk říká, je to vůbec možný? No je to samozřejmě možný. Takže chci jenom říct, nezapomínejte na všechna možná zvířátka a jestli třeba bydlíte někde, kde je příroda, kde máte u baráku, u domu, u bytu nějakou zeleň, nějaký les, tak to udělejte jako já. Vždycky vezmu pár nádob, takových těch, do kterých děláte saláty nebo tohle. Dejte tam vodu, aby i zvířátka volně žijící se fakt měla kde napít. To jen tak jako takovej tip, abychom tu přírodu, abychom na ní taky mysleli v těch vedrech. Je to fakt hrůza. No, my už ale zpátky jdeme samozřejmě k tomu, proč posloucháme Radio Kiss. Rozhodně to nejsou keci, Wendy Vronky, ale je to hudba. Summer is crazy právě teď, jak jsem slíbila. Tak užívejte.

0: Noční Jukebox.
1: Pokračujeme dál ve vašich hudebních přáních, no a není tajemstvím, že nás samozřejmě posloucháte kdekoliv na světě. Díky tomu, že máme kysáckou apku, tak to jde opravdu odkudkoliv. Já jsem si to vyzkoušela nedávno, když jsem byla na dovolené, jak už jsem prozradila, bylo to Řecko, byla to Kréta. A apka Rádia Kiss tam samozřejmě fungovala naprosto v pořádku, stejně jako předtím, když jsem byla za kamarádkou na Majorce, tak i tam jsem teda udělala velkou party s Rádiem Kiss. Takže opravdu můžete si nás pustit kdekoliv, jenom je trošku problém a zjistila jsem, že ty telefony se opravdu na slunku jako strašně rychle zahřívají, takže na to si dávejte pozor, jako ne, že bych na to přišla teď, jo, samozřejmě jsem to věděla. Ale musím říct, že prostě to bylo rychlejší, než jsem si myslela, takže na to dávejte pozor. No a teď už zdravím teda do Rakouska, proto mluvím o tom zahraničí, protože právě z Rakouska nám v apce nechala vzkaz Monika.
2: Ahoj Wendy, hrozně ráda tě slyším a taky zdravím všechny kysáky. Chtěla bych nechat zahrát písničku od Tiesta, písničku Business. Bylo by to pro mě, protože jsem na noční, dneska tady naposled sama, tak ať se to můžu pořádně užít. A taky pro všechny, komu se tahle písnička líbí, kdo je samozřejmě všem řidičům, kamionákům, tobě do studia, ať nám to hezky uteče do rána. Zdraví Moně z Rakouska.
1: Tak jo, my tě, Moni, taky moc zdravíme. Vypadá to, že si to užíváš, že jsi poslední den teda sama na noční. Já teda musím říct, že taky jsem někdy ráda sama, ale tady zrovna ve studiu, když sama jsem, tak musím říct, že přes noc se občas jako i trošku bojím, jo? To tak jako přiznávám. No nic, Tiesto The Business už teď na playlistu Rádia Kiss díky Monice, tak si ho užijte. Let's get down.

0: Hurá do školy!
1: Radio Kiss vás připraví na nový školní rok. Tento týden rozdáváme dárky od Centropenu. Počkejte si na naši výzvu, dovolejte se do Kissu a pokud na soutěžní otázku odpovíte správně, výhra je vaše.
0: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s Kissem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Pomalu se nám blíží třetí hodina raní, to znamená, že se dostáváme do půlky dnešního, ne večera, vlastně noci. Dnešní noci. Halo, halo, kdo pak je tam?
2: Ahoj, Martin u telefonu.
1: Martina, ti přeju krásnou noc. To tak zní zvláštně, že? Ale ty rozhodně nespíš. Co děláš?
2: Ale já jsem akorát přel hranice do Holandska a řídím.
1: Jo, takže řídíš, OK. Takže jsi v práci.
2: Ano, přesně tak. A ty taky?
1: Já taky. Ale myslím, že máme oba dva štěstí, jak ti tak slyším, že nás naše práce baví.
2: Jo, tak v rámci možností ano.
1: Že? No, tak jo, hele. Co budeme hrát?
2: No, zeptám se tě, protože už mě tvoji kolegové párkrát poslali jako s tím někam, ale jo. Já bych si hrozně přál zahrát jednu takovou krásnou, všemi oblíbenou písničku od Mariah Carey.
1: Mariah Carey, počkej, ty chceš zahrát už vánoční?
2: Jasně, víš, to je za chvilku.
1: Hele, já ti to splním. Zaprvé neumím moc lidi posílat do háje, jo? To je jedna věc. A druhá věc je ta, a to já přiznám nahlas, já tu písničku miluju, takže...
2: No, vidíš, Marie, to jsi můj člověk.
1: Pro koho to bude?
2: Hele, pro všechny dobrý lidi.
1: Tak jo, takže pro nás dva? Super, Marťo, tak jo, moc ráda jsem tě slyšela, ty jo, tak já jsem málem už tady usínala, tak s tebou jsem zase plná energie, skvělý.
2: Mám to stejně.
1: Ah, díky. Tak jo, šťastné kilometry ti přeju samozřejmě, no a pojďme si teda tu Mariu užít, jo?
2: Já ti děkuji, měj hezký zbytek noci.
1: Taky, ahoj.
2: Ahoj.

0: pokračujeme písničkami na přání. Já jsem Wendy a budu tady s vámi do 6. raní a těším se na to, co budeme všechno ještě hrát.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy. I see you.

0: Vánoční jukebox.
1: Jukebox. Tak jsme se ocitli na Ibize, alespoň s tímhle songem, který teď dozněl. Kde se ocitneme teď? To bude zřejmě rubrika Lepší než originál, která je u vás velmi oblíbená. To jsme samozřejmě tady na Kisu rádi. Ona taková jako příprava na každý tenhle pořad a tohle zpívání vůbec není jednoduchá. Jo, my to totiž všichni, kdo už jsme se účastnili takového zpívání, bereme strašně poctivě. A někteří z nás, já teda nevýjímaje, jsme z toho vždycky strašně nervózní, protože samozřejmě chceme, aby to bylo co nejlepší. A není to ani tak o tom, abychom měli co největší procenta a byli lepší než originál, jde spíš o to, abychom vás samozřejmě nesklamali, jak ve výběru té písně, tak v tom, jak ji teda jako zaspíváme. No, koho si vybírá Honza?
2: Ahoj, Kivendy, poprosil bych chtěl zahrát z rubriky Lepší než originál od Romana Anděla Everybody nebo Uliveckou, výběr samozřejmě nechám na tebe. Bude to pro všechny kysáky, pro všechny pracanty, tobě do studia a pro kolegy ve Škoda Auto ve Vrchlabí směnace. Díky, měj se hezky, ahoj.
1: Honzo, tak já jsem nakonec vybrala, hele, to, co si první řekl, to beru, že platí. Je tady song Everybody, samozřejmě v originále DJ Bobo, no ale v lepší než originál je to náš Roman Anděl. News

0: Jukebox. NSYNC dozněli na rádiu Kiss a je samozřejmě čas opět se podívat na náš telefon. 210-323-323 a tady už to zvoní, tak jdeme na to. Halo, kdo pak je tam? Slyšíme se.
1: Ahoj, ano, ano.
0: Kdo je tam?
1: Honza, ahoj.
0: Honzo, já ti přeju krásné ráno, tak prozraď, jsi v práci?
1: Práci za volantem.
0: Práci za volantem, ok. Ještě dlouhá cesta před tebou?
1: No, nějakých 550 kilometrů.
0: Já jsem tady mluvila o dovolených, co dovča. Už je za
1: no,
0: tebou?
1: No, konečně v pátek. Odjíždíme do Chorvatska, takže...
0: Super.
1: Takže balíme a připravujeme.
0: Skvělý. A jak dlouho budete v Chorvatsku?
1: Do neděle, do 23.
0: Jo, tak to bude krásný, hele, užijte si to moc. Co budeme hrát teď aktuálně?
1: Já bych chtěl od Rybiči 48 let a tu jedničku.
0: Dobře, to zahraju ráda, jakože všechno hraju ráda, ale zrovna tohle od Rybiček mám hodně ráda. Pro koho to bude?
1: Pro všechny kysáky a pro všechny fajn lidi.
0: Super.
1: Aby se lidi nestresovali a takhle celkově.
0: Ty jo, no to se lehce říká, viď?
1: No, ale to v tom už je to horší. Že
0: no jo,
1: nebrat
0: no.
1: Do toho všechno.
0: Právě, ale hele, někdy je lepší se na chviličku zastavit, pořádně se nadechnout.
1: To si říkám furt,
0: no.
1: Říkám furt, ale prostě je to takový, všechno narychlo, no, všechno rychlej život.
0: Jo.
1: Dvě děti, prázdniny ve školy, takže to je takový.
0: Je to náročný. Tak hlavně, že máte teda tu dovču, hele, tu si užijte. Hlavně se v pořádku vraťte, no a já ti posílám song, který si vybral. Měj se, Honzo, ahoj.

Kysáci a kysačky, pokračujeme v nočních juboxech. Máme 3 hodiny, k tomu 23 minut a já tady zrovna čtu článek, že přibývá lidí, kteří se popálí v takovýchhle horkých dnech, protože prostě chodí na boso a dostanou se do kontaktu s rozpálenými venkovními povrchy. Jo. Tak říkám si, mě by snad možná teda ani nenapadlo v takovémhle vedru se zout a jít po rozpáleném chodníku na boso, ale kdyby náhodou jste teda měli tyhle choutky, tak to okamžitě zavrhněte. Nic takového nedělejte, protože ta vedra, která venku stále máme, neustupují a dávejte samozřejmě pozor i na domácí mazlíčky, ani pro ně to není jednoduché, jo? Takže rozpálený asfalt pro jejich ťapky nic moc. Erasure, Love to Hate You už teď na rádiu Kiss a užívejte hezkou noc.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Samozřejmě píšete, samozřejmě voláte, samozřejmě necháváte vzkazy. To je moc dobře, kysáci, díky moc, že tu noc tady se mnou trávíte. A nejen se mnou, ale samozřejmě každý večer s Vojtou. A potom s nočními moderátory vždy od půlnoci až do té 6. hodiny raní. No a co budeme hrát teď? Ahoj!
2: Ahoj Wendy, dobrý večer všem, nebo dobré ráno. Kysáci chcou vždycky něco nadupaného tady v tuhle tu hodinu, ale bylo by možné dneska zahrát Frankie Goes to Hollywood pro všechny a i pro tebe. Díky moc.
1: Hele, zrelaxujeme se, ale podle mixu z roku 2009, ať to aspoň trošku rozproudíme, jo. A nadupaného, hele, měli jsme tady dneska i Mariah Carey, s jejím vánočním hitem a Moniku to vyloženě pobavilo.
3: Tak teď jste mě pobavili, já tady se koupil ve vlastním potu, mám tady asi 32 stupňů na hale. Vypustíte písničku vánoční od Mariah Carey. Jako děkuju, pobavili jste mě, přeju hezký večer, Moně z Rakouska.
1: Tak co mám dělat, když si to posluchači přejou, tak to zahraju.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Tak, noční juboxy pokračují a já jsem tady dvakrát ztratila partu lidí, kteří chtěli zahrát něco pro nějakou blondětou kočku, jo. A tak jsem si říkala, že jim dám šanci. A pánové, jestli mě ještě slyšíte, tak prosím vás, zavolejte. Teď tady do éteru Rádia Kiss 210-323-323. Možná už se na to vykašlete, protože to dvakrát padlo. Ale slyšela jsem, že chcete zahrát skútry. Nejdřív jsem říkala, že úplně jako ne, protože už jsem je hrála. Ale pak jsem si to rozmyslela, respektive slyšela jsem tam přání Hyper. A jako zvoní mi to tady, já to zkusím, jestli to jsou oni, jo. Halo, halo, kdo pak je tam?
2: No ahoj.
1: Je to parta kluků, kteří chtějí zahrát něco pro blondětou kočku?
2: Jasně.
1: Fakt? Hej, tak to je skvělý, tak to je perfektní. Doufám, že se to nestratí, ale myslím si, že ne. Takže, mám tady skútry, mám Hyper. Co tam je za parta lidí, co děláte?
2: No, máme tady takový pití pivo, tomu říkáme.
1: OK, takže prostě chlastáte.
2: Jo.
1: Já nemám problém, dojde tady říct, jak to je. V pořádku.
2: Jasně, jo.
1: No tak jasně, hele, tak v pohodě.
2: Kačka, doktor, Pavel.
1: Mm-hmm. Takže sama...
2: A ostatní už chrápou.
1: Dobře, tak ti trošku trhají partu. Každopádně neuslyší teda váš vzkaz. Pro koho to teda bude, tak mi to prozrať.
2: No pro všechny tady lidi z Jemnice. Pro Kačenku, blondětou.
1: Tak to je ta
2: Pavla,
1: blondýna,
2: Kjavera.
1: Ok. Tak jo. Super, tak jsem ráda, že jsme se znovu spojili, že nám to tentokrát nekleslo.
2: No, díky moc.
1: A vám přeju, hele, pijte opatrně, jo?
2: No, tak my jo. Pijeme s mírou.
1: No jasně.
3: A děkujeme moc.
1: Mějte
2: a
1: se.
2: A žádný tady není.
1: Mějte se krásně, ahoj, ahoj.
2: Jo, díky,
1: ahoj.
2: Serus. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something.

hyper, hyper.

0: Noční Jubox.
1: Ještě jednu písničku na přání Kysáce stihneme. Ještě mi tady zůstal jeden vzkaz díky naší apce Rádia Kys. Tak co budeme hrát?
2: Ahoj Wendy, poprosil bych tě zahrát Juice Viga. Bylo by to pro mýho tačku Míru, pro mý dva brášky, Merdu a Kubu, pro kamarády Slávu Horáka, Jiřího Vetra, Debrna, Dominika, pro Páju Zoláku, pro Stanleyho, pro Kajdu, pro Tomáše Kautskýho, pro Užvaného Valenťáka, pro Pepika Hamplika a pro další celou noční letku FCC Regios, taky pro tebe, pro všechny kysáky, ať se nám dobře jezdí, všichni dobře dojedem a pro moje holky s malým a s manželkou, co doma spějí. Díky, Marcelino.
1: Marcelino, klobouk dolů, obdivuju tu tvoji výřečnost. Samozřejmě, že nahrad vzkaz do naší apky není neomezené. Ten čas tam je, tuším, do jedné minuty. A ty ses vešel a nejen to, ty si vyjmenoval prostě podle mě tak 4 fotbalová mužstva. Úžasný, že to takhle spatra dáváš, nebo to možná máš někde napsaný, ale pochybuju teda. Takže klobouček, jo? Posílám song, který se spřál, samozřejmě doufám, že potěší a nám se blíží 4. hodina raní.

0: Juicy Wiggle. Yeah, baby.
1: Vlastně jsme zakončili třetí hodinu raní, teď už jdeme do té čtvrté, no ještě dvě hodinky tady spolu pobudeme. Já jsem Wendy a jdeme na písničky.
2: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
1: Be happy.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Tohle byly na Radio Kiss Magic a vy žádné kouzlo nepotřebujete, abyste se dovolali nebo dostali sem k nám do Jukeboxu. Stačí k tomu apka Radio Kiss nahrát vzkaz a doufat, že se dostanete do éteru. Já se samozřejmě snažím, abych vybrala vás co nejvíc, ale někdy je vás prostě moc a do té hodinky se to samozřejmě nevejde. To doufám, chápete? Teď už ale zdravím Míru, ahoj.
2: Dobré ráno, Wendy, prosím, zahraj mi tam Linkin Park nám pro všechny kysáky, hlavně tobě do studia, pekaře pro tu naši noční letku. Čauky, Míra z Olomouce.
1: Tady už jsou Linkini. Samozřejmě, no, doufám, že se vám budou líbit. Dlouho jsem je tady na Radio Kiss neslyšela, ale samozřejmě do éteru rozhodně i tahle kapela patří. Ačkoliv je trošku rockovější, než jsme zvyklí, ale to nevadí. Věřím, že uděláme radost i vám rockovějším dušičkám.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Kysáci a kysačky, krásné ráno, máme 17 minut po 16:15 raní. Někdo z vás možná právě teď vstal, tak krásné ráno. Hele, vstáváte do úterý s datem 11. srpna, Zuzanky mají svátek a někdo bude taky teď rád, protože pustím vzkaz od Vicky. A já musím přiznat, že tenhle vzkaz mi nepřišel jenom jednou, přišel mi několikrát. To znamená, že Vicky na něm asi jako hodně záleží a já se vůbec nedivím. Protože až uslyšíte jeho znění, tak pochopíte, proč ho nahrála víckrát. Opravdu chtěla, aby totiž zazněl v éteru. Tak pozor na to, pouštím teď.
2: Hello, zdravím všetkých, chcela by som poprosiť Lenných rodičov, ktorí počúvajú Radio Kiss, aby ju pustili v piatok na party. Preto by som im chcela dať zahrať pesničku Be My Lover od Lavuš. S pozdravom, Paťa, Viki, ahojte.
1: Tak tomu říkám pecka. Normálne kámoši přes éter Radia Kiss prosí rodiče svý kámošky, aby ji pustili v pátek na party. Docela by mě zajímalo, jak tenhle příběh skončí a jestli skončí dobře a na party se půjde, jo? Takže doufám, Vicky a Páťo, že vám to vyjde a tady už Labuš, které snad obměkčí srdce rodičů vaší kamarádky.

Gun Song, který opravdu je skvělý, je právě teď za námi na rádiu Kiss, ale oni jsou všechny songy samozřejmě na Kissu skvělé. A o to víc nás baví, že ty skvělý songy chcete zahrát vy díky jukeboxům, ať už večer, kdy je řídí Vojta Sklenář, nebo v noci, kdy jste tady pokaždý s nějakým jiným moderátorem a samozřejmě tihle moderátoři tady v noci plní vaše hudební přání. No a my vám vaše přání plníme třeba i na našem Kiss Shopu. Když se podíváte na webovky kiss.cz, tak tam v červený liště najdete Kiss Shop, tak se tak dívám, že opravdu jako máme tam moc hezký věci. Moc hezký, hodí se na každou příležitost, ať už chcete nějaký hezký crop top nebo hezkou kšiltovku, ale mnozí z vás mi dneska, když jsme se tady povídali, prozradili, že vás dovolená vlastně ještě čeká. A to znamená, že by se vám rozhodně mohla hodit, a ta se mi teda strašně líbí, Kiss osuška. Jo, má nový design a je fakt hezká. Takže budete na pláži nepřehlédnutelní a rozhodně dáte všem najevo, že posloucháte to nejlepší rádio, že jo, pod sluncem. Takže Kiss osušku určitě nezapomeňte na dovolenou vzít sebou. Když už jsme u těch dovolených, kdo má po dovolené, je naše ranní trojka, kterou už za pár hodin, hodinka a půl už jenom, uslyšíte v éteru rádia Kiss, ti se z dovolené vrátili, tak se na Romana, Míšu, Patrika určitě těšíte i dneska, protože poprvé po dovolené jste je slyšeli právě včera, v pondělí ráno. No, teď už mám tady nachystány East 17, trošičku zpomalíme, ale jenom na začátku, ono to pak jako naštěstí zrychlí, ale uvidíme, jestli nezrychlíme i díky vašemu výběru, protože pokračují noční jukeboxy.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: 4 hodiny 37 minut, takový je čas zprávy teď na hodinách a Wendy vás zdraví z éteru Rádia Kiss. Tak před námi hodinka a půl, kdy ještě budeme samozřejmě plnit vaše hudební přání. A teď už zdravím Petru, která mě normálně dohnala k tomu, že se tady červenám.
2: Ahoj Wendy, prosím zahraj pro moji dceru Zuzánku, která má dneska svátek. Kate Tracy, Life is too short. Bude moc šťastná, když ji to zahraje ta nejlepší moderátorka z Rádia Kiss. Díky, Petra.
1: Normálně jsem se opravdu začala červenat. Peťko, já ti samozřejmě strašně moc děkuju. Moc si toho vážím. Tvojí Zuzance přeju všechno nejlepší a vlastně všem Zuzánkám, které ještě moje přání dneska neslyšely, protože já vám přála někdy kolem 2. hodiny raní a možná, že vstáváte až teď. Tak Zuzánky, užijte si dnešní den, je jen a jen váš, alespoň co se kalendáře týká, tak doufám, že vám někdo dneska udělá radost. Life is too short.

0: takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss? Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Ladíte Radio Kiss, roční jukeboxy a samozřejmě vy to moc dobře víte, když zazní telefonní číslo 210 323 323, tak to znamená, že voláte a to je dobře, protože tady se to opět rozezvonilo. Halo, halo, kdo se dovolal právě teď?
2: Ahoj Bendy, tady Ála.
1: Halo, já ti přeju krásné ráno, tak co, v práci?
2: V práci a přemýšlím o všem. O životě.
1: O životě přemýšlíš, no tak doufám, že se jako toho moc nezapotila.
2: Hele, já teďko prožívám těžký období, lebo mi umírá maminka v nemocnici.
1: Ale to mě moc mrzí. No tak doufám, že ti udělám radost alespoň písničkou, teda co si vybereš?
2: Hele, bylo by to, jestli by si teda mohla odholek s náma.
1: Samozřejmě, už to tam dávám.
2: Mají to tam pustěno a nakolik má dneska svátek, tak aspoň tímhle tím způsobem
1: jo.
2: Se mi to chtěla nějak vyjádřit a než to má to nerychle za sebou, jo.
1: Držím palce, prosím tě, a určitě, až tady zase budu, jo, tak se ozvi a dej mi vědět. Budu moc ráda, když mi řekneš, jak to dopadlo a
2: no,
1: když pokecáme.
2: Ale Bendy, už to není dobrý, my už počítáme hodiny, minuty.
1: Jasně.
2: To je zákerná.
1: No, tak prosím tě, držte se všichni a posílám teda song od holek. Tak jo, alo, měj se, papa.

0: Kysáci, zdraví vás Vendy, ještě hodinku tady spolu budeme v éteru, abych plnila vaše hudební přání.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Co? Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: Právě na Radio Kiss dozněl song Moving to the Sound, řekla bych number one právě teď na sociálních sítích. Spousta lidí na něj tancuje na Instagramu, Facebooku. Je to velmi úspěšný song, tak jsem ráda, že samozřejmě nesmí chybět ani v playlistu Radio Kiss. Tak... Já už teď zdravím Honzíka, který zjevně by raději byl úplně někde jinde, než tam, kde je. To znamená, je v práci a myslím si, že by byl radši ještě v posteli.
2: Ahoj, zahraj teďka nějakou letní vyplavačku všem řidičům na českých cestách, kteří musí několik hodin jet z bodu A do bodu B. Nechce se jim a radši by byli někde v posteli.
1: Ach jo, věřím ti to, že by si nejradši lehnul. Tak hele, ono to uteče, jo? Hlavně s rádiem Kiss to 100% uteče, jo? Ještě se i nasměješ, za chvilku to bude ranní trojka, to bude pecka. No, co budeme hrát, to už nechávám samozřejmě na vás, kysáci, respektive na Milanovi. Ahoj.
3: Ahoj Wendy, tady je Milan. Prosím tě o zahrání Fun Factory Pain. Bylo by to pro tu nejkrásnější blondinu a to je pro tebe.
1: O, děkuji.
3: Pro všechny kysáky, které teďka poslouchají. A poslám speciální pozdrav do Zlatých hor v Jeseníkách. Takže nejkrásnější blondinko, je to pro tebe a ahoj, Milan.
1: Ahoj.

0: hrajeme na přání, Wendy je s vámi, máme 5 hodin po 18. Máme 18 minut po 5. hodině. To znamená, kysáci, že jsem už zdravá jít do postýlky. Vypadá to tak, že dneska po vysílání si opravdu půjdu lehnout, ale přiznám se vám, že vždycky, když to tady skončí, já sednu do auta a dojedu domů, tak to skončí. Prostě nechce se mi spát a nechci prospat krásný den, který asi dneska určitě bude. Takže uvidíme, jak to dopadne. Každopádně vím, jak asi dopadne tenhle jukebox, teď aktuální, protože mám tady pozdravení od Kosti, kterého taky moc zdravím. Ahoj!
1: Dobré ráno, Wendy. Prosím tě, zahrala bys mi pro moji šmolinku písničku Espresso Macchiato. Právě je na cestě do práce, já už jedu od 3. No a je to hlavně pro ní, jelikož máme takové hektické období stěhování, první školní rok pro našeho syna a tak dále a tak dále. Kostěm.
0: Tak ať tady tohle hektické období zvládnete, třeba díky tomu, co právě teď chceš nechat zahrát, protože to možná potřebuju i já. Chce to kávičku, něco dobrého k tomu, třeba kroasánek, tak jestli zrovna snídáte, tak dobrou chuť a užijte si to s Tommy Cashem.

0: Kisparáda. Kisparáda. Kisparáda. Hlasuj pro nové hity Kisparády Rádia Kiss.
1: www.kiss.cz
0: Kisparáda. Kisparádu s DJem Baselikrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu.
2: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: Kysáci a kysačky, ať už nás posloucháte cestou do práce, nebo možná teď i z práce, díky moc za to, že ladíte a že pořád necháváte vzkazy a chcete samozřejmě nechat zahrát něco na přání. Já v tuto chvíli zdravím i Jirku, ahoj.
1: Dobré ráno, ahoj, já tě zdravím, prosím tě, mohla by zahrát Chemical Brothers Go pro všechny řidiče, pro všechny, kteří jsou na cestách, kdo jsou hore a pro moju rodinu, která ještě spinká. Děkuju, Jiří, ahoj.
0: Ti se mají, že můžou být ještě v peřinách. Škoda, že neuslyšeli tvůj vzkaz, ale tím to určitě vyřídíš, že jsi jim nechala zahrát tuhle super písničku, takže jdeme na Chemical Brothers a jejich Go.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Maroon 5 nám dozněli a tady s tím zase nějaké jsou mají Maroon 5 společného to, že my pětku pořád ještě máme v čase, který teď vidíte na hodinách. 5 hodin 42 minut k tomu a já v tuto chvíli zdravím Kamila, ahoj.
2: Čauky.
1: Kamile, ty jsi v autě, my to slyšíme samozřejmě, tak prozradíš nám, kde se teď jako nacházíš?
2: Teď jsem okolí Vyškova a prčím směrem na Ostravu.
1: No tak to je skvělý. Tak prosím tě, můžeš, až budeš u Ostravy, tam pořádně zamávat. Já jako Ostravačka, víš.
2: Určitě
1: já zaproubím, neboj. No to super, musíš, abys někoho nevyděsil. Každopádně mě si nevyděsil tím, co jsi vybral, to se mi moc líbí, tak prozraď, co budeme hrát?
2: Dáme si Groove Coverage, písničku tu jsme vybrali spolu.
1: Já jsem ji vybrala.
2: Nebo ty jsi vybrala,
1: ty jsi mi to dovolil a já jsem vybrala song God is a Girl, protože v překladu to znamená, že Bůh je žena. Tak co se asi dalo čekat, viď? No, tak, ale už samozřejmě za tebe neprozradím, pro koho to bude, komu to pošlem?
2: Ale určitě pro všechny kysáky, kdo už je v tu hodinu hůru, pro kolegy z práce, z Linde, kdo jezdí, kolega ten určitě bude vidět, ten jede za mnou někde.
1: Dobře, tak ho zdravíme taky.
2: A pro všechny fajn lidičky a všechny, kdo mě znají.
1: Tak super, já ti děkuju za tohle hezké přání a samozřejmě přeju ti šťastnou cestu a hlavně, Kamile, jak pojedeš na dovolenou, přestože bude pracovní, jak jsi mi prozradil, užij si, jo?
2: Jo, děkuju.
1: Ale aspoň trošku se odpočiň. Tak jo, ahoj, papa, měj se.
2: Ahoj.
1: Čau. Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Kysáci a drahé kysačky, ještě než se rozloučíme, tak samozřejmě někomu naposledy splníme to poslední hudební přání v rámci nočních jukeboxů. Tak halo, kdo pak je tam?
2: Ahoj, tady Jirka.
1: Jirko, já ti přeju krásné ráno, taky se tě zeptám, obvykle, hele, jedeš do práce nebo už z práce?
2: Do práce.
1: Jo, tak v pořádku. Doufám, že jsi se hezky vyspal a vstal tou pravou nohou teda dneska.
2: No, co to?
1: Tak počkej. Ty by si na detektoru lži neobstal.
2: Bohužel je to tak. Ne?
1: No, tak radši mi řekni, co budeme hrát, hele, to je jistější.
2: Hele, od 666 Paradox.
1: Ježiš, skvělý, to jsem neslyšela strašně dlouho, mám hrozně ráda. Super, tak jo, a pro koho to bude?
2: Pro všechny, co jedou do práce, z práce, pro tebe do rádia a tak dále.
1: Děkuju moc. Tak tohle je vlastně poslední song na přání, který si ještě ty stihl. Tak ti gratuluju, hele, doufám, že ti to zlepšilo náladu.
2: No, hned se to bude řídit.
1: Že? No, tak jo. Hele, měj se krásně, díky, že jsi zavolal a přeju ti hezký den, ahoj.
2: Tak jo, díky, ahoj.
1: Taky sáci, v tuto chvíli před náma 3 6, ale potom před náma 3 1, a to je Roman, Míša a Patrik. Máte se rozhodně na co těšit a já se s váma loučím. Díky, že jste tady se mnou byli. Ahoj! Yo.

0: KIS počasí.
1: Dnes se budeme užívat slunečné počasí. Zpočátku bude polojasno až skoro jasno. Postupně se bude dále vyjasňovat. Teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Letní prázdniny máme v Česku od začátku července do konce srpna už více než 100 let. Ministr Robert Plaga, který má v současné vládě školství na starosti, ale přemýšlí, jestli má takový systém i v dnešní době smysl. Uvedl to na sociálních sítích. Reakcí se pod jeho příspěvkem sešly tisíce. Velká část diskutujících byla názoru, že by prázdniny měly zůstat tak, jak jsou. Kolumbii v pondělí postihlo zemětřesení o síle až 7,4 stupně, které pocítili i lidé v Ekvádoru a Panamě. Epicentrum se nacházelo v provincii Choco na pobřeží Tichého oceánu. Zemětřesení si vyžádalo nejméně 111 životů a množství zraněných. Cítit bylo až v hlavním městě Bogotě. A teď zpátky domů.
2: V centru Žatce se bude opět natáčet. Rada města schválila nájem pozemku na Chelčického náměstí a v ulicích Jiráskova, Dlouhá, Nádražní schody a Poděbradova. Filmaři se v těchto lokalitách chystají natáčet od 18. do 28. srpna scény do televizního projektu Birdwatcher.
1: Sport. Útočník Sparty Jan Kuchta odchází na roční hostování do Legie Varšava. Polský tým má ve smlouvě lehce dosažitelné podmínky obce a při jejich splnění se stane automaticky jeho hráčem. S vysokou pravděpodobností se tak 29-letý reprezentační útočník na Letnou už nevrátí. A po zprávách začíná úterní ranní KIS.
3: Je slyšet Peltanojci. Tady.
4: Peltanojci vyspané.
3: Co din hojc?
5: Tady je.
3: Anděl taky.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
6: Be happy.

0: kysáci. Wendy Vronka s vámi byla od půlnoci až do 6 do rána. Teď jí zdravíme na cestu, možná do postele, zaslouženě. A je tu s vámi ranní trojka. Ptám se na začátek, začneme něčím veselým nebo jednou velkou tragédií?
1: Já bych to otočil, vždycky začínáme z vesela, tak pojďme hned do tragédie.
2: Souhlasím, já bych taky šla do tragédie.
0: To jsem trošku nečekal.
2: Bude to takový sluníčkový, dobré ráno, pojďme.
1: Pojďme se potrápit hned
0: oslavíme, ale dobře, tak jdeme na to. Na Šumavě se strhla neobvyklá bitka. Dva cyklisté upozorňovali několik sběračů borůvek, že jsou v klidovém území a že tam nemají co dělat. Do sporu se ale zapletlo až 8 lidí a ve finále vzduchem létaly facky a kyblíky.
3: Děláš machra? Co děláš machra? Kde jsi? Kdo jsi? Myslíš, že já jsem nějaký hňup, ty hňupe?
2: Takže to klidový území nedodržel ve finále ani jeden.
1: Takže nebyly fialový jenom moncle, ale všechno.
0: Tak to řekl dobře.
2: Jenom borůvky.
0: Jenomže víte, co je nejhorší? Nakonec se ukázalo, že jsou sběrači na správném místě, kde se na borůvky chodit může.
2: Ajajajajaj.
1: Chudáci cyklisti.
0: To by mě zajímalo, jestli to potom ty týpci, kteří to dobře mohli myslet správně, jako sem nechoďte, je to Šumava, národní park, jo, borůvky, víme, ale to se sbírá jinde. Jestli to potom uznali, že se spletli.
2: Je otázkou, jak ty sběrači těch borůvek zareagovali. Protože kdyby za nima ty cyklisti přišli a řekli, dobrý den, víte, že tady nemáte sbírat, je to klidové území. A když by oni řekli, ne, my jsme si to hledali a tady můžeme. Tak to je něco jiného, ale kdyby řekli, starej se o sebe, ty balíku.
0: A to je dost možný, no, jo.
1: Kdo vyhrál?
0: To nevíš.
4: Roman, Míša, Patrik. Od 6 do 10. Rengis.

0: chvíli bych navrhoval z těch šumavských hor se přesunout do těch mnohem vyšších, až na Aljašku. Možná jste o tom četli, možná ne. Zuckerbergova superjachta neposkytla na Aljašce pomoc uvázlému plavidlu, jo? Opravdu mega jachta, i teda viděl první v životě, když jsem si o tom něco málo čet. Klobouk dolů, ježiš, to by byl život na takový jachtě.
1: No
0: to
1: jo.
0: By byla kiss party, kysáci.
2: Nádhera.
1: Pokud člověk netrpí mořskou nemocí.
0: Ano. Teď je otázkou, k čemu tam opravdu došlo, nedošlo, proč se to stalo, že nechtěli pomoct, z jakých důvodů a tak dále. Ale shodou okolností, kysáci, my teď na Aljašce máme naše přátele. Je tam prý dohromady 14 Čechů, kteří nás teď poslouchají a mají tam 8 hodin večer. A pokud by oni měli být buď na té superjachtě, nebo na tom uvázlém plavidlu, 100% jsou na tom plavidlu, protože podle toho, jak mluvili, my je před chvilkou slyšeli, tak ty jsou na nějaký kocápce teď normálně.
2: Nazdar kluci, my tady máme 8 večer.
1: Trošku se to tady houpe.
0: Zuckerberg, Zuckerberg, přijď, přijď s jachtou, mayday, mayday.
1: Tak jakkoliv tam teď musí mít tak stupňů.
0: Hele, tě, posílal nám Míra a Vláďu a všechny zdravíme fotky, viděl jsi je?
2: Ano, spousta sněhu, spousta sněhu.
0: Já, ty jo, my tady 30 stupňů celé.
1: Já jsem se koukala na rekordní teploty, které kdy byly naměřené na Aljašce.
0: Ano.
1: Nejnižší teploty.

0: 8, celý 8.
1: Heleď, ale zase klukům chutná, co si budem povídat. A je to dobře, je s nima sranda. Takovej namražený jegr tam, viď? To je raz doma,
2: to je hned.
1: Tam strčíš flašku do sněhu a je to. Takže kamarádi, těšíme se na vás. Přijedou totiž samozřejmě do Lokte na 90s party, která bude už na konci tohoto srpna. Na Kisu budeme ve velkém rozdávat i vstupenky, ale hlavně, co je důležité říci, vstupenky teď v prodeji jsou, věřím tomu, že budou i na místě. Radši si je zajistěte, protože věříme, že počasí opět vyjde a budou vás tam tisíce. Jako vždycky. No a Patriku, ano. Našel si pro kamarády na Aljašku, teď to laděj.
2: Takhle.
1: Nějakou písničku.
2: Našel, jmenuje se to Aljaška, byla to velmi rychlá akce, rychle jsem to sehnal, rychle jsem to poslal do počítače, absolutně nevím, co to je, ale znělo to country.

0: Jak jsme říkali, Zuckerbergova jachta odmítla pomoc plavidlu v nouzi. Zachránila-li i až vzdálenější loď. Ale na druhou stranu, ani jeden jsme tam nebyli, nevíme, jestli je to jenom nějaký bulvární, nějaký výkřik. Protože vemte si, pokud ta jachta stojí 6 miliard korun, asi korun, jo?
1: No.
0: Co kdyby si ten kapitán té lodi řekl, hele, co když je to past? Co když to plavidlo, které hlásí Mayday, Mayday, nás chce jenom nějak obalamutit a chtějí se potom na tu jachtu dostat a Zuckerbergovi změnit heslo na Facebook a my jsme byli vyřízení, protože my jsme se neměli kde nadávat v komentářích a
1: tak
0: podobně.
1: Tak jako když dávali Mayday, tak to asi by měli zastavit, to je, když nezastavíš stopaři.
0: No počkej, když je Mayday na kanále 16,
1: no,
0: tak to bys měla vyslyšet tu prosbu o pomoc. Ale pokud ti stopař jako ukazuje palec nahoru, že chce zastavit a nezastavíš mu, tak to není nic.
1: No jako palec nahoru dobrý, ale tady za to jsou právě třeba velký pokuty a spousta lidí to neví. Když někdo jako stopuje a má nějakou ceduli, dobrý, ty jedeš dál, nic se neděje, ale pokud má stopař překřížený ruce, tak je to znamení něco podobného jako Mayday a ty mu máš povinnost zastavit.
0: No počkej, pokud má překřížený ruce, tak to znamená,
1: hlavou.
0: Já myslel vzadu, že ho někdo svázal a utíká a chce
2: pomoct. To bys taky mohl zastavit.
1: Viditelně překřížený ruce nahoru a to znamená, že se opravdu něco děje.
3: Ale je pravda, pokud nezastavíš, tak jsou podobné postihy jako například, když ujedeš od nehody.
1: Jo.
0: Že stojím u silnice, mám překřížené ruce, tak je povinnost
1: Romane,
0: zastavit.
1: Romane, ty, který si hlídá každý předpis a tohle nevíš, jo?
2: Ne.
1: No tak to je teda ale opravdu ní. Tak si to dohledej. Já ti dám teď písničku a dohledej
0: si to. Zkusit
1: si
0: ven. Víš, mi
1: yes, man.
2: Ježiš, samá tramvaj, ty jo.
0: A tramvaj ty budou fakt rády, teda.

0: Relaxky jsem za volantem po celé republice.
1: Od Michala jedna aktuální.
2: Bacha z Brna do Prahy na D1, 76. nehoda.
1: Ano, je to tak, ve směru do Brna je nehoda na D1 na 173. kilometru. Na silnici 1/9 je nehoda u Jestřebí, v Mladé Boleslavi v ulici Ptácká a v České Lípě v ulici Litoměřická.

0: Kiss počasí.
1: Dnes si budeme užívat slunečné počasí. Zpočátku bude polojasno až skoro jasno. Postupně se bude dále vyjasňovat. Teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Policisté obvinili další dvě společnosti v souvislosti s motolskou korupční kauzou. Celkem tak stíhají 19 lidí a 8 firem. Mezi stíhanými je i ex-ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík a jeho bývalý náměstek Pavel Budinský. Oba muži byli v lednu propuštěni z vazby a jsou stíháni na svobodě. Erupce sicilské sopky Etne v pondělí zcela ochromily provoz mezinárodního letiště v Katánii. Nejvyšší evropský vulkán ukazuje svou sílu už několik dní a to komplikuje mimo jiné právě leteckou dopravu. V terénu okolo vulkánu se zároveň pohybují stovky zvědavých lidí, kteří chtějí působivé erupce pozorovat.
0: Sport.
1: Sobotní dostihový meeting v Pardubicích začne kvůli očekávaným tropickým teplotám opět už v 9 hodin. Organizátoři se stejně jako před dvěma týdny rozhodli časový program upravit, aby zajistili co nejlepší podmínky pro koně i návštěvníky akce. To byly zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Ranní trojka se probudila i za mikrofonem. Hlavně vy, kysáci, jak jste na tom? Hezké ráno vám přejeme a přicházíme s naším ranním šotem. Aha. A dneska ho má pro vás Míša.
1: Ranní šot.
2: Já jsem si říkala, co si tak dát trošku heavy metalu.

0: Ne, není to kachna.
1: Tohle není heavy metal.
0: Jseš si jistý?
2: To není heavy metal.
1: Že někdo hraje na kytaru, neznamená, že to je heavy metal, Míšo. Jako...
0: No počkej, až uslyšíš, tohle to je samozřejmě Moonlight Remix, jo?
1: Aha.
0: Ale originál je

0: To moc líbí.
1: Bylo to dobrý.
0: Výborný. Takže co mají kysáci hledat, kdyby si to chtěli dát ještě jednou?
1: Steppenwolf, Born to be Wild, ale Moonlight remix.
0: Moonlight, to je důležitý, že to je také do pohodičky.
2: Jo, to je Amík, ten dělá takovýhle předělávky a dělá to výborně.
0: To je Amík, slyšeli jste to, jo, kysáci, to je Amík. A ty jest to je kdo?
2: To je Holanďan.
0: To je Holík.
3: Radio Kiss.

0: Za chvilku už to bude skoro 600 tisíc korun, co jsme rozdali v soutěži 7 v 7.
1: Ty jo.
2: Wow, to je částka.
1: Do konce roku určitě rozdáme milion.
0: Jo, je to možné.
1: Jo,
2: chtěl bych to.
1: Jo, já bych si to přál.
0: A kdyby peníze došly, tak bychom to mohli upgradeovat.
1: Doplatí to Michal Kavalčík.
0: Ne, to ne, ale že bychom tu kostku opět využili. Pokud by padla jednička, dáme jednu bramboru.
2: Dobře.
0: Pokud dvojka, tak třeba bychom dali 200 v 10 korunách. Mm-hmm. Jo. Trojka, 3 kila třeba gumových medvídků.
2: Tohle velká cena.
1: No, to bych brala, chtěla bych trojku.
0: 4 rohlíky.
1: Mm-hmm. No, prosím tě, proč o tom přemýšlíš takhle?
0: 5 kila železa, 500 v korunách. To by bylo dobrý, viď?
1: Ty jo.
0: 500 korun a jenom koruny samý.
2: No a pojď mi říct, co 6?
0: 6 měsíců toaletního papíru.
2: Ty jo, to je cena.
0: Co?
1: To je super. To potřebuješ.
2: To je jako, to chceš. Celý kamion přijede.
1: To je výhra, ze který se můžeš po...
2: Jo.
0: Ty ale bylo by to dobrý někdy takhle odbočit. A tuhle soutěž takhle udělat. Hrát to úplnej bizár.
1: Ale to je dobrý nápad, ale.
0: Ale to až jedině v příštím roce, protože do konce tohoto roku jsme domluvení, že v 7 se budou vyhrávat peníze.
2: Jasně tak, maximálně 7 tisíc korun, tak snad to dneska padne.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: Jestli pánové dovolíte, já bych vás rovnou předběhla v tom, co mě zaujalo na internetu.
1: Tak povídej, Míšo.
0: Dva policisti, který udělali úplně úžasnou lest, protože řidiči jsou kolikrát za volantem nepozorní, že jo? Ale když vědí, že někde ten policista bude, tak si dávají pozor. A oni si řekli, ne, ne, ne, na nás si nepřijdete. Jeden policista si normálně vzal na sebe tričko, kde bylo na zádech napsáno, nejsem policista. A ten druhý se převlíkl za křoví. A takhle nachytali spoustu lidí.
1: Ty, ale já jednou viděl, když seš u toho, Míšo, takový to neoznačený policejní auto, jak mývají třeba oktávky nebo jo, něco takového. Normálně mě to zmátlo, říkám, ty jsou to policajti nebo ne? Říkám, tak má na zadku Z-ko jako začátečník, tak ne.
0: To
1: a oni
0: dobrý.
1: Tam kluci seděli.
2: Cože?
1: Normálně tam měli Z-ko, nekecám, na kufru nalepený.
3: Tak kluci, jestli už tam máte Z-ko, dejte si tam somlepku kysu. Ale tohle je dobrý. Předpokládám, to není info z České republiky.
0: Není to info z České republiky. Vždyť si vem, tady máme policisty hrozně hodný. Když se třeba dělá speed maraton, dopředu řeknou, kde budou, v jakých
3: ulicích. Jo, ale to jsou akce, které jsou dopředu takhle informované, nebo my jsme informovaní, jo, ale...
0: Tohle to je z Ameriky, z New Jersey, ale teda ten policista, co vypadá jak křoví, já nemůžu.
1: Prosím tě, ten semafor bliká nějak blbě, Pepo.
3: Dneska jdu za semafor. Jo, to jo.
4: Ranní kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: dala fotku toho policisty, který byl celý jakože odrákosý, opravdu neměl vidět ani oči, aby mohl hledat nějaký hříšníky s radarem možná a podobně. Já si neumím představit, jestli i to je on, kdo potom za mnou přijde k tomu okýnku, k tomu autu a oznámí mi, že jsem překročil rychlost, já bych se smál.
1: Dneska mi dalo pokutu křoví.
0: Kdybych já měl auto poseto tím křovím, to bych mu řekl, jak si mě mohl vidět, jsem byl maskovaný, prosím tě.
2: Pak kdo je tady ožralej, co?
0: Hele, ale já jsem se díval na to, jak je to vlastně s takovým maskováním, jestli je to běžná nebo není běžná věc. A opravdu dost často, třeba policista s dárkem čekal na hledanou osobu a byl v tom obřím plyšovém medvědu.
1: Ty jo.
0: Což je vlastně chytrý, že jo? Nebo byla jedna velká protidrogová razie a policista byl za Santu Klauze.
3: To je dobrý.
0: Nebo, aby si dostali blíže k některým podezřelým, mohli je sledovat, tak jsou oblečení jako pracovníci úklidu, metaři a podobně. Mm-hmm. Stejně jako dělníci, jsou někde na stavbě, sledujou. A co je taky vlastně chytrý, to by mě ani nenapadlo, kdybych se chtěl dostat k někomu domů, aspoň ke dveřím, tak se vydávají za kurýra nebo doručovatele. Takže ti přiveze pizzu nebo nějaký jídlo, ale ty nevíš o tom, že už je to někdo, kdo si tě jde očekovat.
2: To je
1: no počkej, super. Ale to oni si musí jako vytipovat, že si ten člověk tu pizzu opravdu objedná.
0: No to musí nějak asi stát u vchodu, domluvit se s kurýrem nebo nevím.
2: Tak jestli toho člověka sledují už rok, tak si najdou, že musí zrovna objednat pizzu.
1: Jo.
0: A já vždycky pizzu vyzvedám v trenýrkách, člověče. To se musí dát pozor.
2: Zabásli anděla v trenýrkách.
1: Tak se radši oblíkej.
0: Takže doufám, že jsem teď něco nevyzradil, kluci detektivové, víš, že jsem mi řekl nějaký tajný věci.
2: Kluci oblíkají tu helmu s tím boxem na záda a říkají, sakra, tak dneska ne.
0: Anděl to propálil.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Než přijde soutěž 7-7, dopravní info. Martina začíná.
2: Ahoj, dálnice D10, směr Mladá Boleslav na Prahu. Za sjezdem na Brodce. Hasiči odstraňují nějaký strom, tak bacha, blikajte.
3: Nazdar kysáci, D1, směr Brno Praha, 77,5 km. Staženo do jednoho pruhu. Z nákladňáku tam spadla nádrž.
4: Na D0 ve směru D1 na letiště u Jesenice je to stažený do jednoho pruhu.
5: Hradec Králové směr Pardubice, uvod bočky na Stéblovou, praskla kamionu pneumatika, je to tam rozházený přes oba dva pruhy i do odbočováku, tak si dejte bacha, do toho nevlítnete.
6: Sjezd z dálnice D1 na 282. kilometru na Přerov je ve směru na Prahu uzavřený kvůli instalování svodidel. Uzavírka potrvá do tohoto pátku a objet to můžete přes exit 200.

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
2: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
3: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profi Hadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Rádio KIS. Počasí.
5: Dnes se budeme užívat slunečné počasí. Zpočátku bude polojasno až skoro jasno. Postupně se bude dále vyjasňovat. Teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů Celsia.
4: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
5: Mimořádné sucho zasáhlo přes 50% území ve správě státního podniku Povodí Labe. I když se v srpnu už neočekávají extrémní teploty až 40 stupňů Celsia, vodohospodáři předpokládají, že se sucho ještě prohloubí. Vodní nádrže ve správě podniku dál ale plní funkci záchranné sítě pro vysychající krajinu. Španělské ministerstvo obrany nařídilo odvolat vycházkové povolenky a zrušit volno vojákům, kteří slouží v jednotkách umístěných v Ceutě na africkém kontinentu. Velitelé nemají udělovat nové volno četníkům kvůli zvýšenému migračnímu tlaku. Kroky zřejmě souvisí s obavami o další pokus o masivní přechod hranice s Marokem. Na konci července do města přišlo podle nového odhadu na 80 000 lidí. A teď zpátky domů.
6: V sobotu 15. srpna dorazí do Pardubic světová cyklistika. Město se stane dějištěm startu třetí etapy prestižního závodu Czech Tour 2026. S pořádáním akce souvisí dopravní omezení v centru města. Už od pátku večer bude platit zákaz zastavení na vybraných parkovacích plochách.
5: Sport. Fotbalisté Sparty se chtějí v dnešní odvetě třetího předkola v Lyonu přiblížit postupu do Ligy mistrů. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání. Musí se ale vyrovnat se sobotní ligovou porážkou 0-2 v Mladé Boleslavi. Postupující narazí v závěrečném čtvrtém předkole na lepšího z dvojice Fenerbahče Istanbul Šturm Štýrský Hradec. Vyřazený se přesune rovnou do základní fáze Evropské ligy. Za námi jsou nejnovější zprávy a teď už je tady soutěž 7 v 7.
7: 7 v 7.
8: Zavolejte právě teď do Rádia KIS a vyhrajte až 7 000 korun.
7: 210 323 323.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7 v 7.
2: Hrací kostku zahříváme, číslo, které padne, tak násobíme 1000, to dobře znáte, hlavně se těšíme na 6, můžeme přidat 1000 korun, abyste si pamatovali, že v 7 můžete vyhrát 7000.
3: A dneska se povedlo dovolat se Petrovi. Peťo, ahoj.
2: Ahoj.
4: Ahoj.
3: Petře, já slyším, že jedeš autem, kam jedeš?
4: Jdu do práce.
3: Aha, co děláš za práci?
4: Dělám inspektora plynárenských zařízení. Kontroluju plynovody.
3: Pan inspektor.
2: Inspektor.
3: Pan inspektor, ten musí mít hodně peněz, proč voláš do soutěže?
4: No, to
2: ty Míšo, jako jo. Víš, co to je práce, obět všechny ty plynoměry a...
3: No já to tuším.
2: Ty, a není to náhodou, Petře, taky tak, že se to dá udělat už jako lehce na dálku, nebo to ještě úplně možně nepletu si to?
4: Plynoměry jdou na dálku některý, ale plynovody jako takový, co jsou v zemi, tak ty nejdou.
2: Jo, ty děláš přímo velké roury.
5: No, velké roury.
2: Tak jak to uděláme s Petrem?
5: Já hodím do roury kostku a něco padne.
2: Ať je tam něco velkého. Jdem na to.
5: Petře, držím ti palce, aby padlo co nejvyšší číslo. 3, 2, 1, 6, pojď.
2: Chceme šestku, chceme šestku. Patriku, nesměj se.
3: Patrik se hodně směje.
2: Nesměj se, o co jde?
5: Já myslím, že na sváču Peťa mít bude.
2: Oh, ne.
5: Na hrací kostce se objevila jednička, vyhráváš 1000 korun.
4: Nevadí, super.
3: A tak litr taky dobrej, ne?
2: Aspoň
4: jo,
2: to.
4: Super, já jsem rád, že jsem se dovolal, super.
2: To my taky. Petře, posíláme díky a hezké léto. Měj
4: ahoj.
2: Se.
3: Ahoj.
2: A soutěž jede dál.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
2: U Peltánů za půl roku. Hele, tyjo, výpis plyn, jo, přeplatek. 20 tisíc, jo.
5: Když jsem mu hodil jedničku, to spíš bude velký nedoplatek.
2: Ty, tady Petr podepsaný, hele, tady na faktuře.
5: Vrchní generální, jo.
2: Petře, jen mu to napočítej.
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.
7: Be happy.

0: No dobře, Petrovi jsem hodil jedničku v soutěži 7-7, ale všem Zuzanám posílám jeden velký mua, kis, protože mají svátek.
1: Ty jo, Zuzana, já znám asi osobně jenom jednu Zuzku. Kolik je takových Zuzan v České republice?
0: Zuzan je v České republice přes 61 tisíc. Moje sestřenice je Zuzka, tak Zuzi, vše ne.
2: Moje maminka je Zuzka. Všechno nejlepší, mami. Tak něco jsem vám poslal do e-mailu, jo? Protože Patrik nám poslal píseň, učkej, no a teď abych já to našel.
0: Tady, mám to.
2: Je, tak to jsem
1: já
2: dobrý.
1: Já to mám taky.
2: Hele, pošlete mi to zpátky.
1: To najdeš v odeslaný.
2: Děkuju, no to mi nedošlo, že jo?
0: To tam.
2: Mám to tam, no. To bude rychlejší. Tak, a pozor. Jedeme všichni, celý národ zpívá všem Zuzkám. Pokud jednu Zuzku máte nebo dvě, tři vedle sebe, budete zpívat i ještě víc na hlas. Znám až refrén.
1: Já taky.
2: Tak počkáme. Alabama, jo.

0: budete vracet, tak musíte zase všechno nakoupit. Podobně jako my jsme se taky vraceli z dovolený. A já mám jednu potravinu a mě by zajímalo, jestli to máte taky tak, kterou můžu kupovat na kila a vím, že se nikdy neskazí. Prostě vždycky se spotřebuje. U nás je to česnek.
1: Aha, jo, dobrý.
0: Protože já bych mohla dělat česnečku pořád, prostě. Ta má velký úspěch.
2: Já myslím, jako potravinu, u který si můžeš být jistá, že když se vrátí z dovolený, bude poživatelná. Protože já jsem se tady k tomu přiznal, patří mezi ty, kteří se radši připraví na to, kdyby nedej bože došlo na nejhorší. Vypadla elektřina a nebo nejli horší věci. Takže ano, už mám, Míšo, i na tvoji radu ohromnej batoh, kde je všechno. Od plynovařičů, nožů, baterek, náhradních rádií na baterky a tak dále. No a včetně konzerv s masem, které jsou trvanlivé 2-3 roky a medu a rýže a dalších potravin, že jo? Ale ty to myslíš trošku jinak.
0: Já to myslím takhle. Co víš, že doma zmizí? Co prostě se u vás jí na kila?
2: Rohlík.
3: Ty, ale já to tady mám přesně prostě napsaný.
2: To je u nás 10 rohlíků denně se kupuje a vždycky se to sní.
3: Já je denně nekupuju, ale koupím si rohlík, že si ho dám na snídani ráno. Dám si rohlík s máslem a Míša. Ty jsi koupil rohlík, jo? Říkám, jo, ale ty mám na snídani. Přijdu ráno a tam žádný rohlík.
2: A skvělá věc, horkovzduška, to jsme dlouho neměli, pořídili nedávno. No. A když je tvrdší už, tak ho rozřízneš. Do toho dáš třeba kousek, nevím, šunky, síra.
0: Jo.
2: Ono se to rozpeče, jak je to tvrdý, dá se to jíst, jak je to křupavější. Takže i starý rohlík. No a nebo strouhanka, že jo. No.
3: A nebo se dá, hodně spousta lidí dělá, že rohlíky dávají do mrazáku, normálně zamrazej, pak jde do mikrovlnky a máš ho fakt dobrý.
0: Jo. Tohle jsem taky, ale taky dávají pečivo takhle do mrazáku, i s chlebem se to
3: jako,
0: dělá.
3: Když jsem to viděl poprvé, říkám, proč to tam dáváte, no, ale není to špatný.
2: Tak teď to na vás koukám, jestli na mě něco teda konekujete, jo.
3: Ne. Romane, až přijdeš domů, vem chleba, dej ho do mrazáku.
0: To ne, u nich se hned sní.

0: ale dát si teď nějaký křupavý rohlík s máslem, medem, to by bylo.
1: S marmoškou.
0: Tak jsme se tady bavili o tom, jak to strkáme do mrazáků.
2: My to s těma rohlíkama děláme takhle furt.
0: No vidíš.
3: Takže ano, koupíte rohlíky, dáte je do mrazáku ještě čerstvé, no a do mikrovlnky je pak nedáváme, dostatečně dopředu je vyndáme, oni se rozmrazí a jsou opravdu úplně zase čerstvé.
0: Jak jsem tu byl udivený z toho, že to děláte, my jsme se totiž špatně pochopili. Já myslel, že pečivo, když už je starší, jak jsem říkal, že my ho dáme do horkovzdušky, protože ono je potom křupavý, dá se líp sníst, než když je úplně jako takový tvrdý gumový. Jo. Co je?
1: Jsi to pochopil, jako že se dá do mrazáku, že pak křupe?
0: Ne, že tam strkáte starý rohlíky a ono je to potom lepší,
1: jo,
0: když to vyndáte.
1: No,
0: o tomhle jsem slyšel, že to tam dáte čerství a ono se to dá to potom samozřejmě sníst.
4: Já bych měl ještě takovej tuning. To nikdo podle mě nedělá.
0: Tak schválně.
4: A budem první kysáci, to, co to zkusíme. Spousta z vás, maminky, tatínkové, děláte svačiny školákům. Když dáváme klasický rohlík do mrazáku, tak co ho prostě rozpůlit? Rovnou ho namazat vším máslem, marmeládou, medem, jasně, nebo tam dát čunku, nebo paštiku, cokoliv, zaklapnout to zpátky, dát to do mrazáku a takhle 14 dní dávat dětem sváčů. Hele.
1: Otázkou je, jestli je to úspora času, jestli není rychlejší udělat ten jeden rohlík, rozříznout a dát ho k té svačině.
4: Rovnou mu to dáš jako na nuka a jak má sváču v půl desátý, tak už mu to rozmrzlo.
5: Taky dávám pečivo do mrazáku a víte, co je dobrá vychytávka? No. Vyndat to z mrazáku, dát to do utěrky a za hodinku máte pečivo jak čerstvý.
0: Jako rohlík s utěrkou, to by mi
4: nechutnalo. Od jaru.
0: Od jaru ještě. Oj. Taková ta mokrá pořádně. Se kterou si vytírali podlahu.
1: Jo, to je ten unihadr na všechno.
4: Jo, prosím tě, ty jsi s tím utírala prach?

0: Sky jsem za volantem po celé republice.
1: Aktuálka zde jedna stále platí.
2: Bacha z Brna do Prahy na D1, 76. nehoda.
3: Nehodu řeší na dálnici D3 na 91. kilometru ve směru na Kaplici. Dál se bouralo v Ústí nad Labem v Mezní.
4: Hradec Králové směr Pardubice u odbočky na Stéblovou. Praskla kamionu pneumatika, je to tam rozházený přes oba dva pruhy i do odbočováku. Tak si dejte bacha, do toho nevlítnete.
1: Tím to nekončí nehody. Mladá Boleslav, ulice Ptácká a v Praze v ulicích Cínovecká, Jugoslávských partizánů a Modřanská.

0: KIS počasí.
1: Dnes se budeme užívat slunečné počasí. Zpočátku bude polojasno až skoro jasno. Postupně se bude dále vyjasňovat. Teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Stále více Čechů se vrací k tomu, co bylo dříve běžnou součástí života na venkově. Na zahradách u rodinných domů, tak vedle okrasných záhonů, přibývají také užitkové s ovocem a zeleninou a roste také zájem o domácí chov slepic. Německá policie našla na dronu z východu německého letiště Lipsko-Halle, který nesl výbušninu, stopy DNA. Podle listu Die Zeit se genetická informace shoduje s DNA registrovanou v Litvě v souvislosti s dřívějším žhářským útokem na logistické centrum v Lipsku. Konkrétní osobě ale úřady zatím DNA nepřipsaly.
0: Sport.
1: Pro sprinterku Karolínu Maňasovou neúspěšným vystoupením na mistrovství Evropy skončila sezóna. Česká rekordmanka potřebuje vyléčit zánět na patě, který ji trápí poslední 3 týdny. Přesto věřila, že by mohla na mistrovství Evropy postoupit do finále stovky. Nakonec k tomu ale měla daleko. Tolik zprávy v jedné minutě a ranní KIS pokračuje dál.
2: A jak jsme domluveni, pojďte nám zavolat a vyhrát si tak rodinnou vstupenku na lanovku v Jezerkách. Svezete se nahoru a dolů zadarmo.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: Krásné ráno i na horách. V Jezerkách ideálně. Pan Krakonoš se nebude zlobit, že jsem si tady půjčil jeho pohádkovou. Aby to bylo trošku takový prostě tematický, že jo?
1: Ano, protože my vás někoho chceme dostat do Jezerek na výlet.
0: Na Tanvaldský špičák. Máme pro vás jízdenku nahoru a dolů lanovkou pro 4 osoby, buď to pro rodinu nebo pro partu, pokud pojedete s kamarády. Trošku si vyčistit hlavu, uklidnit se, nabrat síly na další sezónu pracovní a někdo takový o to bude bojovat. Je to naše posluchačka Růženka. Hezké ráno ti přejeme. Ahoj.
2: Ahoj, hezké ráno.
3: Růženko, to je hezká náhoda. Ty jsi říkala, že zrovna o víkendu vyrazíte do Jezerek, že jo?
2: Ano, 4 holky na dámskou jízdu.
3: Na dámskou jízdu, nějaká rozlučka, nebo prostě jenom mejdánek
2: s holkama? Ne, my takhle jezdíme už asi 5 let.
3: To je ale super. Rok.
1: To je hezký. A kam máte v plánu vyrazit?
2: No na hranici jakoby už s Polskem a tam máme hotýlek zarezervovaný s wellness.
0: To je paráda. Víkend má být hezký, co se týče počasí, takže si užijete nějakou túru, stopro. No a navíc, jo, 4 jízdenky máme, takže no holky pojedou na 4 lanovce nahoru a dolů. Budu říkat, táto, to je rozvěz nás tak jednou vyvez. Ale Růženko, je tady otázka. 3 z následujících českých hor mají přes 1000 metrů. Jo. Jedna je slavná, ale tisícovku nemá. Která to je? Za A Sněžka, za B Pradět, za C Klínovec, nebo za D Hříb. Co se směješ?
1: Hříb.
0: To se nedá říct úplně jednoduše.
1: Chápu to.
0: Hříb.
1: Jasně.
0: Tak který kopec hora určitě nemá 1000 metrů?
1: Řekni nám to.
2: To je Záludná.
0: Řekneš nám?
2: Že by to byl Hříb?
0: Říkáš Hříb? Proč neřekneš Pradět? Říkáš Hříb!
1: Říkáš Hříb!
0: No jasně! Protože Hříb má jenom 461 metrů.
1: No to je jo.
0: No hele. Jo. Takže Růženko, holkám napiš, jestli máte nějakou WhatsAppovou skupinu. Řekni, tak jsem nám zařídila dárek na kysu. Hele.
2: Netím to tam jdu napsat.
0: To je dobře. A my uděláme všechno pro to, aby jsme k tobě jízdenky co nejrychleji dostali a krásné hory. Měj se moc hezky. Pa, pa.
3: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Tak moc děkuju.
0: I my. Ahoj. A zítra soutěžíme znovu.

0: Ladíte Radio Kiss a Kysáci Romane Míšo, tuhle hlasovku byste nečekali, je totiž od naší kolegyně a mě upřímně padla brada.
1: Sonja?
2: Vendy,
1: ona ještě nespí. Vendy.
2: Ne. No, holky zprávařky.
0: Ne. Není to od kolegyně tady z týmu Radia Kiss, ale rádiová kolegyně. Nahrála hlasovku a já myslím, že to stojí si to pustit.
2: Jak se jmenuje? Magda.
3: Ahoj Míšo, ahoj Romane, ahoj Patriku. Tady Magda, prosím vás. Zhruba 20 let jsem vysílala na Orionu, potom 6 let na Blaníku, takže jsem velmi náročný posluchač a posluchačka a kritik. Ale musím říct, že vy, svatá trojce, jste nejlepší ráno v českém éteru. Jezdím z Valašského Meziříčí do Ostravy každý den. I teď jsem na cestách, ještě 20 minut. A užívám se to. Směju se za volantem, jen tak dál. Fakt jste báječní. A díky za ráno.
4: Mnou proběhla husina.
2: Tak to je
4: to
2: hezký.
4: Je nádherný.
0: To je pěkná pochvala.
2: Teď tě chápu, že ti padla brada. Magdi, tohle je pěkný.
4: Moc děkujeme.
2: Ten náš malý rybníček, ono je to někdy komplikovaný, může to vypadat jako až taková, řekl bych, nevraživost, že jo, mezi některými, ale naopak je dobře, že si tohle takhle můžeme mezi sebou říct, i se pochválit, povzbudit. A máme tolik kolegů, parťáků, kteří jsou z jiných stanic a jsme ve velkém kontaktu, dalo by se říci. A možná někdy je škoda, že ne ještě ve větším, ale tohle nás moc těší. A máš pravdu, jo, my taky občas, když posloucháme, jsme se přiznat,
4: musíme,
2: jo.
4: Musíme.
2: Tak někdy si jako slyšíš vstup a říkáš si, ty jo, hele, to bys mohl udělat trošku
4: líp. Jo, jo, jo.
2: Jak si jako člověk myslí, že asi ví, jak to má dělat, jo, ale ty nám rozumíš, jak to myslíme.
4: A někdy třeba taky si poslechneme jiný rádia a řekneme si, sakra, tohle bylo dobrý.
2: To je ono.
4: Jo.
2: A to jsme, a proč nás tohle nenapadlo?
5: Jo, to jsme měli udělat přece.
2: Teda Magdi, tak to nás moc potěšilo. Snad tě někdy taky uvidíme u kávy nebo potkáme a tu cestu. Tu mějte šťastnou, my ti posíláme jeden ze songů, které máme tady na Kisu nejradši. Zrovna to hezky vyšlo, že je tady Bellissima DJ Quicksilver. No a tohle je pozdrav všem rádiovým kolegům, parťákům a nejenom rádiovým, ale i televizním z celé České republiky.
4: Všem, co máte rádi tuhle tu skvělou hudbu. Ještě jednou DJ

0: song speciálně pro naší rádiovou kolegyni Magru, kterou zdraví raní trojka a šťastnou cestu. Přejeme všem, co jste teď někde za volantem. Problém je v tom, že když usedáme za volant, nikdy nevíme, na koho natrefíme. Někdy je to velký problém, někdy jde opravdu o život a já tady mám teď jeden záznam z policejní kontroly. Lidi, žádný fake, jo, nic, že by jako pokus o raní kachnu a tak dále. Tenhle týpek dostal jednoduchou otázku, jestli vůbec někdy měl řidičský průkaz. Odpověď velice stručná.
1: Měl jste ho někdy?
2: Neměl nikdy, prosím vám.
1: Nikdy jste neměl řidičský průkaz?
2: Nikdy, ale rád řídím.
3: Ne.
4: Tak dělá to rád, no, má koníčka. To je strop tohleto, tyjo.
1: Měl jste ho někdy?
2: Neměl nikdy, prosím vám.
1: Nikdy jste neměl řidičský
2: nikdy,
1: průkaz?
2: Nikdy, ale rád řídím.
4: On to řekl tak hodně.
3: Je vidět, že to řízení má opravdu rád.

0: se salaví, baby. Je to jenom fotbalový popěvek, není to nic konkrétního.
1: Na.
0: Hey. No a teď řekneš klub?
2: Sparta. Třeba.
1: Ostrava.
0: No to si dáš teď.
2: Ježíš, tak jsem řekl Spartu, a co jako?
0: A proč neřek něco jiného?
2: Slavie, dobře, no.
1: Slavie.
2: Bohemka.
0: No tak, Plzeň. Ale další jmenuj.
1: Bohemka. Musí Jihlava. To být na tři. Dukla. Musí to být na tři.
0: Já jenom jo. Jako, co to bylo původně, víš? Protože to je i v nějaký taneční verzi.
1: No je.
0: No, ale nevíme zase, ty jo.
1: Neboj se, už nám kysáci nahrávají hlasovku, protože oni to vědí určitě.
2: Zavolej Vaškovi, Bejslikrovi.
1: To je dobrý nápad.

0: říkám, že my mu voláme vždycky většinou také před 8 hodinou, kdy děti vypravuje někam, jo, takže si myslím, že ten bude chrnět, člověče.
1: Počkej, ne, Vašek stíhá 60 věcí v jeden moment.
0: No, ale tohle je ta 61. věc, víš?
2: Nazdár.
0: Čau, nazdár. Vaší, nazdár. Prosím tě, kamaráde, originál, Chris Cross, teď to tady jedeme, ten tvůj tip od Viliho Williama. To je jenom fotbalový popěvek, anebo to má historii ještě větší?
2: Ale to má historii ještě větší, to jsou prosím tě 80. leta, pochází to z Brazílie, ale já si teď úplně nespomenu na ten originální, na toho originálního interpreta teda.
0: A stejně ví, hele.
3: Dobrej, dobrej.
0: Na, na, na, na.
3: Hele.
2: Hele, to byl nějaký Mazzo nebo něco takového. Já jsem se na to nakoukal, když jsem to měl v Kisparádě, víš?
0: No jasně. No tak vidíš, rovnou můžete zahlasovat, kysáci, a užít si tenhle song.
3: Chápeš, že jsme Vaška teď probrali, on chudák.
0: Ty jsi fakt spál?
2: Ne, prosím tě, mě tam spali děti, takže já jsem rychle letěl ven, abych nezbudil. Sakra.
0: Promiň, tati, tak
2: hele. Úplně v pohodě, já říkám, volám Radio Kiss, ale tak to přes to vlak nejde, letím prostě tak, abych vás stihl.
0: Hele, vem to přes kuchyni, udělej snídaní a zpátky za těckama do postele, jo?
2: Já jdu do práce ještě.
0: Jaha, to jo, ale díky a všichni tě za celý Kiss moc zdravíme, měj se.
2: Taky, ahoj.
0: Tak to byl DJ Basslicker na horké lince Kissu.

0: Česky jsem za volantem po celé republice.
1: Není toho málo, Marťas.
2: D10, směr Mladá Boleslav, konkrétně sjezd na Bezděčín. Nehoda, je tam velká kolona, dobržděje se na poslední chvíli.
1: T1, 355. kilometr ve směru na hranice, D3, 90. kilometr ve směru do Budějovic a D5, 78. kilometr ve směru na Rozvadov. Tady všude jsou dopravní nehody.
3: A na pražském okruhu na 16. kilometru se ve směru na Ruzeň srazil osobák s nákladňákem.

0: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Radio Kiss.

0: počasí.
1: Dnes se budeme užívat slunečné počasí. Zpočátku bude polojasno až skoro jasno. Postupně se bude dále vyjasňovat. Teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Muži v Česku vydělávají zpravidla více než ženy a také mají vyšší důchody. Změnit to může novinka v zákoně, podle které se manželé mohou od roku 2027 dobrovolně přihlásit k takzvanému sdílení vyměřovacích základů pro důchod. Manžel tak může přenechat část svého důchodu manželce. V americké Kalifornii chtějí prosadit zákon, který by zakazoval používání umělé inteligence jako plnohodnotného terapeuta. Pokud by prošel, bylo by zcela zakázáno inzerovat chatboty jako terapeuty, ti by také nesměli činit samostatně jakákoliv rozhodnutí bez posouzení licencovaného odborníka. A teď zpátky domů.
2: V centru Žatce se bude opět natáčet. Rada města schválila nájem pozemku na Chelčického náměstí a v ulicích Jiráskova, Dlouhá, Nádražní schody a Poděbradova. Filmaři se v těchto lokalitách chystají natáčet od 18. do 28. srpna scény do televizního projektu Birdwatcher.
1: Sport. Během druhého dne mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu se představí dva čeští reprezentanti v bojích o medaile. Kladivář Volodymyr Myslivčuk dokonce vyhrál pondělní kvalifikaci. 20-letý dálkař Petr Meindl-Schmidt postoupil mezi 12 finalistů až posledním kvalifikačním pokusem po dvou přešlapech. To byly zprávy v jedné minutě a pokračuje ranní Kiss.
3: Bacha, víme to první. V Chomutově chystají zátah. Opakuju, v Chomutově chystají zátah.
4: Za chvilku vám to rozlouskneme, kde, kam a kdo.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

0: kysáci naši, zažili jsme tady už úplně všechno, ale tohle ne. Navíc, aby se dopředu sami naprášili. Někdo jede do Chomutova. V Chomutově, velký zátah. Tady je Lukas, tohle je aktuální hlasovka.
1: Ahoj, my vás zdravíme z D0 a jedeme směr Chomutov zkontrolovat pracovníky.
2: Ahoj.
1: Ahoj, krásný den.
0: Takže zkontrolovat pracovníky do Chomutova, jo?
3: Odkud můžou být třeba z Čojky?
4: Nějaká silniční kontrola?
0: Finančák.
5: Hygiena.
0: Sociálka taky?
4: Nebo bezpečnost práce?
0: Živnosťák.
4: Celníci.
0: No, to je jedno lepší jak druhý.
6: Nebo FBI.
7: FBI, open up!
4: A ne, třeba to jsou prostě normální policistky.
0: Normální, ono, víš co, holky zní jako, že jsou, víš?
4: Jak zní?
0: Jako v klidu takový.
4: Jo.
0: No ty byly takový usměvavý v té hlasovce, že jo?
4: Pravda, ale ono, bacha na ně, ono, policistky bejvávají pěkně ostrý.
8: Zpátky, buraně! Jsem policistka! Když

0: Tak mě napadlo, ty holky, co jedou do toho Chomutova na nějakou kontrolu, nemůžou jet na kontrolu do škol třeba před začátkem školního roku?
1: Zkontrolovat, jestli je všechno připraveno na nový školní rok, klidně, jo?
0: No můžou. A my už tady máme taky všechno připravené, aby nás někdo nemusel kontrolovat.
1: A už chápu, Centropen.
2: Jo.
1: Hele.
0: To víš, zkontrolovat, jestli je všechno nachystaný.
1: Tak to spustíme rovnou.
0: A proč by
3: počkej,
0: ne?
3: Počkej, až já takhle mávnu, tak ty půjšťáš. 3, 2, 1, teď.
4: Hurá do školy!
5: Soutěžte právě teď s rádiem KISS a českým výrobcem školních potřeb Centropen.
6: Volejte studio.
5: 210 323 323.

0: Dávají školní potřeby na celý rok.
1: A to celý tento týden máte možnost připravit své školáky před začátkem školního roku do školy úplně zadáčo. A to díky naší soutěži s Centropenem, kde můžete vyhrát školní potřeby a to na celý rok.
2: A to se teď bude řešit ve velkém. Přípravy na nový školní rok, ale ono to vlastně není jenom o tom o škole, je to i o kancelářích.
3: Ano.
2: A vybavení i vaší třeba hezký mini kanceláře, které máte doma.
1: Že jo? To je super, já si koupím takový to gumovací pero a budu to gumovat.
2: No a máme tu pro vás balíček od Centropenu v hodnotě 3000 korun. Mělo by to vyjít cca pro jednoho na celý školní rok takové potřeby, které pro vás máme připravené. Jirka to chce vyhrát. Ahoj, Jirko.
4: Ahoj, ahoj.
2: Čau. Jirko, kdyby ses měl pochlubit před celým národem, jaký jsi byl student?
4: Průměrnej.
2: Tak to máme stejně, to je dobrý. A tady ten balíček, to bude pro tebe, anebo bys to chtěl věnovat někomu nebo tvým dětem? Jak to máš plán?
4: No, pro dceru, 100%, druhá třída, takže to už taky něco stojí.
2: To víš.
3: Druhačka.
2: Tak to je dobře, bude to spoustu věcí, určitě to udělá i radost, ale tačka, Jirka teď musí zabojovat. Míšo, no. Jdeme na soutěžní otázku.
3: Jirko, bude to jako ve škole, já ti položím otázku a očekávám správnou odpověď. Mm-hmm. Dáme si dějepis.
2: Ne.
4: Ale,
2: oh, tak jo.
3: Kdy byla založena?
2: Zlatá bula sicilská.
5: No, děkujeme.
3: Ale ne. Kdy byla založena značka Centropen? Dám ti možnosti, aby si neřekl, že jsem přísná. Za no. A. 2002. Za B. 1940. Nebo za C. 1885.
2: Ty jo, bude typovačka.
4: Ty jo, tak já bych asi dal Ačko.
3: Seš si jistý? No. Centropen je tady opravdu dlouho.
4: Jo, takhle.
2: Takhle přesně.
4: Tak dáme Bčko a je to.
3: Hele, a nebude to náhodou Cčko, víš? Jako,
4: tak ty, ne, já budu na Bčku,
1: Ty neopisuješ od někoho?
3: Takže říkáš B.
4: Jo.
3: Rok 1940. To je správně.
2: Ty, tak to bylo fakt jak u tabule tohle. Jak paní učitelka ví, že neví Lauter vůbec nic, ale potřebuješ mu dát aspoň čtyřku.
1: Tentokrát trojku.
4: Jo.
2: Tak jo, Jirko, hele, takže my ti posíláme celý ten velký balíček s Centropenem. A dcerku pozdravuj, ať se jí ve škole líbí.
4: Jo,
2: taky.
4: Tak jo, moc díky.
2: Ahoj,
3: ahoj.
4: Ahoj.
6: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s Kisem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky. To nejlepší.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hlasovka od Vaška.
2: Trasa Přeštice Plzeň se sune autobus pravděpodobně na první rychlostní stupeň. Za ním jede auto s majákem a vypadá to, že jedou až do Plzně, takže to je na dlouho.
1: Díky D5 78 km ve směru na Rozvadov. Tady je nehoda, jdeme na Pražský okruh.
3: Tady se bouralo na 16,5 km ve směru na Ruzyň. A taky potom v druhém směru, tedy na Modletice, tady se srazil osobák s nákladňákem na 19. kilometru. A ještě tady máme zprávu o nehodě, která se stala v Praze v Musílkově ulici.
1: Přesně tak, v Ústí nad Labem v ulici Mezní, v Olomouci v ulici Střední Novosadská, v Chebu v ulici u Farmy, tady všude jsou nehody. Co hlavní tahy? Na silnici 1/20 přímo u Hluboký nad Vltavou došlo k nehodě, stejně jako na silnici 1/12 v Úvalech, počítejte s tím.
4: Ready, girl.

0: Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kys.cz. V našem Kiss Shopu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Dnes si budeme užívat slunečné počasí. Zpočátku bude polojasno až skoro jasno. Postupně se bude dále vyjasňovat. Teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Teploty atakující 40 stupňů a gradující extrémní sucho dostávají ryby, další vodní živočichy v kraji pod stále větší tlak. Rybáři mluví o jedné z nejhorších sezón za poslední dvě desetiletí. Voda se podle nich v některých lokalitách ohřívá až na 30 stupňů. Rychle se v ní množí sinice a rybám začíná chybět kyslík. Pstruhy a štíky proto převáží do větších řek. Někde zakázali lov. Mají obavy o podzimní zarybňování. Na ekonomiku Německa těžce dopadá i rostoucí obchodní deficit s Čínou. Ten se v prvním letošním pololetí prohloubil na 55 miliard eur z loňských 40 miliard. Asijská velmoc omezuje dovozy z Evropy. Čína zůstává největším obchodním partnerem Německa před Spojenými státy.
0: Sport.
1: Barbora Sémanová a Barbora Janíčková budou dnes na mistrovství Evropy v Paříži plavat finále na trati 100 metrů volný způsob, na které na minulém šampionátu obsadili první dvě místa. Obhájkyně zlatá Sémanová postoupila ze semifinále pátým časem. Janíčková prošla do závodu o medaile jako poslední osmá. To byly aktuální zprávy, hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy. Ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding d

0: Basketman John, kterého střídá Michal Kavalčík.
1: Které zaměstnání byste v životě nemohli dělat? Jo, jako ani kdyby vám nabízeli, já nevím, jaký měsíční plat, ne, tohle prostě bych v životě nemohl dělat. Jako v tom dobrém slova smyslu. Máte něco takového v hlavě?
0: No, to si myslím, že bude mít každý, ne, něco, co by nikdy nemohl dělat.
2: Já jsem to dělal chvilinku a obdivuju ty lidi, co to zvládnou dělat, ale pro mě to vůbec nebylo, já jsem tohle nedokázal a to je takový to navolávání, ono se tomu říká studených kontaktů, že někomu voláš, nabízíš mu něco a ty ho o tom musíš přesvědčit, ale vlastně třeba tomu ani tolik nevěříš a to já bych nemohl dělat.
0: To se řekl moc hezky to slovo. Já bych to byl schopen dělat, pokud bych tomu bezmezně věřil.
2: Tak,
0: že to opravdu je dobrý, ale nech se zaměstnat nějakou pojišťovnou a těm lidem tlač to, že jejich produkt je jediný nejlepší na světě a žádný jiný. Jo.
2: Buď přesvědčený o nějakých investicích, ale nevíš, co je vzadu. Jo. Nevíš, že za dva roky to může padnout.
0: Co ty,
2: třeba?
0: Míšo?
3: Já bych nemohla dělat práci, někdo to má rád, ale já to nezvládám, když bych měla celý den koukat třeba někde do čísel a do grafu. Mě na tom normálně odumírá mozek, já to prostě nevstřebávám. Ale hele, co kdo ví, někdo to má rád, ale důležitější je, jak odpovídali včera kysáci.
4: Největší utrpení nebo práce by bylo asi čistit tojtojky po nějakým festiáku, to bych fakt dělat nechtěl.
5: Hele, já bych nemohl dělat politika, víš, já jsem takový člověk, že když něco dělám, a někdo mě třeba sleduje nebo tu moji práci a pak mám v hlavě jako, co si o mě vykládá, co jsem proved nebo jak jsem to udělal.
6: Tak já bych nemohl dělat ochutnávače, protože ten, pro koho bych ochutnával, tak už by se moc nenajet.
7: Já bych určitě nedokázala dělat takovou tu práci, kdy musíš na těch obrovských stožárech vyměňovat takovou tu lampu, jo. No, to já jsem viděla kdesi na videu, že to je fakt jako perfektně placený, ale to já bych teda dělat nemohla. To já bych se koukala dolů a už bych skolabovala.
1: Já bych to dala dneska Habibi, nebo tak nějak se jmenuje, přezdívka.
8: Ale já bych nemohl dělat, že něco dělám, když bych nic nedělal. Protože když by to pak dělal každej, tak by si nikdy nic neudělal.
1: A vo

0: krásně to hrálo, Offenbach na Radio Kiss. Takže jdeme do vyhodnocení raní kachny.
1: Jestli jste dneska slyšeli něco, co nebyla pravda, měli byste zavolat do Kissu.
2: 210-323-323, to všichni znáte, no a pokud to uhodnete, máte rádiový balíček.
0: Ano, raní trojka ho rozdává, tak pojďte zavolat.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Petr připraven, balíček připraven, otázka je, co byla raní kachna? Teď to máš.
1: Kachna raního kysu.
2: Peťo, dobré ráno, ahoj.
3: Dobré ráno, ahoj.
2: Peťo, jsi opravdu připravený?
3: No, jsem naprosto připravený a vím úplně přesně, co byla kachna.
2: Oh. Vypadá to, že Peťa má opravdu nabito. Tak povídej, co si myslíš, že to bylo?
3: No, já si myslím, že Mark Zuckerberg nezastavil a Míša říkala ve vysílání, že u nás existuje skřížený ruce, což ano, existují, ale nemusí člověk zastavit, což podle mě byla kachna.
0: Teda, Peťa to vzal hezky hopem.
2: To teda jo.
0: Ano.
2: Jak jsi se od Zuckerberga dostal, prosím tě, k zastavování na silnici?
0: Já to vezmu také jako stručně, jo, že ano, jeho jachta slyšela, no to je otázku, jestli slyšela, údajně nereagovala na výzvu nějaké lodi, která byla v nouzi, mm-hmm, na kanále 16, Mayday, Mayday, mm-hmm, a to jsme byli v Aljašce. Jo, a ty jsi na to reagovala, že stopaři...
2: Ano, že stopaři, ano, když stopují, tak nemusíš jim zastavit. Ale pokud mají ruce skřížený nad hlavou, tak musíš zastavit, protože jinak ti hrozí opravdu velká pokuta.
0: A to je kachna.
3: A to není pravda.
0: Není, ano, jo. A ty jsi jako nějaký policista, že to víš?
4: Ne, on je stopař.
3: Já bych se úplně přiznal, tak jsem vůbec neslyšel o těch skřížených rukou nikdy. Hmm. Takže jsem použil samozřejmě nějaké...
0: Počkej, ale já
2: takže
0: tady...
2: Takže jsi to nehledal.
0: Jak o tom nikdy neslyšel, Petr, jo? Já myslím, že to byl Norbert, kdo o tom konkrétně mluví.
5: Tak já dělám stavy vedoucího a takhle zastavujeme normálně kamiony nebo auta, různě, ale musíš mít vestu, helmu a takhle překřížené ruce a všichni ví, že musí zastavit.
2: Ano.
5: Ale jestli stopař, to fakt nevím taky.
0: No, to je důležitý dovětek.
2: To je důležitý.
0: Takže, Míšo?
2: Takže byla to kachna. Balíček získáváš.
0: Máš pravdu. Aby na
3: ještě. Děkuju.
0: Vem si, že by dneska každý udělal kříž a každý zastaví.
4: To je hezký, ale...
0: A bylo by to vtipný.
2: Jo, to jo. Kolony jsou proč, protože je, prostě se stojí.
0: Je to tvoje, vyhráváš rádiový balíček, tak ti ho posíláme. Jo?
3: Děkuji pěkně.
0: Taky.
2: Ahoj. Ahoj.

0: Ranní kachnou tady bylo, že stopař zvedne ruce nad hlavu, překříží a my řidiči musíme zastavit, jinak dostaneme pokutu.
1: To byla kachna. Dobře, velká.
0: Dobře, dobře. Náš posluchač se nad tím zamyslel.
2: Co když budu stopovat a budu mít překřížené nohy? Co to znamená, že se mi chce na záchod?
1: To právě znamená, že řidič nesmí zastavit, jinak se ta nehoda stane v autě.
3: Jako lepší překřížený než roztáhlý. To je pak něco úplně jiného.
0: Já si představím naší Míšu, jak má dneska tu sukni, ne? Jak je na kraji té vozovky. A hele, hele.
1: Zastavíš?
0: A jsou nehody raz, dva.

0: Hele, ale zase jako, jestli skřížený nohy nebo roztažený nohy, by si aspoň zase hned věděl, s kým máš tu čest, koho si do toho auta vlastně pouštíš.
1: S kysem za volantem po celé republice.
2: Dost už stopování, ale na silnicích zůstáváme a bohužel opět D1.
3: Info z D1, kdy dojede z Prahy na Brno, tak nesouvislá kolona pro kamiony začíná u sjezdu na Ostrovačice a končí za zjezdem.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
1: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
5: Radio Kiss. Počasí.
6: Úterý je ve znamení sluníčka, zpočátku převládá polojasno až skoro jasno. Postupně se bude dále vyjasňovat. Teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Profesní organizace, instituce, spolky, platformy a odbory působící v kultuře v otevřeném dopise vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky České republiky 2026 až 2030, která vznikla na Ministerstvu kultury. Důvodem je způsob přípravy, který považují za netransparentní. Dopis žádá využití dokumentu o kulturní politice, který na podzim přijala předchozí vláda Petra Fialy. Ministr kultury Otto Klempíř uvedl, že navzdory kritice není důvod nic měnit. Londýnská metropolitní policie od pátku do neděle zabavila super sportovní automobily v hodnotě 10 milionů dolarů ve snaze potírat protispolečenské chování řidičů. Policisté zkonfiskovali celkem 90 vozů v bohatých čtvrtích Londýna. Letos policie v britské metropoli získala

0: řekla pravomoc zabavovat vozidla řidičů, kteří se dopouštějí protispolečenského chování místo udělování pouhého varování. A teď zpátky domů.
1: V sobotu 15. srpna dorazí do Pardubic světová cyklistika. Město se stane dějištěm startu třetí etapy prestižního závodu Czech Tour 2026. S pořádáním akce souvisí dopravní omezení v centru města. Už od pátku večer bude platit zákaz zastavení na vybraných parkovacích plochách.
0: Sport. Pokud fotbalisté Jablonce přejdou ve třetím předkole konferenční ligy přes Rigu, odloží si nedělní ligové utkání proti Bohemians. Odložený zápas by se hrál v Dělíčku ve středu 2. září. Jablonec úvodní duel proti Rize vyhrál doma 2-0. Odveta v Lotyšsku se hraje ve čtvrtek. Za námi jsou nejnovější zprávy a pokračuje ranní kys se Smíšou, Romanem a Patrikem.
2: My pokračujeme a před námi je i skvělá muzika.
3: A to bude hodně 24/7, Alok, Sigma, začínáme právě teď.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

0: Kiss. Rádio Kiss. Hrajeme největší letní hity.
1: Letní

0: Máme po 9. hodině a možná někteří z vás právě svačíte, protože už nějakou dobu jste v práci, viď, Romčo?
1: Nemluv o mém banánu. Ona už končí písnička.
2: Jo,
0: krátký písničky.
1: Ale hele, mám tu pro vás jednu hezkou zprávu, jo. Posloucháme vás již od brzkého rána a zlepšujete nám náladu a čas u rybolovu na Těrlické přehradě.
0: Ty jo. Wow.
1: Protože mám dnes svátek i narozeniny, můžete pozdravit i mé spolurybáře Žabu a Radovánka. Ať nám ten candát konečně zabere podepsána Jezuska, která dneska slaví svátek i narozky.
0: Jo, všechno nejlepší.
1: A to všem Zuzkám. Jo.

0: Nádherný letní song Milky a David Guetta. A teď jedna informace k zamyšlení. Do země na Václavském náměstí, tam, kde se teď dělají tramvajové koleje, se pod asfalt pod tu vozovku uložila časová schránka, což je, abyste to všichni chápali, jakási krabice v igelitu, zakopaná do země, kam se pro další generace dávají různý předměty. Oni tam dali například noviny, bankovky, pohlednice a další předměty, které poukazují teď na momentální dobu, co se děje ve světě, co se řeší a tak dále. A otázka, kdy se to vykopuje, jestli za 100, 200, 500 let. A tak mě to zaujalo. A říkal jsem si, tyjo, co bych já tam dal, třeba jako klidně ze svojí domácnosti, ze svého pokojíčku, co bych jako vyhrabal a řeknu, tohle bych tam chtěl dát, aby to za 500 let někdo vykopal.
1: Já nechci být skeptická, ale s tím, jak se často opravují silnice, já si myslím, že se to vykope za chvíli.
2: Tohle je krutá pravda. Pardon. Vždycky vidíš někde udělají něco novýho a rok později už tam pokládají zase nějaký kabely potrubí, já nevím.
1: Přesně.
2: Jo.
0: Budou kopat nějaký plynujem a bude hotovo.
2: Hele, zrovna tady, jak o tom mluvíš, hledám nějakou nejstarší dochovanou schránku. Byla otevřena 1855, je z roku 1795, bylo to někde v Bostonu. Nalezli tam mince, medaile s Georgem Washingtonem, stříbrnou pamětní desku a tak dále. Jo, jako pěkný.
3: Krásný.
2: No ale to chce něco originálního, jo.
0: Takovýhle poklad jsem vždycky chtěl najít.
3: Něco, co by podtrhlo dnešní dobu.
0: Takhle, dejte si chvilku, popřemýšlejte, Romane Míšo, co byste tam schválně dali, klidně ze své domácnosti, neberte to obecně, ale vemte to ze svýho domu. Co byste chtěli, aby Romana Anděla a Michaelu Dinhovou připomínalo?
2: Já už to mám.
0: Máš to?
3: Tak to já budu potřebovat víc času.
0: Kysáci, klidně nějaký zapřemýšlejte.
2: Není to jen o času, ty už ho potřeba nebudeš. No vlastně já ne, protože zabiješ ty mě, to, co tam dám. Já tam něco dám.
3: Dobře, takže po půl si řekneme, jak kysáci vy nám můžete posílat tipy.
0: Romane, nebude to
4: Ranní kys. Každý všední den od 6 do 10.
5: 1, 2, policaj, 3, 4, grenadier, 5, 6, salty kek, 7, 8, gute.

0: Hurá do školy!
1: Radio Kiss vás připraví na nový školní rok. Tento týden rozdáváme dárky od Centropenu. Počkejte si na naši výzvu, dovolejte se do Kissu a pokud na soutěžní otázku odpovíte správně, výhra je vaše.
0: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s Kissem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.

0: Co přemýšlíme nad tím, co bychom vložili do časové schránky?
1: Jako časovou schránku si představte jakousi krabici někde zakopanou, kde jsou předměty připomínající tuto dobu a nikdo neví, kdy a kdo ji vykope.
2: Leni?
3: No tak já bych tam skovala klíče od auta, který se normálně strkají do zapalování, a klidně nějaký iPhone, protože si myslím, že za tu dobu tyhle telefony nebudou a klíče od auta už vůbec ne.
2: Posluchačka Míša na to šla úplně jinak.
4: Tak já bych do schránky dala originálně můj pramínek vlasu. A to z důvodu, aby třeba za nějakých těch 100, 200, 500, anebo jak říkala Míša, třeba za pár desítek let, zjistili z DNA a třeba by mohli zjistit třeba nějaká nemoc, kdyby byla tak, jaká byla za nás a co by proto mohli udělat.
2: To je zajímavý. Míšo, co ty?
0: Já bych tam dala ne iPhone, ale klasickou 33 desítku. A ještě bych tam napsala zprávu a já věřím, že až by ji vykopali, ještě by byla nabita.
1: A ty, Romane, ty jsi měl hned jasno.
2: Hele, milujeme hudbu, já bych proto odkázal na to, co se tady v krásné české zemi hrálo v roce 2026. Jak zněla současná hudba, a proto bych na disk, na flash disk, uložil jednu z písní, ve které se s tým Míšo pokusila napodobit některé současné zpěvačky. A moc by mě zajímal ten výraz našich potomků, potomků. Až to uslyší, jak by si jako říkali, tohle se zpívalo v České republice v roce 2026.

0: Ve studiu vítáme Michala Kavalčíka, nazdar Michale.
1: No krásné dopoledne, ahoj.
0: Michale, my jsme se tady před chvilkou bavili o časové schránce, která má být tady v Česku zakopána. A říkali jsme si, co bychom do té časové schránky dali. Mě by schválně zajímalo, co by takovej Michal Kavalčík dal do časové schránky, která se vyhrabe třeba za 200 let, ale to, aby to připomínalo přímo Michala Kavalčíka.
1: Jo, takhle přímo mě?
0: No, neřeš noviny a takhle, ale něco, jo, aby to připomínalo tebe.
1: Jo, já jsem myslel tu dobu, jo? Ne, takže mě.
0: Zkus tebe.
1: Já nevím, tak asi nejjednodušší jako pár vlasů jako DNA, víš?
2: Třeba bych tam dala za tebe konfety teda.
1: To se tam nevleze do té schránky, ne?
2: Já bych tam dala aspoň ty, víš, ty cukrbliky z toho, jo, ne celou konfetu.
1: Ty, no a kdo, představ si, že by to ještě otevřela, ono by to bouchlo, že jo? Po těch 200 letech. A zajímavý, a, konfety. No.
0: Nebo by se to mohlo otevřít a začalo by to říkat, nemá IQ jako Einstein.
1: Klíčenku Rádia Kiss bych tam dal.
2: Uložit tam moudro Michala Kavalčíka.
3: Jo, z roku 2026.
0: Ale nějaký úplně blbý.
1: No, tak já zkusím dneska na 11. to vymyslet.
0: Ano, nějaký úplně blbý.
2: Jo.
1: Co by se zapsalo do historie?
0: Jo.
2: Ano.
0: To nebude těžký vymyslet.
2: Co si budou pamatovat i za 200 let.
1: Ano, jdu na to.
2: Tak jo, Michale, studio je tvoje.
1: Tak jo, těším se.
2: Ahoj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Doprava a pár hlasovek od vás. Pojďme na rendise D11 kolony.
2: D11, 34. kilometr, směr Praha. Tak 4-kilometrová nehybná kolona, někdo to tam ucpal, takže pravý pruh vůbec nejede.
1: Někdo to tam ucpal, koupíme si roli toaletního papíru. Martin a Vysoké Mýto.
3: Dojedete z Vysokého Mýta směr na Hradec Králové po 35, tak za Vysokým Mýtem na Kruháku to stojí.
1: Přidám jednu mimořádku, D1, kilometr 30, je to ve směru na Prahu mezi exitem 34 Ostředek a 29 Hvězdonice. Nehoda dálnice je uzavřena, zásah všech složek u dopravní nehody, tak tam to bude asi minimálně na 15. minut, kdyby něco tlačítko doprava v apce Rádia Kiss. 10. hodinu nám pěkně v úterý 11. srpna na Zuzanku odstartuje Karma 7 Dana.

0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Rádio KIS počasí.
3: Úterý je ve znamení sluníčka, zpočátku převládá polojasno až skoro jasno. Postupně se bude dále vyjasňovat. Teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů.
2: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
3: Pokud by se v červenci konaly sněmovní volby, zvítězilo by hnutí ANO se ziskem 34% hlasů. S odstupem následuje STAN, které by dalo hlas 15% voličů, třetí je ODS s podporou 12%. Do sněmovny by se ještě dostali Piráti s 8% a SPD se ziskem 7,5% hlasů. Vládní motoristé by na 5% hranici potřebnou pro vstup do dolní parlamentní komory nedosáhli. Americký prezident Donald Trump se při červencovém odletu ze summitu NATO v Ankaře po určitou dobu ukrýval v kontejneru používaném na letištích pro dodávky jídla, aby mohl nepozorovaně opustit palubu prezidentského speciálu Air Force One. Prezident Trump z Turecka kvůli hrozbám ze strany Iránu neodletěl prezidentským speciálem, ale vojenským letadlem. A teď zpátky domů.
4: V centru Žatce se bude opět natáčet. Rada města schválila nájem pozemku na Chelčického náměstí a v ulicích Jiráskova, Dlouhá, Nádražní schody a Poděbradova. Filmaři se v těchto lokalitách chystají natáčet od 18. do 28. srpna scény do televizního projektu Birdwatcher.
3: Sport. Nepříznivé počasí donutilo pořadatele tenisového turnaje Masters v Montrealu odložit pondělní čtvrtfinálový program. Kvůli dešti a riziku blesků v blízkosti stadionu přeložili zápasy na dnešek. Všechna čtyři čtvrtfinálová utkání se tak odehrají v jeden den. Zápas Jakuba Menšíka s Benem Sheltonem přijde na řadu jako třetí a začne nejdříve o půlnoci středoevropského času. Za námi jsou nejnovější zprávy a pojďme odstartovat dopolední KIS.

0: Kygo, Tina Turner, 10 hodin a 8,5 minuty, kysáci. Přejeme vám pohodové úterý. Dneska mě potěšila hned takhle po příchodu do rádia zprávička, když jsem tady otevřel všechny ty internetové servery a začal čerpat informace, o čem třeba bude dnešní dopolední balíček, že rána budou velmi chladná. Hurá! Hip, hip, hurá! Aspoň ta rána. Akorát by mě jako teda zajímalo, co znamená, že budou chladná. Aha, už to vidím. I pod 10 stupňů Celsia. O, to není možné. No tak pokud by chtěl někdo zažít chladné ráno, musí si trošičku přivstat. Po té deváté už to bohužel zase leze nahoru. Ale jako dobrý, bude trošku chladněji. My si tady opět dáme skvělou muziku, za chviličku Gigi Agostino. Připomínám, že i dnes další možnost po výzvě dovolat se jako třetí volající tady k nám do studia 210-323-323 a udělat radost třeba vaším školákům, kteří od září zase nastoupí třeba na základku anebo na střední. Kouzelný balíček za 3000 je připraven, čekáme na výherní signál. Všem pohodové úterý!
1: Michal Kavalčík na Kisu.

0: poslouchat rádio v práci vám v popisu. A tak poslouchám Michaela na Aquakisu.
1: Další balíček s datem 11. srpna, svátek Zuzana, ještě jednou všechno nejlepší dámy pro vás za chviličku Gigi, tak samolepky, podpis karty, diplom, vůně do vašeho auta ve tvaru 90-kové kazety a ještě přihodíme samozřejmě tričko, které si mimochodem můžete koupit i na našem e-shopu a můžete vybírat opravdu z pestrých druhů a barev. Já jsem tady opět v jedné facebookové skupině našel krásný dotaz, dovolím si ho teda půjčit, děkuji Jiřímu Kovaříkovi a otázka je velmi jednoduchá. My jsme už tady několikrát probírali svatbu, ale tuhle otázku jsme tady ještě neměli. Znáte to, jo? Vy si něco představujete, pak to proběhne a pak si říkáte, hele, jako tamto, to jsme mohli udělat jinak, tam to nemuselo být, tam to mohlo být. Když si vzpomenete na svůj svatební den, co byste změnili? Co byste tam nedali? Co byste tam nechali? Co byste 100% z toho svatebního dne fakt jako vydali? Co byl omyl? Totální omyl. Prosím vás, to, že jste pozvali tchýni, to tam jako nedávejme, jo? Nebo nějakého spolužáka z základky. Co byste fakt úplně vyndali z vašeho svatebního dne? Co byste tam jako změnili? Co se nepovedlo? A nebo naopak, najde se tady někdo, že

0: konce. Těším se na vaše hlasovky, pokud se chcete zapojit, tlačítko soutěž v apce Rádia Kiss. No a před 11. hlásíme vítěze.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Rádio Kiss.

0: Úterní dopolední kys a v dnešním balíčku téma, když si vzpomenete na svůj svatební den, co byste změnili, Michal?
1: Tak ahoj Michale, my jsme měli svatbu před 4 rokama, my jsme jí venku a akorát předvečer naší svatby tak začalo hrozně pršet, blesku hodilo do elektrického rozvaděče, takže celá svatba komplet bez proudu.
0: Michael, pozor, není to jakoby rubrika, co šíleného se nám stalo na svatbě, ale co bychom změnili na tom dni, na tom večeru, jo, na tom celém průběhu. Já si myslím, že má možná vítěznou hlasovku, ale uvidíme, třeba přijde ještě něco lepšího. Michaela to popsala nádherně.
2: Ahoj, zdraví posluchačka Michaela. My jsme se s manželem brali za toho největšího covidu v rouškách, byly zavřený i okresy a i svědci museli přijet jenom přes povolení. Ušetřili jsme tím pádem za veškerý hosty i rodinu a za ty peníze, kdy jsme nejeli ani na svatební cestu, mi manžel koupil nový prsa, takže brutální happy end.
0: Ano, Michaela by neměnila vůbec nic.
3: Radio

0: Pecek a možná i Pecek tam, kde prostě posloucháte Radio Kiss. Když si vzpomenete na svůj svatební den, noc, večer nebo možná ráno, co byste změnili? Byl tam nějaký okamžik, který ve vás zanechal kaňku? Honzo?
1: No, my jsme dostali od švagra jako svatební dar fotografa na svatbu. Mm. Zaplatil nám ho, kluk s náma chodil celý den od rána do večera, fotil, natáčel videa a druhý den jsem po něm chtěl nějaký fotky a fotograf nereagoval. Nakonec jsem se dozvěděl, že fotografovi se všechno smazalo a scháněl fotky po svatebčanech, takže fotografa sami si najít.
0: No, to mě mrzí, ale o těchhle těch storkách jsem slyšel opravdu hodně. No, technika. Technika. Michaela.
2: Ahoj, Mišáku. Mně se na naší svatbě zlinkovala naše fotografka. Fotky byly sice skvělý, ale v 9 jsme odváželi fotografku úplně na vátou. Ahoj.
0: A Michaela, co by si jako chtěla po 9. večerní ještě fotit? Ježíš Maria, to by bylo úplně všecko rozmazaný. Neblázní, to jste ji odvezli včas. Napsala Naďa, dobrý den, tak co se týče té svatby, tak já jen jedno, co bych ráda vyměnila. Manžela! No, a co Adelka?
3: Ahoj, Michaele, já bych určitě na své svatbě vyměnila číšníka, který nás obsluhoval, protože když jsme se dostali ke krajní svatebnímu dortu a k podávání kávy, tak jedné půlce osazenstva nosil kávu, druhé nosil dort. Takže ty, co měli vypitou kávu, byli bez dortu a ty, co sněli dort, teprve čekali na kávu. Měj se krásně, Adéla.
0: Ale tak to jsou, Adélko, takové drobnůstky. Představ si, že bys neměla vůbec žádného číšníka a museli byste si to s ženichem nosit sami. Michal.
4: Ahoj, Michaele, tak na svoje svatbě bych změnil akorát to, ten mladomanželský tanec, protože já tancovat s manželkou nevíme. A už jsme se obidvaja modlili, aby to vlastně skončilo, prostě ta hudba, aby prestala, aby jsme prestali tancovat. Ale jinak úplná pohoda, nič by som na tom nemenil. Všetko bylo tak, ako malo byť. Ahoj, Michal.
0: Přišla mi vtipná SMS-ka od pana doktora, který reaguje na tu paní Michaelu, která v tom covidu se brala a jako svatební dar za ty ušetřené peníze nikam nejeli, neměli velkou svatbu, protože prostě se nesmělo slavit ve velkém, tak za ty ušetřené peníze dostala nová prsa. Tak vzkaz pro paní Michalu, ta nová prsa nekoupil vám, ale sobě, napsal pan doktor Jirka.
5: Nazdar, Michaele. Hele, na svatbě bych asi nic neměnil, protože jsem se ženil teď o víkendu v sobotu 8. Takže na to si ještě brzy něco měnit, ale třeba časem dojdu na to, co bych změnil, ale zatím bych to nechal, jak to bylo, bylo to super a klidně bych si to teď zopákl znovu. Samozřejmě s tou samou ženou. Čau, Michaele, zdraví.
0: Ano, Jirko, máš to ještě čerstvé, tak to úplně chápeme. Mára, ahoj, tak z první svatby bych změnil i nevěstu a vše kolem. Byla to katastrofa. A na druhé svatbě bych neměnil nic. Byla krásná, ano, prostě skvělá. Čus, Mára. No, to se také stává. Lucenka, poslední.
6: Čau, Michaele. Hele, já bych na svojí svatbě změnila teda jen jednu jedinou věc a to bylo počasí, protože bylo tak strašný vedro. Tak strašný, no tak teď si to můžeme představit, že jo, jaký. Ale to bylo tak hrozný, že nikdo z nás, včetně mě a manžela, jsme nedokázali vydržet v těch oblecích ani do krájení dortu. Takže to bylo jediný. Jinak to bylo, ano, super. Čau.
0: 22 až 25 stupňů. Nejlepší teplota pro vaši svatbu.

0: úterním dopoledním kysu se vracíme do okamžiku, kdy jsme měli náš velký den. Někdo ten velký den ještě neměl, někdo ho měl už dvakrát, někdo ho už měl třikrát. Ptáme se, když si vzpomenete na svůj svatební den, co byste tam změnili? Co bylo tenkrát špatně? Co se prostě nepovedlo, Stano?
1: Čau, Michal, já bych som na našej svatbe, kterou jsme vlastně ani nemali, zmenil dátum. Původně jsme to mali 30. mája 2021, byla zrušená kvůli covidu a odtedy si všetci naši hostia robia srandu, že jsme mali takou brutálnu svatbu, že si ju nikto nepamätá. Od našej svatby, která byla zrušená, jsme se k tomu už nedokopali, ale za to jsme si našli čas mať ďalšie dvě děti. Takže dátum.
0: Ano, přesně tak. No tak prostě, hele, něco chtělo, aby to prostě neklaplo. No tak, hele, máte krásné dvě děti, jako nedělal bych si s tím starosti. Mám tady pěknou SMSku. Já bych na ten svůj svatební den, já bych tam změnil odpověď oddávajícího. Tím myslel Miroslav asi to své ano. Kája?
2: Čo, Michael, tak já osobně bych teda vyměnila ženicha, protože to se jako vůbec, ano, vůbec nepovedlo. To jsem měla nasazený ty růžový brýna, no. Tak to už chyba, mi se člověk učí. Čau, Kájo.
0: No ale zase, Kájo, dobrý, že si růžové brýle potom nakonec sundala, vyčistila a začala třeba od znova. Peťka?
3: Čau, Michael, tak hele, já bych asi změnila to, že bych nedala na stůl tolik alkoholu, protože nám se to tak nějak všechno zvrtlo. Chlastali jsme a skoro v 11 hodin byli všichni v lihu, krom nevěsty, což jsem já, která nemá ráda alkohol, tak to bylo takové divné koukat na všechny ty opilce, který vlastně nebyli schopní ani tance. Takže asi to bych změnila. Čau, Peťka.
0: No, on ten tvrdý alkohol zadarmo, to dělá potom divy, no, když se začne svatba ve 12, začne se lejt už od 14, ano, někteří už v 6 jsou pod stolem. Micka napsala, ahoj Michale, na své svatbě bych změnila asi všechno, manžela, vyklubal se z něj pěkný ptáček, do dnešního dne neodstřihl pupeční šňůru, ale úplně nejvíc za výměnu stojí tchýně. Tahle super bába v uvozovkách mi pije krev do dneška. Jediné, co bych neměnila, je tchán, jen už tu chudák není s náma. I toho utrápila. Co dodat? Úžasná tchýně. Měj se fajn, Micka. Pája.
4: Ahoj, Michale. Asi bych možná vyměnila akorát svoji macechu, která mi měla původně zavazovat šaty, vykašlala se na mě. Zaplať pámbu, to zachránila má nejlepší kamarádka, která šla manželovi za svědka. Tý jsem velmi vděčná, takže nakonec všechno dobře dopadlo. Ahoj, Pája.
0: Díky. Ještě před vítěznou stihneme Katku.
5: Ahoj, tady Katka. Tak my už budeme mít otvrdy skoro 12 let. Ale co bych teda změnila, je to, že jak vlastně nevěsta se ženichem mají svoje řidiče, tak ten řidič pro nás přijel, nazdobil auta, odvezl nás na radnici, potom na hostinu a my jsme je neposlali na tu hostinu. Oni vlastně přijeli, odvezli a jeli dom. Takže za tohle se stydíme a to bychom teda změnili. Takže tak, ahoj, Katka.
0: Kačko, to se stává. Já jsem jednou dělal svatbu a všichni usedli k obědu. Já jsem tam stál za tou konzolí u těch beden, pouštěl jsem romantickou hudbu, oni snědli polévku, já jsem tam stále stál, oni snědli druhé, já jsem tam stále stál. A až začali nosit dort, přišla taková kouzelná babička a říká, panáčku, vy s náma nejíte. Já říkám, mě nikdo neřekl, jestli můžu a kam si sednout. Tak pojďme na vítěze, já bych to dal tomuto pánovi.
6: Co bych změnil na svatebním dnu? Ale nevěstu bych nechal, hosty bych nechal, program bych nechal, akorát bych změnil to konečné číslo na faktuře.
0: Přesně tak, prosím, aspoň o jednu nulu méně.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Doprava i od vás, moc krát děkujeme za vaše zprávy, tlačítko Doprava v naší apce Rádia Kiss. Tak o čem jste nám dali vědět, máme tady D1, 165. kilometr ve směru na Brno, tam jsou asi nějaké tři ťukance, jak jste nám napsali, tři osobáky. Pojďme do Brna, ulice Rokycanova, 102 kilometrů, 220 metrů dlouhá kolona, probíhá tam vyšetřování a ještě je tam únik plynu a navrtaná přípojka plynu. Pozor, D1, 250. kilometr ve směru na polsko-státní hranice, neprůjezdný jeden jízdní pruh, odstavený osobák pro poruchu. A D2, z Brna na Lanžhot, zvěř na vozovce a sražená srna zasahuje částečně do vozovky. Za chviličku další muzika, Alice DJ.

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
2: Rádio KISS. Počasí.
3: Úterý je ve znamení sluníčka, zpočátku převládá polojasno až skoro jasno. Postupně se bude dále vyjasňovat. Teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů.
2: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
3: Na tuzemských jatkách se ve druhém čtvrtletí vyrobilo bezmála 120 000 tun masa, meziročně o 0,5% více. Růst se týká především drůbežího. Sektor také několik měsíců řeší nízké výkupní ceny, zejména u mléka a prasat. To může podle agrárníků ovlivnit soběstačnost, která se v Tuzemsku u vepřového masa snižuje dlouhodobě. Ještě v roce 2014 se pohybovala kolem 57%, předloni to bylo o 11%. Méně. Turecký parlament schválil zákon, který stanovuje právní rámec pro rozpuštění zakázané strany kurdských pracujících. Část jejich členů by na základě normy mohla být propuštěna. Jedná se o významný krok směrem k ukončení dlouhodobého konfliktu, který si vyžádal životy desítek tisíc lidí. A teď zpátky domů.
4: V sobotu 15. srpna dorazí do Pardubic světová cyklistika. Město se stane dějištěm startu třetí etapy prestižního závodu Czech Tour 2026. S pořádáním akce souvisí

0: dopravní omezení v centru města. Už od pátku večer bude platit zákaz zastavení na vybraných parkovacích plochách.
1: Sport. Už po sedmé si v letošní sezóně zahraje Kateřina Siňáková o postup do deblového finále. V Torontu po boku Číňanky Chang Shuai česká tenistka zvládla čtvrtfinále proti bývalé parťačce Storm Hunterové z Austrálie a Američance Desiree Kravčikové 6-4 a 6-3. To byly zprávy v jedné minutě a s nimi Tereza Jandová.
2: Nejen školní potřeby v krásném balíčku za 3000. Posloucháme dál Radio Kiss a za chviličku výherní signál.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
0: Be happy. Yeah.

Travis DJ vždycky udělá radost v našem playlistu. Teď 11, 11 a 11. srpna. Vyšlo to moc hezky. Je, a zrovna jsem to měl i na hodinkách. Akorát nemám screening. Zuzanky, dneska máte svátek, pro vás za chviličku borec, který před dvěma dny byl v Bratislavě. Je to neuvěřitelné, jak všechny ty světové hvězdy se sjíždějí do Evropy, do České a Slovenské republiky. A mě by docela zajímalo, jestli tady je nějaký slovenský kysák, který bol 9. teďka v neděli v Bratislavě na live streamu na tom obrovském festivalu, protože titulky hovoří, že live stream sa skončil, mega bodku za víkendom dal fenomenální David Guetta. Tak byl na něm někdo v Bratislavě? Viděl to někdo live? Bylo to prý úžasné, viděl jsem nějaká videa na TikToku, tak bychom si mohli toho Davida teďka dát. No a třeba

0: Kysáci, už jsem na to přišel, kde by David Guetta mohl mít v Praze, v hlavním městě České republiky, koncert. Já jsem na to kápl. Po Marku Ztraceném, na Letný. Jo, 70 tisíc lidí. Hele, číslo na Marka mám, Davide, kdyby něco, zavolej, předám kontakt. V září bychom to ještě stihli, ne?
1: Hurá do školy!
2: Soutěžte právě teď s rádiem KISS a českým výrobcem školních potřeb Centropen. Volejte studio 210 323 323.

0: Odpolední Kiss pro vás má možnost vyhrát právě třeba pro vaše děti, ale i také pro celou rodinu. Tyhle ty úžasné potřeby, psací potřeby, školní potřeby, je tam toho opravdu hodně v tom balíčku za 3000, než bych to tady vyjmenoval, to by uběhlo hodně vody. Na druhé straně už by měla být Anna, přeju krásné úterý.
1: Ahoj.
0: Ano, tak vy jste se prý také dovolala poprvé, řekněte, ano. Z jaké dálky se vám to povedlo.
1: Ze Štěpánkovic u Opavy.
0: Ano. U Opavy, taková dálka. Přiznám se, že tam jsem poslední 3 roky nezavítal, ještě jsem neměl cestu. Co nového u Opavy?
1: No, pořád dobře.
0: Jo, počasí dobrý, vedra taky, stejný jako tady.
1: Počasí super, vedra jsou, bazén doma napuštěný, všechno v pohodě. Všetko
0: Opaváci plata. Hodný?
1: No, já jsem spíš ze Štěpánkovic, kde to?
0: Kde to? Jak jste to decentně obešla, jo, tu odpověď, dobře. OK, tak zdravíme Štěpánkovice. Měla jste čas prozkoumat stránky centropen.cz?
1: No, trošku to tady s kolegyní prozkoumáváme. Obě dvě máme školáky po dvou kusech, tak by se nám to hodilo. Uvidíme, no.
0: Dobře, Centropen, česká výroba a tradice od roku 1940. Pojďme na soutěžní otázku. Tak ano, pro dopolední čas tady mám od Centropenu tuto otázku. Mimochodem i další informace a možná i odpovědi na naše otázky najdete právě na Facebooku Centropenu. Čím jsou speciální školní rolery s názvem Tornado Fruity? Za A. Po napsání začnou svítit. Za B. Obsahují parfémovaný inkoust s ovocnými vůněmi. A nebo za C mění barvu podle teploty. Velmi
1: mají
0: těžká.
1: Mají parfémovaný inkoust.
0: Ano, to znamená, že to je odpověď, která...
1: To bylo Bčko.
0: Ano, já. Bylo to Bčko! Naprosto správně. No tak nebylo to těžký, ne ani?
1: Ne, nebylo.
0: Dobrý, věděla to přítelkyně, nebo teda, myslím, kámoška, nebo raději vy jste pálila?
1: No, já jsem si to myslela a ona mi to odkývla.
0: Ano, takže dvojnásobná pravda, to mám radost. Ano, Tornado Fruity jsou rolery, které obsahují parfémovaný inkoust s ovocnými vůněmi. Nevím jak vy, ale my jsme to, když se to kdysi ještě pašovalo ze západního Německa v 80. letech, my jsme to milovali, dokonce jsme to pak zkoušeli i na jazyk. To jste asi nedělala, ano, že ne?
1: Ne, to mě to minulo, já jsem byla ráda, že mám bombičkové pero a byla jsem od toho celá špinavá, takže...
0: Vy jste mladší ročník, veďte podle hlasu.
1: Nevím, mladší, ale už dlouho pamatuju.
0: Dobře, tak jo, zdravíme do Štěpánkovic u Opavy a posíláme celý balíček v hodnotě 3000 korun, mějte se hezky.
1: Super, díky.
0: No a další šance, odpolední jump.
2: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s Kisem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000
0: a jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: Každý den. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss.
1: Be happy. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna.

soutěži Svaz českých bohémů. Možná jste si, kysáci, na svých nočních cestách všimli, že ten měsíc, který občas, když je dobré počasí, je vidět, že vypadá jinak.

0: Úžasná novinka ve vysílání Rádia Kiss. Armin van Buuren a Sasha Everlasting. Pojďme k tomu měsíci, možná jste si právě všimli, že už má tak jako takový jako jiný tvar, jinou barvu. No a já mám dobré zprávy, čeká nás zatmění slunce i vrchol Perseid. Čechům bude přát počasí a to je dobrá zpráva. Ve středu a v noci na čtvrtek se na obloze objeví dva významné astronomické jevy. Výrazné částečné zatmění slunce a vrchol meteorologické roje Perseid. Českým pozorovatelům bude přát počasí s jasnou oblohou, děkujeme. Dobré podmínky se očekávají také ve Španělsku, odkud lze pozorovat úplné zatmění. Na Islandu naopak převládne zatažená obloha. Kdybyste si to chtěli poznamenat, částečné zatmění slunce v Česku proběhne ve středu večer, začne zhruba v 19.19, pěkný čas, no a maximální fáze dosáhne kolem 20. hodiny a 11. minuty, kdy měsíc zakryje přibližně 85 až 88% slunečního disku podle daného místa. Kdo má dobrý foťák, fotí a pak označí Radio Kiss.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Od 90. let.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

Nelly Furtado, Say It Right. Těžká klasika na keso. Ve 11:45, teď něco pro všechny chlapy po 40. Je vás tam hodně? Já myslím, že určitě. Pánové, jestli už vám bylo 40, kromě auta, vlasů a břicha, bychom prý měli začít hlídat vitamín K. K jako kavalčík. Ten totiž pomáhá tělu správně využívat vápník a je důležitý pro pevné a zdravé kosti. A nemusíte hned kupovat doplňky stravy, většina lidí ho zvládne získat i normálně z jídla. Největší nálože vitamínu K najdete hlavně v listové zelenině, takže kapusta, to je taky dobrý, že se to jmenuje na K, začíná to na K, kapusta, mangold, to si musím vygooglit, co to je, kadeřávek a špenát. Hodně ho má také brokolice, odborníci zjistili, že modrý sýr a překvapivě i vepřové kotlety. Dospělému muži se doporučuje podle odborníků přibližně 120 mikrogramů vitamínu K denně a třeba už šálek syrového špenátu to podle odborníků zvládne pokrýt. No, takže pánové, po 40. pevné kosti začínají u špenátu, ten mají skoro v každém supermarketu a končí u kotlety. Konečně dieta, kterou budeme mít rádi. Kiss. Radio Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Jedna dobrá zpráva z D1, kilometr 30. ve směru na Prahu mezi exitem 34 Ostředek a 29 Hvězdonice. V místě nehody byl obnoven provoz bez omezení a kolony už se rozjíždějí. Pojďme do ulice Svárovská, Stráž nad Nisou, okres Liberec, probíhá vyšetřování nehody dvou osobáků. D1, to máme na Prahu, 201. kilometr, překážka a osobák je tam v odstaveném pruhu. A ještě D11, 6. kilometr z Jaroměře na Prahu. Pozor, tam je také překážka a vypadá to, že nějaká bedínka někomu spadla na silnici. D3 hlásí komplikace z Mezna na Kaplice, 158. kilometr a zdržení do 10 minut. Kdybyste o něčem velkém věděli, tlačítko doprava v apce Rádia Kiss.

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
2: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
3: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
4: Radio Kiss počasí.
5: Dobré poledne. Úterý nám přináší jasnou oblohu a nejvyšší teploty mezi 24 až 29 stupni Celsia.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Lidé se mohou ve čtvrtek ve 13 hodin zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady. Ministerstvo vnitra a digitální informační agentura chtějí získat data z podmínek, které nejvíce přiblíží skutečnou souběžnou zátěž jako při volbách. Testování chtějí dělat před podzimními komunálními volbami. Loni totiž při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval. Syrský soud dnes v nepřítomnosti odsoudil svrženého prezidenta Bašára Asada k trestu smrti za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané za občanské války, která vypukla v roce 2011. Asad s rodinou uprchl v prosinci 2024 do Moskvy poté, co Damašek dobyla koalice vedená islamisty. A teď zpátky domů.
6: Dovolené i povinné karantény po návratu z ciziny každé léto výrazně tenčí zásoby krve v nemocnicích. Transfúzní stanice se proto snaží lákat nové dárce, kteří mohou dorazit i bez objednání. Celý proces zabere jen pár minut. Dodejme, že všichni prvodárci musí nejprve absolvovat vyšetření krevního obrazu. Z jihu Čech Lucie Sinková.
4: Sport.
5: Plavci Jan Čejka a Miroslav Knedla postoupili na mistrovství Evropy v Paříži do semifinále na trati 200 metrů znak. Třetí český zástupce Michal Judický vypadl v rozplavbě stejně jako Darina Nabojčenko na motýlkářské 50 a Jakub Jan Kryške na kraulařské 100. Tolik zprávy na Kisu a Blanka Holoubková.
7: Dvě turistky v podpatcích se vykračovaly po letištní ploše. Chtěli chytit odjíždějící letadlo.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

Zuzana. Zdravím také všechny na letištní plochu. Je tam spousta skvělých brigádníků a zaměstnanců. A co si budeme říkat, propastnout let je noční můra všech cestovatelů. Já bych mohl vyprávět, když jsem odlítal až druhý den. Dvě jisté turistky, velmi sympatické, v takové malé minisukínce, na moskevském letišti Šeremetěvo, si ovšem řekli, že naděje umírá poslední. No a tak se za ujíždějícím strojem vypravili přímo po letištní ploše a když jsem viděl ještě to video, oni si normálně ještě ty kufříčky, takové ty pidi, které si můžete vzít sebou do letadla nad hlavou, tak ty měli také ještě sebou. Bizarní výjev zachytili kamery, video je teďka velmi slavné, no a holky čeká asi co? Samozřejmě katr, tak typuju aspoň na 3 měsíce, no. Jestli to letadlo chytli nebo ne, to se mi bohužel nepodařilo zjistit. Ale řekněte mi, jak se někdo dostane na letištní plochu v roce 2026. Tohle já jako pochopit nemůžu. A možná tam měli nějakého rodinného příslušníka, jo? Davaj, puščaj mě.

0: Letní devadesátka Rádia Kiss.
1: Letní devadesátka a to štěstí a dovolal se jako třetí volající ve čtvrt na jednu. No, zapomněl jsem křestní jméno, chlape, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, tady Kuba.
1: Nazdar Kubíku, ano, už jsem si vzpomněl. Tak Kubo, prosím tě, kde je tobě konec? Jak se máš, co děláš a jak by si zhodnotil dnešní úterní den?
2: Hele, my jsme s holkama na cestě do kempu na Liberecku, za chvíli tam budem, tak něco na cestu a pro všechny, ať si užívají prázdniny.
1: Tatínku, už tam budem?
2: Už tam budem.
1: Taky to občas říkávají dcery vzadu?
2: Kolikrát až moc.
1: Jasně, prosím tě, a dokdy zůstanete v kempu?
2: Ale jenom na pár dní, teďka do konce týdne.
1: Mm-hmm. No a co děti říkají na to, že už jim zbývá jenom kolik, 20 dnů?
2: Ne, včera, co počítali, je úplně nadšený, z toho nejsou, ale se nedá nic dát.
1: Už je to jako 14 dnů a ještě k tomu pár dní.
2: Ano, už je to za pár.
1: A nevím, jestli jsi zaznamenal nějaký informace o tom, že by se prázdniny měly posouvat buď to trošku doleva nebo trošku doprava. Co ty na to jako táta?
2: To jsem vůbec nezaznamenal.
1: Ještě ne. Dobře.
2: Myslím si, že je mají dlouhý pos.
1: Cože? Nekecej. Ty bys jim to jako ještě zkrátil, jo?
2: Ne, to ne, nechal bych to tak, jak to je.
1: No ty vr, teď jsem se trošičku jako normálně lekl. A dokázal by si představit, jako uměl by si představit třeba 3 měsíce prázdnin?
2: Já mám takový pocit, že to někde okolo nás i mají takhle. Je to už dlouhý.
1: Aha, jo.
2: Hlavně pro nás, pro rodiče.
1: To máš tábory, že jo, zaplatit ty tábory, hlídání, viď?
2: Tak.
1: Dobře, Kubíku, jak se jmenují dcery, koho pozdravíme?
2: Pavlínka a Štěpánka,
1: vybral jsem pro vás luxusní devadesátku, tak volume doprava, věřím, že bude i husí kůže, OK?
2: OK, díky.
1: Měj se krásně, šťastnou cestu, ahoj.
2: Ahoj.
0: Letní devadesátka Rádia Kiss.

0: vedro, vedro, vedro. No a co to má za následek? Naprostá tragédie. Houby nerostou, ale to už ani neporostou, říká mykolog. Tak na to mrknem.
1: Hurá do školy!
2: Radio Kiss vás připraví na nový školní rok. Tento týden rozdáváme dárky od Centropenu. Počkejte si na naši výzvu, dovolejte se do KISu a pokud na soutěžní otázku odpovíte správně, výhra je vaše.
1: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s KISem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.

0: Radio Kiss. Filmové tipy.
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se sešli v novém seriálu, jehož první řadu nabízí Sky Showtime. Harry Genovi a Stevensovi, dva znepřátelené londýnské zločinecké klany, se střetávají v mocenském boji na život a na smrt. Budou padat hlavy i impéria, ale v boji na život a na smrt je jedinou jistotou rodina. Tak si užijte 10-dílný seriál Země gangů. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
0: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: S rádiem Kiss v peckách, anebo i třeba se sluchátky i klidně do lesa. Jo, proč ne? No, Češi máme trošku problémy. Podle mykologa Jana Borovičky je letošní houbařská sezóna jedna z nejhorších za poslední roky. Kvůli horku a suchu houby prakticky nerostou a podle něj už se letos situace ani výrazně nezlepší. Trochu větší šance je ještě na horách, třeba v Krušných horách, na Šumavě nebo na severovýchodě republiky, ale ani tam žádná sláva. Objevují se sice krásné barevné hřiby, jenže ty podle odborníků jsou často spíš jenom tak na focení a nebo do smaženice. No, bohužel sucho, sucho a i kdyby teď prý 4 dny pršelo, stejně by to nepomohlo. Takže letos platí kysáci do lesa košík, ano, ano, klidně, vezměte sebou, ale raději do něj přibalte nějakou dobrou sváču, ať domů nenesete úplně prázdnej, jo? No, třeba se to v září zlepší. Třeba, možná, držíme palce, prosíme tam nahoře.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

12.43 Formule 1 je stále populárnější, jenomže její majitel teďka hlásí pořádný finanční... Jak to nazvat? Smyk. Jo, smyk, to je dobré slovo. Za první polovinu roku klesly výnosy meziročně o 15% na zhruba 29 miliard korun. Ale ne, takový sešup. Rozdíl proti loňsku dělá asi 5 miliard. Tolik? Hlavním důvodem jsou změny v závodním kalendáři a také závody, které se kvůli konfliktu na Blízkém východě neuskutečnily v původních termínech. Zajímavé přitom je, že sledovanost i návštěvnost F1 dále rostou a počet hodin sledování závodu se zvýšil o 13%. No, takže ve Formuli 1 teďka platí, můžete jet pořád rychleji a přitom vám peníze mizí ještě rychleji. No. A kdy my budeme mít nějakého Čecha ve Formuli 1? Co? Počkejte, kdo by tam mohl být? Kdo by mohl pilotovat tuhle supermašinu? Kdo by to mohl být? Já už vím. Kazma, kde jsi? Potřebujeme tě jako řidiče. Kazma, vrať se. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire.

0: I'm a fireball.
1: Takhle zní léto. Hrajeme největší letní hity.
2: Be happy.

0: daleké Austrálie až tady k nám na Radio Kiss, Natalie Imbruglia. Nebudete tomu věřit, ale tahle ta pecka příští léto 2027 oslaví 30 let. 30 let, to je neuvěřitelný, pořád se to hraje. Mimochodem, mrkněte na její Instagram Natalie Jane Imbruglia, stále zpívá, její teprve 51 let a furt je to kočka.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Ano, pořád krasavice a my tady máme i krásné zprávy z dopravy. Tak pozor, pojďme se na to podívat. Ulice Pražská, Jablonec nad Nisou, koloběžka se potkala s chodcem, probíhá vyšetřování, vzniká malá kolona. Ulice Bělocerkevská v Praze, dva osobáky v sobě. V Brně, v ulici Uhelné, očekávejte zdržení tak do 15 minut. Došlo tam také k bouračce. D6 z Karlových Varů na Cheb, to je 123. kilometr, je tam nějaká překážka a D1, 25. kilometr ve směru na Prahu, tři osobáky v sobě. Za malý okamžik si dáme party. Party LMF a o

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
2: Rádio KISS. Počasí.
3: Pro dnešek je polojasno až jasno a nejvyšší teploty kolem 28 stupňů Celsia. Na jihu Moravě až 30 stupňů.
2: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
3: Výdaje na dávky mimořádné okamžité pomoci v prvním pololetí výrazně vzrostly, a to na 523 milionů korun. Jsou tak nejvyšší od zavedení této podpory v roce 2007. Proti loňskému prvnímu půlroku jsou víc než pětinásobné. Vyplývá to z měsíčních zpráv Ministerstva práce o vyplacení dávek a z údajů Českého statistického úřadu. Americký prezident Donald Trump se při červencovém odletu ze summitu NATO v Ankaře po určitou dobu ukrýval v kontejneru používaném na letištích pro dodávky jídla, aby mohl nepozorovaně opustit palubu prezidentského speciálu Air Force One. Uvádějí to deníky The Washington Post a The New York Times. Podle něhož pak Trump z Turecka kvůli hrozbám ze strany Iránu neodletěl prezidentským speciálem, ale vojenským letadlem. A teď zpátky domů.
4: Strážci Krkonošského národního parku se v neděli ráno na Sněžce zaměřili na turisty, kteří dorazili na nejvyšší českou horu sledovat východ slunce. Při kontrolách dodržování pravidel jim pomáhali policisté. Dodejme, že na Sněžce bylo v 5 ráno kolem 500 lidí a strážci museli řešit 23 přestupků. Ze Sněžky Lucie Sinková.
2: Sport.
3: Český fotbalový reprezentant Jan Kuchta odešel z pražské Sparty na roční hostování z obcí do Legie Varšava. Kluby o tom informovali na svých webech. 29-letého útočníka čeká třetí zahraniční angažmá. Zprávy na KISSu přinesla Blanka Holoubková.
5: Další porce muziky do vašich bedínek a rádií. Tady je Radio KISS a přejeme vám krásné úterý.
2: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

Dovolím si tuhletu 13. hodinu odstartovat varováním. Představte si, že zhruba 2 roky se dařilo podvodníkovi, který se vydával za tureckého televizního a filmového herce Barise Arduse, klamat ženu z Olomouce.

více než 8 milionů korun. Tak prosím vás, dáváme pozor a maximálně pošleme jenom něco na charitu, jo? Děkujeme, Robin Schulz.

0: Teďka nevím, jestli potěším fanoušky Harryho Pottera, ale dosáhli přesunu podmořského kabelu kvůli hrobu Skřítka. Projekt podmořského kabelu mezi Velkou Británií, Kysáci a Irskem musel doznat změn poté, co se ozvali fanoušci Harryho Pottera. Kabel totiž měl vést místem, kde se nachází symbolický hrob jedné z postav této celosvětové populární ságy. Fanoušci Harryho Pottera dosáhli přepracování projektu podmořského kabelu mezi Británií a Irskem, který stál 12,2 miliardy korun a měl procházet v místě fiktivního hrobu Skřítka Dobyho, postavy z filmu o mladém čaroději podle předlohy spisovatelky Rowlingové. Kabel nyní místo toho vede v blízkosti lidských ostatků z doby bronzové, píše deník The Guardian. No jo, když se chce, všechno jde. Dáme si akvu Barbie Girl.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Od 90. let.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Radio Kiss, Ella Henderson, Rudimental a kdysi také Coolio. Dámy a pánové, já vím, ano, už jsem trošku postarší moderátor, zapomněl jsem díky své skleróze na moudro dne. Tak se podíváme na to horko.
1: Takhle se vstává jedině na Kissu.
2: Možná posloucháte rádio u moře.
3: Na chatě.
2: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
3: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
2: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss? Ranní Kiss. Od 6 do 10.

nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss. Verona.

0: Ano, dneska netradičně moudro dne až 5 minut po půl druhé. Pojďme se podívat na to horko. Já myslím, že na horko nadává každý, když je moc velké horko. A jak s ním zatočit? Tohle je ten úplně nejlepší způsob. Pište si a není zač.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Je vám horko? Dejte do každého pokoje tabletku Paralenu. Teplota by vám měla klesnout.
1: Michal Kavalčík.
2: Od 10 do 2.
1: Na Rádiu Kiss.
3: Máme tu mano! Y venga conmigo! Vámonos a...

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

skočím rovnou do dnešního dne. Kysáci, Liga mistrů. Pro všechny fotbalové fanoušky třetí předkolo právě dnes 11.8. v 9 večer 21.00, což je za 7 hodin a pár minut. Propukne další úžasný zápas. Francouzský Olympique Lyon versus Sparta Praha. No, kurzy nejsou moc dobré pro nás. Jako favorité jsou tady Francouzi 1,39, remíza na zápas 5,29 a na Spartu 7,28. Jak to celé dopadne, budeme vědět dneska večer. Startuje to v 21 hodin. Tak co, povede se to? Povede se to? Liga mistrů. Radio Kiss.

0: Za malý okamžik už Magda s Radkem, i ti vám nabídnou opět další balíček v hodnotě 3000 korun. Psací potřeby do kanceláře pro vaše děti, ale věřím, že i pro celou rodinu. Tak nezapomeňte, že čekáme na výherní signál a hned pak volejte třetí volající, jde do studia. Velmi jednoduchá otázka a pokud byste chtěli znát správnou odpověď, stačí prozkoumat centropen.cz. Já se budu těšit zase zítra v 10 dopo.
1: Be happy. Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: Kysky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, kysáci, pojďme společně na dopravu a zprávu nám posílá Šnek.
2: Kdo jede z Brna směr na Ústí, tak velmi velká kolona pro kamiony začíná od Průhonic a táhnou se celou jižní spojkou, Štěrboholskou, Belskou až do zúžení na Cínovecké. Je to cirka na hodinu a půl.
1: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda na dálnici D1, je to ve směru na Ostravu, 189. kilometr. Bouralo se ale i v opačném směru na D1, ve směru na Prahu, a je to na 196. kilometru.
3: Česká Lípa, je to Bardějovská, tady se bouralo, počítejte se zdržením, jako v Praze na Opatovské, a taky jedna komplikovaná dopravní nehoda je ulice Jana Želivského mezi křižovatkami ulic Jeseniova a Biskupcova. Tady se to úplně štosuje.
1: Tak jezděte opatrně a šťastnou cestu.

0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Rádio KIS počasí.
3: Na Moravě i ve Slezsku máme pro dnešek polojasno až skoro jasno a nejvyšší teploty mezi 24 až 30 stupni Celsia.
2: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
3: Téměř 60% sportovních klubů pozoruje u dětí, které mají ve svých řadách nižší odolnost vůči stresu. Jejich zástupci to uvedli v průzkumu České unie sportu, do něhož se zapojili více než 2000 klubů a tělovýchovných jednot. Trenéři nebo funkcionáři pozorují problémy s koncentrací i motivací dětí pravidelně sportovat. Počet potvrzených obětí epidemie eboly v Kongu překročil hranici 2000. Podle nejnovějších údajů Konžského ústavu veřejného zdraví v zemi zemřelo 2011 lidí a potvrzeno bylo 4381 případů nákazy. Zdravotníci současnou epidemii označují za nejrychleji se šířící epidemii eboly, jaká byla dosud zaznamenána. A teď zpátky domů.
4: Práce na cyklotrase na bývalé železniční trati mezi Loktem a Horním Slavkovem pokračují mezi bývalým nádražím v Horním Slavkově a vlakovou zastávkou v Kounicích. Pracovníci odstraňují náletové dřeviny a upravují povrch pro pěší i cyklisty. Správa železnic chce část nákladů ušetřit. Ze Sokolovska Lucie Sinková.
2: Sport.
3: Předseda představenstva fotbalové Viktorie Plzeň Adolf Šádek nechtěl veřejně hodnotit pozici trenéra Martina Hyského, kterému s týmem hrubě nevyšel vstup do prvoligové sezóny. Generální ředitel zároveň naznačil, že změnu na lavičce zatím Západu Češi neplánují. Takové byly zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady odpolední jump.
5: Jasně, že má pravdu ta holka, odpolední jump je tady na svém startu.
6: No a z muziky to bude třeba sestření se tady Magdy, Nána.
2: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
5: Be happy.

0: vám přeje Magda Vronková, Radek Hrdina, no a samozřejmě odpolední jump, který je v tuto chvíli na svém startu. Hezké odpoledne.
1: Zuzana je v kalendáři, jo, Zuzanky. To je samozřejmě velmi oblíbené a krásné jméno, které samozřejmě mají ženy všech věkových kategorií. Hmm.
0: Čověče, já ale v rodině asi žádnou Zuzanu nemám, nebo ne, asi určitě, abych to mohla vědět. A z kamarádek to byla prosím tě asi jenom jedna holčina na základní škole. Jinak jsem vlastně ve svém okolí na Zuzanu žádnou nenarazila.
1: Já jsem měl v rodině, to byla vlastně polotkyně a vzhledem k tomu, že jsem se rozvedl, tak zdravím Zuze.
0: Zdraví Zuzi.
1: Jinak Zuzan jako samozřejmě znám hromadu.
0: Zuzana, já třeba
1: spolužačky Zuzana, třeba Zuzany.
0: Je takhle, no. Vidíš to. No, tak. Nicméně, Zuzany, máte svůj den, takže si ho určitě patřičně užijte. No a dneska nás čeká nabité odpoledne a myslím si, že tam bude jedna velmi šokující zpráva.
1: Fakt?
0: Jo.
1: Tak to jsem zvědavý.
0: Tak jo, musíte ladit ale celé odpoledne.
2: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

0: jedné vteřině.
1: Přátelé, je tady úterý, včera jsem zadávala song Radkovi já, dnes je to tedy obráceně. Já už jsem celá netrpělivá, docela nějaká nervózní dneska.
2: Jednoduchý to bude jako facká děna Mindíci, je to vlastně podle některých, jak to říct, takových jako průměrů, statistik možná, jeden z nejlepších songů na světě ever.
1: Bezvadný, takže když to nebudu vědět, tak tady pokládám mikrofon a odkázím.
2: Budeš to vědět a já ti pak dovysvětlím, nebo respektive každému dojde proč.
1: Ok, kdyby náhodou bych to nevěděla, kysáci, přicházíte na řadu vy a Kiss hit v jedné vteřině budete poznávat vy. No jasně, Baby Shark!
2: Ano! A rodiče omdlévají, protože tohle mají plný zuby. No, je to tak, já jsem se koukal teď samozřejmě na to, kolik to je, protože momentálně samozřejmě stále vládne už několik let tenhle song YouTube.
1: Jasně.
2: Přes 17 miliard shlédnutí, přátelé, za 10 let, kdy to tam bylo implementováno. Takže to si nevšímejte, to nějaký remix. Takže, no, přes 17 miliard.
1: Výborně, tak uděláme nějaký tuňák song a budeme mít to stejně, ne?
2: Tuňák song?
1: Tuňák song.
2: Od ženský to zní strašně.
0: Kiss hit. V jedné vteřině.

0: Kiss vás připraví na nový školní rok. Tento týden rozdáváme dárky od Centropenu. Počkejte si na naši výzvu, dovolejte se do Kissu a pokud na soutěžní otázku odpovíte správně, výhra je vaše.
1: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s Kissem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.
2: Ale

Který je ten tvůj? Který je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, my si za pár chviliček řekneme o pár světových velkých značkách, opravdu profláklých, který se prostě za dobu svého působení tady na této planetě rozhodli, že ten svůj produkt nebo to, co běžně vyrábějí, že to tak trošku třeba pozmění, povýší nebo prostě zkusí nějakou
1: novinku. Třeba výrobce pneumatik bude vyrábět hřebíky.
0: Třeba, jo, třeba, no to by bylo... To by bylo docela zajímavé, zajímalo by mě, jakým způsobem by to teda potom fungovalo. Nicméně, ty značky, o kterých bude za chviličku řeč, tak opravdu s nějakou novinkou přišly a ono se to úplně jako nechytlo.
1: Jakože to bylo úplně z jiného rybníku, co?
0: Bylo to úplně z jiného rybníku, anebo si opravdu člověk jako ťukal na čelo a si říkal, ty se snad asi úplně pomátli.
1: Tak jsme zvědaví, za malou chvíli na Kisu.
2: Odpolední Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: Když se tak něco úplně nepodaří, tak to jsou třeba momenty, které občas zažívají i velké firmy, které se třeba rozhodnou prostě, že přijdou s nějakou inovací, s nějakou novinkou, pojďme to zkusit jinak. A svět si potom ťuká na čelo, říká si, no ty se museli asi úplně zbláznit.
1: No tak myslím, že bude jako, kdyby jsme pátrali opravdu hodně firem, ale ty máš nějaký výčet.
0: Já tady mám výčet, který mě teda pobavil upřímně ze všeho nejvíc. Máme tady top trojku. Takže firma Colgate, která vyrábí zubní pasty.
1: Ano.
0: Jo, tak ta se rozhodla, že bude dělat mražené lazaně. Ty přijdeš,
1: no, třeba, no ne, protože no. Tím mrazenýma lazaněma někomu vymlátí zuby. A to už pak není asi ta pasta k ničemu. To je blbost.
0: Ne, špinavý zuby můžeš mít od těch lazaní, že jo, maximálně.
1: Asi,
0: a pak si jako vyčistíš.
1: Vyčistíš.
0: No, zajímavější by bylo, kdyby přišli třeba s příchutí mražených lazaní. To by bylo možná nějakou zajímavější. Mm-hmm. Firma Heinz, jo, kečupy a tak dále, tak přišla s pozor fialovým a zeleným kečupem.
1: Tak zase ale pro děti to může být zajímavé.
0: Pro děti to určitě může být zajímavý, já bych si to asi úplně na cokoliv bych vůbec nedávala. Nicméně
1: ani to se nečaplo.
0: Moc se to nečaplo, četla jsem nějaký diskuze, že to chutná prý úplně jako stejně, že by to snad mělo být opravdu obarvený.
1: No, já si právě myslím, že na děti by to mohlo fungovat, no, právě, víš?
0: No, možná děti, čověče. No a věc, kterou si možná budete pamatovat i vy, tak byla Crystal Pepsi, respektive Pepsi Cola, která byla úplně průzračná, jo? To znamená, vypadalo to jako, že v té lahvi od Pepsi je jenom voda, ale chutnalo to úplně stejně jako Coca-Cola, jako Pepsi Cola, takhle.
1: Ty, tak to jsem asi ani nezahlídl nikde.
0: Já, když jsem to zahlídla, tak se mi trošičku vybavovalo, nicméně je to věc, kterou zkoušeli v 90. letech a pak to párkrát ještě jako vrátili. Ale asi to není úplně...
1: Jako maximálně to chápu, jako třeba nějaká limitka, marketingovej tak na chvíli, ale implementovat to do prodeje, to asi ne.
0: To asi úplně ne. Nicméně, kysáci, kdybyste chtěli tyhle ty věci někde vidět naživo, jak vypadají, můžete, protože existuje muzeum takzvaně neúspěchu, a když na to tady tak koukám, mělo by to být snad v Paříži, jo? Nevím, jestli třeba nějaká výstava dorazí k nám,
1: tak
0: to fajn.
1: Hele, takže Paříž, to je klasika Montmartre, Eiffelovka, Louvre a tady to muzeum.
0: A tady to muzeum.
1: A máte krásný prodloužený víkend.
0: Krásný, tak jo.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková.

0: Let the beat control your body.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
2: Kysáci, jak to momentálně vypadá na našich silnicích a dálnicích? Mrknem na to a Martin má pro nás zprávu z D10.
3: Kdo se budete pohybovat po D10, jak v obou směrech, jak na Prahu nebo na Mladou Boleslav, tak na 19,5 kilometru v tuto dobu opravuju svodidla.
2: Děkujeme moc krát. Bouralo se na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové, je to 41. kilometr a jedna nehoda také bohužel v Brně v ulici Hněvkovského.
4: Já budu pokračovat Hustopečena, Břeclavsku, je to brněnská, tady se také bouralo stejně jako v Českých Budějovicích na Husově třídě.
2: Šťastnou cestu s rádiem KIS.

0: KIS počasí.
1: Pro dnešek je polojasno až jasno a nejvyšší teploty kolem 28 stupňů Celsia. Na jihu Moravě až 30 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Pokud hladina Orlické přehrady klesne o dalších 3,5 metru, povodí Vltavy pozastaví její vyprazdňování a minimální odtok z Vltavské kaskády začne zajišťovat ze zásobního prostoru Slapské přehrady. Její hladina poté začne pozvolna klesat. Potřeba využít zásobní objem Slap může podle dlouhodobých simulací nastat přibližně jednou za 50 let. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl. Australská média píší o případu muže, který pověřil svou osobní umělou inteligenci, aby mu zarezervovala lekci ve fitness centru. Úkol dal takzvanému agentovi AI modelu, který sám plní úkoly a hledá přitom optimální řešení, aby dosáhl určeného cíle. AI ale web fitness centra hackla a z rezervačního systému odstranila ostatní zájemce. A teď zpátky domů.
2: Liberecká zoo slaví 122. výročí založení. Populární jsou tu nejvíc lachtani a slonice Bala. S tou se návštěvníci přišli rozloučit, protože v září odjede do specializovaného zařízení ve Velké Británii. Dlouholetá tradice slonů v Liberci prozatím končí. Stejně tak bude končit chov bílých tygrů. Ze zoo v Liberci Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Fotbalisty Sparty opustila bývalá brankářská jednička Peter Vindal. 28-letý dánský golman zamířil na roční hostování bez obce do italské druholigové Sampdorie Janov. Vindal přišel na Letnou před 3 lety. Kvůli zranění od února nechytal. Zprávy na KISu připravila Blanka Holoubková.
3: My si dáme společně hodinu druhou od vodního jumpu na KISu.
4: Dáme si taky minely anebo skútr Weekend.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
4: Be happy.
5: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tracker.

0: Přátelé, to se vám takhle změní život v jedné vteřině, cestujete z bodu A do bodu B, ping, najednou vám prdne, jak se říká lidově, v kouli a je vymalováno. No tak tohleto se stalo teďkon jednomu Indovi, který se vracel z Kuala Lumpuru, ano, do vlastně nějaký jiný destinace, Kočín, nebo jak se to jmenuje. Mm-hmm. To není důležitý. No a když bylo letové hladině 9100 metrů, tak frajer z ničeho nic začal sápat po nouzovém východě a chtěl ho rozdělat, že musí ven.
1: Ne.
0: Nebyl nalitej, nebyl světej, do té doby byl úplně naprosto v pohodě, prostě z ničeho nic se vypružil. Záhadou je taky to, proč, protože on letěl ani ne na dovolenou, ani z dovolený, nepřišel o práci, žádná frustrace. Naopak tvrdil, že letí za malým miminkem svojím,
1: no.
0: Ale bohužel vypadá to, že pár let ho neuvidí.
1: Jaj!
0: Personál ho spacifikoval, personál ještě s jedním cestujícím, teda ho nějakým způsobem dokázal eliminovat, k ničemu naštěstí nedošlo, jenže bylo to na palubě indického letadla, to znamená indický zákony, a frajer, nějaký výtržnictví a takovýhle věci, veřejné ohrožení, ale pozor, podle jejich zákonů i pokus o vraždu.
1: Takže dostala slušný flastr.
0: Dostane. Teprve to půjde, protože to se stalo minulý týden, teď to bylo otajněno. No, ve vteřině jde úplně všechno jinak, takže... Ten podle mě přiletí jakož třeba na jeho 20. narozeniny, je to Indie, nevím.
1: Čím to mohlo být? Nějaký výpady divný?
0: Netušej, že musí k psychiatrovi, jestli náhodou mu opravdu s promitím neeblo, ale to nevíme.
1: To každopádně v letadle nechceš.
2: Odpolední jump. Od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Soutěžte právě teď s Rádiem Kiss a českým výrobcem školních potřeb Centropen.
1: Volejte studio
0: 210 323 323.

0: Školní potřeby na celý rok.
1: Juhu, je to tak celý tento týden, buď u raní trojky u Michala, nebo tady v odpoledním jumpu. Skutečně rozdáváme tuhle tu oblíbenou soutěž. Balíček v hodnotě 3000 korun od Centropenu. No a Centropen je tradiční český výrobce kvalitních psacích potřeb nejenom pro děti do školy, ale i pro vás, třeba do dílen, pro maminku, třeba do kanceláře, pro babičku na křížovku, prostě pro kohokoliv. A počítáme i klidně dědu. No a vy můžete soutěžit právě tento týden už od včerejšího rána s KISem a vyhrát školní potřeby od Centropenu na, dá se říct, celý rok.
2: Jo, pokud nebudete moc plýtvat, tak určitě klidně na celý rok. No a my už teďka v tuhle tu chvíli máme někoho na telefonu, někdo se nám dovolal do studia, tak schválně, kdo pak je tam tentokrát. Halo, halo.
3: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj, kdo tam?
3: Serža, ahoj.
1: Serža?
2: Serža?
3: Ano.
1: Jakože to je ta vojenská hodnost, Seržo?
3: Ne.
1: Sergej. Sergej, já musím říct teda, ale že mluvíš velmi dobře. Cizinec teda.
2: Jsi od malička. Výborně, no tak to bys mohl třeba i Centropen trošku znát a tak, ne? Co myslíš?
3: No, doufám v to.
1: Dobře. Máš děti?
3: Ano.
1: Dobře. Mm-hmm. Dobrý, Seržo, každopádně my máme už před sebou úterní do odpoledního jumpu otázku, ta je připravená, jdeme na ní. Seržo, jaká je tradiční barva loga Centropen? Za A modrá, za B zelená, za C fialová.
3: Tak já doufám, že za A.
1: Modrá.
2: Jo, že by modrá. No.
1: Balíček hodnotě 3000 korun od Centropenu je tvůj a tvých dětí. Kolik jsi říkal, dvě děti?
3: Ano, dvě.
1: Dvě a jak jsou?
2: Jak jsou starý?
3: Uh-huh. Jedna teďka bude do první třídy.
1: Jo, takže holčička.
3: Druhá ještě malinká tady do školy.
1: Takže holčičky.
2: Tak to si určitě něco vyberete, užijete, budete mít celý balíček na to.
1: A natěšená do školy, natěšená?
3: Zatím jo.
1: Přesně, ono se to zlomí, ale pojďme to nekazit ještě, jo?
2: Ještě si to pořádně užijte, ten první rok je vždycky nejhezčí, co si budu povídat.
1: Seržo, velká gratulace, vydržám na drátě.
2: Ahoj. Kysáci, no a my samozřejmě se soutěží Centropen pokračujeme i zítra, jak už tady říkal Radek, jak u raní trojky, tak u Michala, tak potom samozřejmě u odpoledního jumpu a zítra zase držíme palce.
4: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s KISem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis? Ranní Kis. Od 6 do 10.

0: Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Přátelé, do světa motosportu se teďka podíváme, protože tady máme hodně zajímavý věci ohledně F1.
2: Je to tak, nebudeme koukat teď na nějakou startovní listinu, je něco podobného, naopak koukneme se do světa financí F1. Popularita závodní série stoupá, přesto její příjmy v první polovině roku výrazně klesly. Společnost Liberty Media, která vlastní a provozuje šampionát Formule 1, zveřejnila pololetní finanční výsledky. Podle nich se meziročně snížil výnosy o 15%. Pozor, což je v globálu v přepočtu na koruny miliardy korun.
1: Jajky.
2: Na vině jsou především změny v kalendáři a neuskutečněné závody kvůli konfliktu na Blízkém východě.
1: Tak uvidíme, doufejme, že se ty věci vyřeší a že se to zase zvedne trošičku nahoru, protože to by byla škoda.
2: Jenom miliardy, jedna, dvě, si řeknete, ne. Těch 15%
1: je kolik?
2: Je 29 miliard korun.
1: Auč.
2: Minus.
1: Auč.
2: Au!
0: Pojď sem, kam jdeš? Právky Body Jump na Kissu.

0: Přátelé, pojďme do vesmíru, pojďme si udělat takovou rekapitulaci, kdyby jsme žili ne na Zemi,
1: ano,
0: jako planetě Zemi, ale na úplně jiné planetě, měli bychom to úplně jinak s věkem. Co si budeme? Jo?
2: Slepe.
0: No, jako byli bychom hodně mladí.
2: Fakt?
0: Ano.
2: Yeah.
0: Nebyl by nám ani rok.
2: A kde?
0: Je to trpasličí planeta, dřív planeta, nebo tak jsem se to učil já, dneska už je to trpasličí planeta Pluto.
2: Ano.
0: Která byla objevená, a to 18. února roku 1930, jo, takže za chviličku 100 let.
2: Mm-hmm.
0: Nicméně, přátelé, od té doby, co víme o Plutu, neuběhl tam ani jeden jediný rok.
2: Fakt?
0: Rok se počítá, že oběhneš za jeden rok, 365 dní, naše
2: ano.
0: Země, oběhneš kolem slunce. Jeden
2: ano.
0: Rok. Pluto ne. Pluto totiž obkrouží slunce zhruba jednou za 248 let.
2: Našich, jakoby.
0: Našich.
2: Jo, jo, jo. Takže my 240krát to otočíme okolo slunce.
0: My se točíme o 106.
2: O 106 a Pluto to má s jednou.
0: Ty bláho.
2: To je dobrý.
0: Takže tam bys jako to měla na dny.
2: Čo,
0: na rozky, nebo če? Měsíce, nebo já nevím, jak by se to tam počítalo.
2: To vůbec nevím. Každopádně vždycky tyhle ty vesmírné věci, nějaký ty paradoxy času a tohle to mě...
0: Ale tak ona je samozřejmě daleko, takže má tu dráhu samozřejmě podstatně širší
2: další,
0: a delší.
2: A
0: samozřejmě by to bude nebylo příhodný. Možná v těch vedrech teďkon by to tam bylo dobrý, ale...
2: Tak to asi jo, no.
0: Mínus takže nějaký. Tak, no.
2: Takže...
0: Kdo chce být mladší, šup na Pluto.
3: Radek a Magda. Jump. Odpolední jump na rádiu Kiss.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, pokud někdo míříte na dálnici D1, tak dávejte dobrý pozor, protože se tam celkem bourá. Jedna nehoda je ve směru na Brno, je to na 318. kilometru, pak se ale bouralo na D1 ve směru na Ostravu a je to na kilometru 189.
2: Teplice, Hrázní ulice, Bouračka, Zlín, Vodní to ulice, i tady se bouralo a poslední ode mě je přímo v Liberci, Krajinská ulice, i tady máte bouračku.
1: Tak opatrně a šťastnou cestu.

0: KIS počasí.
1: Napříč republikou nás ve středu čeká většinou jasná obloha a nejvyšší teploty budou mezi 22 až 28 stupni Celsia.

0: soudu pro lidská práva a také jako předseda maďarského nejvyššího soudu. A teď zpátky domů.
1: Národní památkový ústav chystá rekonstrukci objektu Pražské invalidovny. Barokní objekt v Praze 8, který byl v roce 2017 prohlášen za národní kulturní památku, se před předáním stavbařům a zahájením prací otevře veřejnosti. Ta se do budov bude moci podívat v sobotu 22. srpna. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport. Výškař Jan Štefela ztroskotal na mistrovství Evropy v kvalifikaci. Bronzový medailista z loňského světového šampionátu v Tokiu zvládl dnes v Birminghamu na podruhé 219 cm. Laťku ve výšce 223 cm už nepřekonal. V celkovém pořadí se vinou horšího zápisu zařadil na dělené 14. místo. Tolik zprávy v jedné minutě a Blanka Holoubková.
2: Blanko, moc děkujeme za zprávy, je tady druhá polovina odpoledního jumpu.
3: MC Erik a Barbara a Alex Gaudino, muzika další na KISu.
4: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
2: The Hit

0: Radio Kiss. A na začátku dnešního vysílání jsme vám tady slibovali, nebo jsme vám říkali, že dokonce dneska přijdeme s jednou opravdu, ale opravdu šokující zprávou. Já si myslím, že tahle informace změní život tolika lidem.
1: To je s tím Lenochodem.
0: To se necháme na později, ale ta možná taky.
1: To je ale taky šokující.
0: To je taky šokující, ale ne, tohle je opravdu věc, která na mě vyskočila včera a já jsem opravdu nevěřila svým očím, říkám, ne, to se nemůže stát.
1: Jste měli první, jako to...
0: Ne.
1: Ne, jako já víš, že to na tebe vyskočilo. Jako
0: jo, takhle,
1: jako,
0: tohle už mám dávno za sebou, to už mi z toho...
1: Jo, ne, dobrý, já jsem právě nevěděl, co na tebe vyskočilo.
0: Takže, kysáci, za chviličku budete si na to muset ještě chviličku počkat, ale opravdu to stojí.
1: Takže díky tobě a Rádiu Kys to vyskočí i na nás.
0: Vyskočí to i na vás.
1: Za chvilku.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Rádiu.

0: Má to být šokující a jak už pod náma slyšíte, přátelé, Simpsonovi.
1: Simpsonovi. Simpsonovi by prý měli za 3 roky skončit.
0: Říká kdo?
1: Říká to předdabérka Barta Simpsona, Nancy Catwrightová, která samozřejmě Barta dabuje v Americe. Mm-hmm. A prohlásila to v podcastu, že kultovní seriál Simpsonovi definitivně skončí v roce 2029 po jubilejní 40. sérii. No a protože jsou ty díly natočený nebo přednatočený právě jenom do té 40. série, tak je to dost možná i pravda.
0: Což by mě jako mrzelo, já se rád na ně podívám, že jo? Naše prima cool, zpřízněná.
1: Přesně tak.
0: To je dává dokola a to je právě ta výhoda, kdy to zapnu a jsou tam Simpsoni, to já mám rád.
1: Jo, já to mám vždycky takovou podkresovku nebo přesně. Něco.
0: No starý, nic, nový, no. Je mi úplně jedno. Čo, jo, ale taky, když se ohlídneš dozadu, ty tvůrci... Ty bláho, to je studnice nápadu, vymýšlej furt něco, že jo?
1: Jasně, no.
0: Bart nevyrostl, Lisa nevyrostla, že jo? Maggie nevyrostla.
1: Právě dokonce i ten legendární vlastně Gauč na začátku, že jo? Tak ten by měl taky snad v té 40. sérii úplně zmizet, něco takovou informaci.
0: Takhle, jestli zmizí Simpsoni, tak zmizí i Gauč. To je šokující.
1: Že ale... už nebude v té poslední sérii, jako by vidět ten Gauč.
0: No, budeme takže... smutný, ale na druhou stranu budeme čekat ještě několik let, jestli se tohle potvrdí, anebo jestli to je taková ta zpráva, jak kdysi to dělali olympici naši. Letos skončíme, máme poslední album. No a vidíš to, končí od té doby už asi 17 let.
1: Tak snad ne!
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
3: Odpolední jump.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000!
0: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

0: Kysáci, máme tady pro vás další soutěž. Tentokrát se ale spolu vydáme na Facebook Rádia Kiss, protože právě na Facebooku probíhá aktuálně další soutěž.
1: S Rádiem Kiss a tam můžete vyhrát jeden z pěti voucherů, a to do 6 areálu Vltava v Českých Budějovicích na sportovní vybavení nebo pro nájem hřišť. A vzhledem k tomu, že máme stále prázdniny v plném proudu, krásné počasí.
0: Krásné prázdniny,
1: tak si myslím, že je to na místě.
0: Takže vouchery v hodnotě 1000 korun. Kysáci, běžte okamžitě na Facebook, protože aby se to stihli, přece jenom tahle soutěž je do pátku do 18. hodiny.
1: A taky koukněte na Čes Areál Vltava, protože vypadají moc krásně a koukal jsem i, že i gastronomie je tam moc hezká. Takže opravdu do pátku do 18. hodiny. Hodně štěstí.
2: Jump. Jump. Odpolední Jump. Kiss. Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Přesuneme se kysáty teďka do Ameriky, protože tam se udál jeden opravdu kuriózní případ. Představte si, že vyhrajete jackpot, loterii Powerball jackpot a ta hodnota těch peněz je 167 milionů dolarů. To už je slušný, co?
1: To už je hodně slušný. To jsou miliardy korun.
0: To je neskutečný, to je neuvěřitelný.
1: Jsou obrovský peníze.
0: Samozřejmě teď nevím, jak to funguje, jestli to tam musíš nebo odevzdávat nějak částečně, nějakou půlku nebo něco. To je jedno, prostě strašlivý
1: tomu,
0: peníze.
1: Prostě dvě a půl miliardy, nazdar.
0: Vám to ale nestačí. A tak jdete?
1: Máte málo.
0: A tak jdete a vykradete souseda a odnesete si 12 000 dolarů navíc.
1: Co s ním? Sama málo. Ne, že dám sousedovi prachy, já mu je seberu ještě.
0: Já mu je seberu prostě. On chtěl
1: jako
0: půjčit.
1: Tohle, jako on už ty prachy měl a pak už ho vykrát.
0: Jo, on vlastně v následujících několika letech on potom páchal nějakou trestnou činnost. Já mám pocit, že má asi nějakou kleptomanii nebo prostě trpí nějakou nemocí.
1: Může to být nějaká kvádle uchylka.
0: Protože už je to jeho třetí škraloup od té doby, co vyhrál.
1: No jo, ale tam někde v těch státech, že jo, taky třikrát a dost.
0: No, je to právě dost.
1: Takže možná bude nejbohatší vězeň v Americe.
0: Je to tak. To je teda opravdu, to mi hlava nebere, čověče.
1: No, nechal otevřený okno a příležitost dělá zloděje.
0: Víš, se krkání dělá ještě tak jako trošičku si tam ještě ňu.
1: Jo, a chybí mi, možná počítal doma, ne? A říká, Ježišmarja, mě chybí do 168 milionů 12 tisíc dolarů.
0: Tak
1: já půjdu k sousedovi.
0: To je hrozný. Jump. Odpolední Jump.

0: Kysky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, uteklo to jako voda, máme tady pro vás opět dopravní informace a dopravní informace má i Lucie.
2: Jestli někdo jedete za Barandňákem směr Karlovy Vary, tak je to tady úplně zaštosovaný, jenom se popojíždí a je to fakt sotva se sjede jako z Barandňáku.
1: Děkujeme moc krát, Lucie, a já mám pro vás jednu dopravní nehodu, která se stala přímo v Přerově a tam by to mělo být v ulici Želatovská.
3: Pojďme se podívat do Ostravy 28. října, tady se bouralo, dále Patočkova v Praze 6, i tady najdete dopravní nehodu stejně jako na Černokostelecké v Praze. A ještě tady koukám přímo do Přerova, Želatovská ulice.
1: Tak šťastnou cestu s rádiem, Kys.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
1: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
4: Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kys.cz. V našem Kiss Shopu. Rádio Kiss počasí.
5: Napříč republikou nás ve středu čeká většinou jasná obloha a nejvyšší teploty budou mezi 22 až 28 stupni Celsia.
4: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Odborníci prověřují technický stav opláštění horského hotelu a vysílače Ještěd v Liberci. Jde o důležitou součást přípravy rekonstrukce cenné budovy, která je dominantou Liberce i celého kraje. Ještěd je od roku 2006 národní kulturní památkou a Liberecký kraj chce zajistit zachování původního architektonického rázu unikátní stavby ve všech ohledech, v jakých to současné technologie a stavební postupy umožní. Slovensko kvůli suchu urychlí vyplácení záloh na dotace zemědělcům, vyčlení jim další peníze a zavede úlevy. Uvedl to ministr zemědělství Richard Takáč. A teď zpátky domů.
6: Chovat včely se rozhodli v Sokolovské chemičce. Vedení společnosti umístilo úly do okrajové části areálu. Projekt je součástí ochrany životního prostředí. Firma také do budoucna plánuje rozbor medu, aby upozornila na kvalitu okolní přírody. Doplňme, že ze dvou úlů nanosili včely 20 kg medu. Ze Sokolovska Lucie Sinková.
4: Sport.
5: Nepříznivé počasí donutilo pořadatele tenisového turnaje Masters v Montrealu odložit pondělní čtvrtfinálový program. Kvůli dešti a riziku blesků v blízkosti stadionu přeložil zápas na úterý místního času. Všechna čtyři čtvrtfinálová utkání se tak odehrají v jeden den. Zápas Jakuba Menšíka s Benem Sheltonem přijde na řadu jako třetí a začne nejdříve o půlnoci. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za odpoledním jumpem.
7: Balance, moc krát za zprávy poděkujeme.

0: Víte, že?
1: Přátelé, pokud máte pěknou, takovou barevnou představivost, tenhle vstup vám udělá velkou radost, protože tohle, jestli jste nevěděli, já to nevěděl.
2: Já taky ne.
1: Když mi to Magda řekla, tak já ode dneška mám obrovský respekt a budu mít už navždy k tomuhle zvířátku.
2: Víte, že lenochodi se chodí vyprazdňovat jenom jednou za týden až 10 dní?
1: Ale pozor, teď to zásadní.
2: Teď to zásadní?
1: Že když už teda na to přijde.
2: Když už na to přijde, tak vykakají třetinu svojí vlastní váhy.
1: Třetinu. Přátelé, respekt.
2: Jako to je?
1: Respekt.
2: Chudák
1: zvíře. A jestli to dělá tím tempem,
2: ty bláho,
1: co má jméno lenochod,
2: mm-hmm,
1: jo? Lenoch kakej asi. Tak vlastně to je strašný.
2: Chudík.
1: Kámo, respekt.
2: Kámo, fakt respekt.
1: Už nikdy si nebudu stěžovat na zácpu.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
4: Odpolední jump. Kiss. Radio Kiss.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Jasně, že je taky potřeba připomenout i tuto soutěž, a to je soutěž, která ale probíhá u nás na Kissu každý všední den od pondělí do pátku, včetně taky svátku.
2: Jo, a docela ještě hodně dlouho, protože máme 11. srpna, tato soutěž je celoroční, to znamená do konce roku 2026. Pondělí až pátek, svátek, nesvátek, prostě tady někdo za vás tu kostku hodí, ale musíte se jako třetí dovolat v 7 ráno.
1: A to na telefonní číslo 210 323 323. Teď ale nikam nevoláte, voláte až zítra v 7 hodin ráno.
3: Držíme palce.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Radio Kiss vás připraví na nový školní rok. Tento týden rozdáváme dárky od Centropenu. Počkejte si na naši výzvu, dovolejte se do Kissu a pokud na soutěžní otázku odpovíte správně, výhra je vaše.
1: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s Kissem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.

0: Pranky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Přátelé, my se podíváme teďka v tuto chvíli na fotbal. Pokud chcete koukat na něco zajímavého dneska večer, tak můžete třeba fandit naší Spartě právě, protože v 9 hodin večer hraje v Lyonu Liga mistrů.
2: No tak jako... Ty jsi to řekla tak jako žensky, hezky, příjemně.
1: Jo.
2: Ale jako já myslím, že ty baníkovci a tyhle ty prostě, jo. To je úplně vidím, jak prská, jako. No to určitě.
1: Dobře.
2: Jako. Ne, tak samozřejmě, pokud to máte postavený jako my, to znamená, že všem zástupcům lig zahraničních, prostě my držíme palce, aby ta Česká republika byla vidět co nejdéle.
1: Ano.
2: Jinak ještě jedna zpráva, bývalý kapitán Barcelony Sergio Roberto bude ve fotbalové kariéře pokračovat, a to v Americe. 34-letý španělský záložník podepsal dvouletou smlouvu z Los Angeles Galaxy.
1: No vidíte to, tak takovýhle novinky ze světa sportu.
0: Co to pískáš? Branky Body Jump na Rádiu Kiss.

0: podkres naznačuje, že úterní odpolední jump je u svého konce. Samozřejmě program na KISu bude pokračovat dál. S Vojtou Sklenářem už se můžete těšit pomalu, ale jistě na Juboxy. No a my už se hezky takhle odklidíme.
1: No a než se rozloučíme, tak jenom připomínáme, že v kalendáři je Zuzana. Možná teďko někdo se chytil hlavou, Ježišmarja, já to vím, ale zapomněl jsem na to. Tak máte ještě hromadu hodin to napravit. Zuzanky, všechno nejvíc, nejlepší a my se budeme těšit zítra odpoledne.
0: Tak se mějte krásně. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Radek a Magda. Odpolední jump na Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jak to vypadá chvilku před hodinou 18. na silnicích? No, pojďme se na to podívat. Zdržení je na D8. Máte-li namířeno ve směru na Ústí mezi 55. až 58. kilometrem. Zdržení taky na D1, a to ve směru na Brno. Nejdřív mezi 9. až 13. kilometrem, potom mezi 18. a 25. A pak je zdržení ještě chvilku před Brnem mezi 194. a 196. Zdržíte se ale i v opačném směru mezi 193. až 187. kilometrem a zdržení menší i na D2 před příjezdem do Brna. Trošku se zdržíte taky na D4, a to v okolí Jíloviště, a zdržení je taky na hlavním tahu z Prahy směr Chomutov, a to na 27. kilometru, a taky na Pražském okruhu, kdo má namířeno směr D1, tak mezi 22. a 19. kilometrem a směr letiště mezi 14. až 19. a Pražský okruh ještě taky problémy, a to mezi Běchovicemi a Satelicemi.

0: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
2: Radio Kiss počasí.
3: Napříč republikou nás ve středu čeká většinou jasná obloha a nejvyšší teploty budou mezi 22 až 28 stupni Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Výjimečný souběh dvou zajímavých astronomických událostí se odehraje na obloze ve středu večer. Nejprve oblohu zatemní zatmění slunce, jen aby ji poté rozzářily slzy svatého Vavřince, neboli meteorický roj Perseidů. Zatmění slunce začne ve střední Evropě okolo 19. hodiny a 19. minuty. Maximum úkazu proběhne na území Česka i Slovenska kolem 20.11. Libanonský parlament dnes zrušil trest smrti. Země se tak stala v arabském světě první, kde byl hrdelní trest oficiálně zrušen. Nahrazen má být nucenou tvrdou prací. Podmínky tohoto nového trestu zatím nejsou jasně stanoveny. A teď zpátky domů.
4: Do konce prázdnin zbývají zhruba 3 týdny a města pomalu dokončují opravy na základních školách. Týká se to i Liberce, kde jich je celkem 25. Někde se mohou žáci těšit třeba na nová okna, jinde budou i zcela nové třídy. Podle informací z magistrátu se opravy a modernizace týkají celkem 15 škol. Pro KIS, Lucie.

0: s písničkou I Don't Know na rádiu Kiss v jukeboxu večerním, který jsme odstartovali. No a do 10. hodiny večerní to bude jenom a jenom na vás. A bylo by dobré samozřejmě, když už byste si tak jako dopředu přemýšleli, cože si to necháte zahrát. Když navážu na název právě písničky I Don't Know, tak není úplně dobré říct, já nevím. Ale věřím, že máte v hlavě nějaké ty tipy, nějaké ty vaše oblíbené songy, tak to do mě hrňte, buď přes náš studiový telefon a nebo přes aplikaci Kissu, kam posíláte hlasovky. No a Honza vybírá dneska večer jako úplně první.
1: Ahoj, tady Honza. Rád bych nechal zahrát Jolie Carlson, Lolita Jolie. Bylo by to pro vás do studia, protože vás poslouchám už od 4 hodin od rána. Díky vašim songům, opravdu úžasným peckám. Jsem pořád plný energie a pořád v autě vypadá, jako kdyby tady byla nějaká letní party. Takže díky a ahoj.
0: No Honzo, tak to dáme od 4 od rána, takže ty už nás posloucháš 14 hodin a 11 minut. Moc hezký. Tak Jolie Carlson právě teď, jakožto první jukeboxový song dnešního večera.

0: náš studiový telefon s číslem 210-323-323 aktuálně obsazen a obsazen je Martinem. Já tě zdravím, hezký večer ti přeju.
1: Já tě taky zdravím.
0: A Martinem cestovatelem, jak tak slyším, někam cestuješ, že?
1: Ano, ano, kamion, kamion.
0: Kamion, tak jak dlouho ještě budeš dneska jezdit?
1: No, cesta dobrá, až na ten dnešní defekt, no, bohužel.
0: Měl jsi defekt, jo?
1: Jo.
0: Ale vyměnil jsi to, ne?
1: Já ne, no, my máme zaplacený servis, no, takhle, já na to nešahám.
0: Jo, takhle, jsi říkal, nebudu si špinit ruce, ne, ještě o takovýhle kola velkýho. No. Co?
1: No, byl jsem u jedné firmy, kde si to měnili teda řidiči sami, ale můžu říct, že když je člověk zdatný, tak ta hodina opravdu poctivě, že se člověk nezastaví, ale hlavně tak když vyleze spod toho návěsu, kde dá tu rozflákanou pneumatiku, tak je jako to prase.
0: Věřím. Tak je dobrý, že už všechno v pořádku, teď už bude muzika. Ty jsi vybral song Banana Coco a já se ti přiznám, Martine, já jsem ho hrozně dlouho neslyšel a já to mám takhle jako, mám to rád, když někdo vybere něco, co zas nehraje jako každý den. Takže pochvala, co to, že jsi na to vzpomněl, na tenhle song od Lizzy Dacus?
1: Já ani nevím, já jsem to asi někde snad slyšel, nebo jak se dívám na YouTube na ty písničky, tak to nám prostě vyběhlo. A tak jsem si to pustil a říkám si, že to je tak pěkný videoklip a ta zpěvačka je tak pěkná, říkám, krutně pěkně, co bych chtěl slyšet v rádiu.
0: No tak uslyšíš, chceš to ještě někomu poslat?
1: No tak určitě všem, kdo zvládají tady ty šílené vedra, protože to je už nekonečné a pro všechny, kdo mají dobrou náladu, kdy mají dál, ať se jim daří v životě, no.
0: Tak jo, tak pouštím muziku a co nejmín defektů, Martine, jo? V dalších dnech ti přeju. Čau.
1: Čau.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss. Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: drops out. Hezký večer všem s Kissem a taky s Jukeboxem. Je-li bo nějaká muzika na přání, jste tu správně, stačí k tomu poměrně jednoduchá věc, poslat hlasovku přes naší aplikaci.
1: Ahoj Lito, prosím tě, zahraj tam nějakou vypalovačku vodskou, jdu pořádnou, ať se rozproudí krev i v těchto těch vedrech na cestu domů. Děkujeme.
0: Tak já jsem vybral Endless Summer, když máme to léto, parné léto, něco letního chtěla Péťa taky, tak se to takzvaně sveze.
2: Ahoj, tady Péťa, chtěla bych nechat zahrát pro mýho manžela Luboše a mý dvě dcery Nelinku a Nikolku a pro všechny mý blízký na naší pergole v Kravařích. Byla by to nějaká pěkná letní pecka. Moc děkuji. Já bohužel tenhle týden trávím na odpolední práci, takže s nimi nemůžu být. Taky chci aspoň tímto pozdravit. Papa.
0: Tak jo, pozdrav vyřízen. A kam ještě zahrajem, Zuzi?
3: Chtěla bych nechat zahrát jakoukoliv pecku pro všechny Zuzky, který mají dneska svátek. Tudíž i pro mě, pro moji dcerku a pro všechny ty, co znám. A i ty, co znají mě. Prostě pro všechny. A trošku mě mrzí, že mi nepopřáli kolegové v práci. Tak jestli to slyšej, máte to u mě. Díky moc, čau.
0: Tak snad to slyšeli, Zuzko, a chytnou se takzvaně za nos. A zítra bude nějaký dáreček. Ještě taky pro skoro muže Kamila. Miluju tě do vesmíru, ještě dál tvůj Beptík. Tak teď Skutr, a co dáme za chvilku? No, další muziku. Jaká bude? Nechám se překvapit.
4: Party people! The sky has changed! Can you smell the sun? It's time for the most exciting

0: Za námi Backstreeti, neboli Backstreet Boys, a vy posloucháte Jukebox na Kissu a já tady mám další vzkaz a to znamená, že když bude další vzkaz, bude i další song.
1: Čau, zahraj prosím ti Jeruzaléma a takže to bude zmiňováním pro ty dvě slépky na kuchyni v restauraci Fontána, díky.
0: Tak to budou slépky určitě rády, za to, co slyšel. A tak třeba ten song...

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Blížíme se k 7. večerní, jdeme na silnice na D1. Kdo máte namířeno ve směru Brno, počítejte se zdržením s přerušovanými kolonami mezi 182. až 189. kilometrem. Menší zdržení i v opačném směru mezi 190. až 187. Kde jsou taky menší zdržení je Pražský okruh ve směru letiště, a to konkrétně mezi 15. až 19. kilometrem, pak taky na Pražském okruhu menší zdržení mezi Běchovicemi a Satalicemi. No a co se týká bouraček, tak pozor, například v Praze v ulici Poděbradská a bouračka taky třeba i v Bruntálu, a to v Jesenické ulici. Šťastnou cestu všem.

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosazdovými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Jsme na startu další juboxové hodiny na KISu, teď je 7 večer, s vámi Vojta Sklenář a tu 19. hodinu startujeme se Squeezers.
4: To nejlepší od 90. let i v juboxech Rádia KIS.
5: Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss a i po 19. hodině budete vybírat muziku, protože Jukebox odstartoval svoji další 60-minutovku, jedna hodina za náma a 3 hodiny necelé muziky podle vás, tak ty nás ještě čekají takhle při úterku s datem 11. srpna.
1: Našel by si tam prosím něco od S Club 7 pro všechny, co si tuhle legendu pamatujou. Děkuji.
0: Kubo, našel bych něco od S Club 7 a ještě tak jako přemýšlím, jakou bych tam vybral právě od S Club 7, protože těch pecek měli poměrně dost. Tak co, dáme si Reach, dáme si Bring It All Back, nebo si dáme Don't Stop Moving. No a teď, jak se říká, baborať, že jo? Ale baba žádná neporadí. Tak já vyberu Bring It All Back. S Club 7 na Radio Kiss. Další jukeboxová muzika. No a za chvilku další z vás vybere.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Pokračuje muzika, kterou máte vy takzvaně pod palcem, ale hlavně taky pod svými telefony. Buď stačí mít trošku štěstí a dovolat se do našeho studia na 210-323-323, a nebo pokud máte v mobilu naší aplikaci ve vašem mobilu a pošlete mi hlasovku, tak vám taky něco pustím. Tahle od Davida.
2: Hradec, kdo by zahrál nějaký drum and bass, jako je třeba Tarantula, na cestu domů, takhle hezky na večer, ať to utíká za tím volantem. Dík moc.
1: Tak Tarantula bude a bude ještě taky někam.
3: Prosím tě, zahraješ nám jakoukoliv skladbu, bylo by to pro všechny kysáky, hlavně nám na dovolenou, na cestu. A
4: ať si užívají léto stejně jako my.
3: Ať si všichni užijou léto a všechny zdravíme. Hlavně tebe a Jindra, Eva, děkujeme moc.
1: Tak já taky moc zdravím, Jindro, tebe i Evičku, hezkou Dovču a Tarantulu pouš.

Ladíte Kiss, za chvilku půl osmá, krásný večer při úterku vám všem přeju. No a zítra máme středu, týden se nám bude takzvaně lámat a nezapomeňte, že zase ráno budeme rozdávat peníze.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000
0: a jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: Aha. Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jubox. Rádia Kiss.
1: Náš studiový telefon má velice jednoduché číslo na zapamatování 210 323 323 a tak se pojďme mrknout, kdo se dovolal teď. Halo, halo.
2: Zdravím, tady Lukáš.
1: Čau, Lukáši.
2: Tak bych chtěl něco zahrát, něco podobného, něco třeba od Eminema nebo něco takového, půjde to?
1: Něco od Eminema mám vybrat, jo?
2: No,
1: necháš to na mě, úplně čistě, jenom na mě?
2: Úplně volný výběr.
1: Dobře. Tak já ti tam nějakýho pošlu a kam ho zahrajeme?
2: No, tak pro všechny bolťáky a taxikáře, aby se jim dařilo a zákazníci neutíkali a tak dále.
1: A daří se tobě?
2: Ale jo, je to, včera mi jeden týpek strhnul, tak právě proto.
1: A neběžel jsi za ním, jo?
2: Ne, to nepoběžím tam právě.
1: Nestálo to za to.
2: No, tak jako kvůli pár stovkám se tam nejde. Jako
1: jasný,
2: ne,
1: to, chápu.
2: Nahlasím na bolta, že utekl bez placení a tím to chtěl vykončit.
1: Tak ať už dneska, ani zítra, ani v dalších dnech takovýhle zákazníky nemáš, pouštím ti muziku a měj se hezky. Čau.
2: Ok, díky, čau. Look, if you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, in one moment, would you capture it?

0: giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Posloucháte Jukebox na Radio Kiss. 10 minut nám zbývá do 20. hodiny a potom budeme takzvaně v polovině dnešního večerního Jukeboxu. Tak než odstartuje druhá půlka, musí skončit ta první a my si dáme další song a hned tři hlasovky se mi k jednomu songu sešly.
2: Čau, tady Aleš, prosím tě. Moje dcera se dovolala a ztratila signál a prosím tě, chtěla by zahrát písničku Na mě nečekej, děkuju moc, ahoj.
1: Taky zahrajeme a snad příště to bude bez ztráty signálu. Kam ještě bude Verona?
3: Zdravíme z dovolené ze Zábludova. Prosíme o zahrání písničky od Verony Na mě nečekej. Mějte se všichni fajn, zdraví Jirka.
4: Kubík
5: a Laurinka.
3: Díky.
1: A Jarin ještě by chtěl tuhle píseň.
6: Mohl bych od Verony Na mě nečekej. Bylo by to pro Martinku, Marušku a pro všechny, co teďka poslouchají Radio Kiss. Děkuji.
1: Tak Verona je ready a já ji pošlu ale ještě někam.
7: Ahoj, ráda bych prosím nechala zahrát písničku pro našeho hosta, který má dneska 50 let. A pro všechny naše hosty, ale hlavně pro našeho oslavence, aby měl radost a užil si i dnešní večer ještě, dokud může. 50 má člověk jenom jednou za život. Děkuju.
1: Přesně tak. Tak všechno nej, k 50. Ten asi přijde až ráno.

0: Osmá večerní je tady právě teď, takže začínáme dalších 60 minut Juboxu a kdo nám odstartuje další hodinu, Coolio to bude.
1: To nejlepší od 90. let i v Juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Kiss vám hraje na přání, protože je večer a večer vždycky právě plníme vaše hudební přání. A nejenom večer, ale i v noci, ale do noci ještě čas, že jo, když teď je 20.08, takže stále hezký večer při úterku, přeju vám všem. No a jestli je libo něco zahrát, tak stačí se dovolat do našeho studia, anebo mít aplikaci Kissu v mobilu a poslat mi hlasovku.
1: Ahoj, tady Monča, chtěla bych nechat zahrát písničku od Michael Jacksona Beat It. Pro mě a pro moji kolegyni Stáňu, od nám ta odpolední rychle uteče a pro všechny posluchače dík.
0: Tak Michael připraven, kam pak ještě bude?
2: Nazdar Vojto, tak prosím tě, včera zpráva asi nedorazila kvůli signálu, já jsem kvůli tomu vylez na střechu ke komínu, terasu už máme hotovou, takže zdravíme celá rodinka z chalupy, protože terasa je postavená a už si tady dáváme pivíčko, tak nám zahraj prosím tě, co si zvolíš a zdravíme všechny kysáky, nazdar, doktor Holy zdraví.
0: Nazdar doktore, no tak už po práci, jak se říká, že po práci legraci, tak muzika i pro vás, Michael Jackson a song Beat It, další juboxová pecka.
3: Radio Kiss.

0: úplně další jukeboxovou muziku a jdu se podívat na náš studiový telefon s číslem 210-323-323. Radio Kiss.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
1: Tady Martin Los.
0: Martine, co bys rád?
1: Já bych chtěl, jestli bys chtěl zahrát od Abraxas Ty obyčejný svět.
0: Zahrajeme. A kam to pošlem?
1: Do Kralup manželce.
0: K hezkýmu večeru, jo?
1: Ano.
0: A jak vypadá váš večer, kromě toho, že máte puštěný Kiss?
1: No, sedíme tady, grillujeme, popijeme něco.
0: Takže super úterý, takhle.
1: Jo, krásný. No, tak, jo. No, tak musíme za chvilku končit, půjdeme pak do práce. No.
0: Jasný, jasný. Tak teď teda Abraxas a užívejte a zase někdy. Ahoj.
1: Já to, mějte se. Ahoj.

0: srpnový večere, tady trávíte ho s Kisem, díky moc za to, škola se pomalu blíží, můžeme klidně už říct, že jo, necelý měsíc je to tady, tak jestli máte doma, dítko, školou povinné, tak rozhodně tenhle týden pozorně poslouchejte, protože můžete díky nám ulevit vašemu rodinnému rozpočtu.
1: Hurá do školy!
2: Radio Kiss vás připraví na nový školní rok. Tento týden rozdáváme dárky od Centropenu. Počkejte si na naši výzvu, dovolejte se do KISu a pokud na soutěžní otázku odpovíte správně, výhra je vaše.
1: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s KISem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.
2: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jubox Rádia Kiss.
1: A jaká další píseň bude?
2: Ahoj tě kysáci, tu je Radka. Pracujeme s mamou na záhradě a k tomu bychom si chceli dať zahrať pesničku od Shakiry. Ďakujeme.
1: Tak ahoj. Dáme Shakiru a ať to práce na zahradě jde, jak se říká, od ruky. Co si dáme od Shakiry? Tak pojďme si dát daj, není to tak dlouho, co skončilo mistrovství světa ve fotbale a ještě někam zahraju.
3: Čau kysáci, tady Dianka a ahoj dvojito a zahraješ mi prosím nějakou hezkou písničku a pozdravuj taky moji mámu Patricie.
4: Ahoj, já bych chtěl taky nějakou hezkou písničku a čau, tady Štěpán.
5: Děkujeme.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
1: Tak ahoj. Čau. No a pozdravuju teda mámu Patricii, jo? Měl jsem jí pozdravovat, tak pozdravuju.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Večer na Kissu jede dál a dál taky jede muzika podle vás, tak pokud byste nějakou chtěli i po deváté večerní, která se pomalu blíží, hrát na přání budem, tak aplikace Kissu, podle mě ten nejjednodušší způsob, stačí poslat hlasovku a nebo vytočte 210-323-323. Tohle číslo taky vytočil Honza a dovolal se, tak ti přeju hezký večer.
2: Hezký večer.
1: A Honza mi prozradil, že aktuálně jede z hokeje, že se byl podívat na přípravný hokejový zápas, konkrétně v Litoměřicích, a Litoměřice hostili Spartu a ty jsi říkal, že jsi Spartan, takže máš asi radost po dnešku, protože Sparta vyhrála.
2: Mám rozhodně radost, Sparta vyhrála první zápas v sezóně, takže spokojenost veliká.
1: A už ses nemohl dočkat, že jsi řekl, musím na první přípravný, jo?
2: Takhle, no rozhodně, takhle, ten, takhle ta pauza v létě je veliká a člověk si říká, ať už je podzim skoro.
1: A asi ses i schladil, typu, že v Litoměřicích jako nebude moc jako teplo na zimáku, co?
2: No, byla tam docela zima, ale tak tomu nějaký pivečko, takže chlazení bylo.
1: Chlazení bylo, tak to je důležitý. Tak na cestu muzika, no a asi seš hodně nadšen tím zápasem, protože jsi vybral song Tarzan Boy, což je muzika, která hraje vždycky, když dá Sparta gol, ale jenom když hraje doma, že jo? Tam to asi nepouštěli v Liťáku.
2: Tam to bohužel nepouštěli, no. Nejsou tam ještě dobře naučený.
1: Nejsou ještě dobře naučený. No tak jo, tak Baltimora připraven. Honzo, někomu konkrétně, nebo jenom tobě na cestu, nebo jedeš s někým?
2: Jedu tady s manželkou Verunkou, tak hlavně pro ní a pro všechny Spartany a pro všechny, kdo mají rádi hokej, dobrý.
1: Tak je to tu a měj se krásně, ahoj.
2: Díky, ahoj.

0: 21 hodin, to je aktuální čas, já jsem Vojta Sklenář, no a ještě hodinou budu pouštět songy na vaše přání. Pokračuje Jukebox a teď 24/7.
1: To nejlepší od 90. let. I v Jukeboxech Rádia Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Poslední Jukeboxová hodina dnešního večera nám odstartovala. 210 323 323 je telefon sem k nám a telefon, který vytočila Andrea a dovolala se, tak já tě vítám v našem vysílání a hezký večer ti přeju.
2: Krásný večer přeju.
1: A já když před chvilkou jsem se ptal, co si dáme, tak nechceš mi to ještě říct znova tak, jak jsi to říkala? Mě to hrozně pobavilo totiž.
2: Já bych chtěla zahrát písničku Jahul.
1: Jahul! A slyšel jsem manžela, jak tě hned opravil. Dahul, prosím tebe, dahul, to je. Je to roztomilý, je to roztomilý. Já myslím, že ode dneška budu dahul říkat Jahul. Takže dahul pustím, takže tobě, manželovi a ještě někomu to chceš.
2: Asi pro všechny, který tímto potěší.
3: Pro všechny kysáky.
1: A kam jedete teďkon večer?
2: Jedeme domů konečně.
1: Už domů.
2: Ano,
1: tak
2: domů.
1: Tak jo, tak užívejte cestu a jahul, jo? Ahoj!
2: Díky, ano, ahoj!
3: Radio Kiss.

0: Radio Kiss vám hraje na přání, tak hezký večer všem přeju. A jaká další muzika bude teď, Milan řekne.
1: Zdravím, prosím o zahrání Mrazíka remix na Jižní Moravu, kde nám dneska končí poslední den dovolené a návrat do reality. Vedra jsme si tady užili až, tak prosím něco na schlazení. Zdravím, Milan.
0: No tak jo, tak dáme Mrazíka na schlazení. Třeba schladí takhle, co se týká těch veder. A další zas nás čekají o víkendu, jak slibují meteorologové. Kam bude ještě Mrazík?
2: Čau Vojto, čau kysáci, tady Petr. Poprosím nějakou pořádnou hitovku pro všechny, co mají tenhle týden noční. Já akorát jdu na noční, mám trošku delší směnu. Konkrétně to noční, denní. Tak ať nějaká šťáva. Díky moc, čau.
0: Tak jo, tak Petře, i pro tebe Mrazíka ještě taky mám zahrát pro skvělou holku pod přezdívkou Marshmallownek a posílají hasiči z Pardubického kraje. A myslím si, že i spousta hasičů se taky těší, až už bude Mrazík. Aktivá!

zahraničí.

Tak hele, zní léto. Hrajeme největší letní hity. Be happy.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss? Ranní Kiss. Od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: Ladíte Kiss a taky Jukebox a já jdu splnit další přání hudební někomu na telefonu. Radio Kiss.
1: Ahoj.
0: Ahoj, kdo tam?
1: Tady je Luboš Zvážan.
0: Luboši, ahoj.
1: Já jsem se dovolal po druhé v životě do Radia Kiss.
0: Po druhé v životě, no vydá. Takhle počítám.
1: Prosím tě. Potřeboval bych splnit přání.
0: No, já se budu snažit. Co bys rád?
1: Zahrát písničku. V první řadě pro celý tým Radia Kiss. Sedíte tam v noci ve dne a staráte se o nás. Já mám Radio Kiss v garáži, v šopě, v autě a pro vás chci zahrát, pro celý tým. Mám vás moc rád a pak bych chtěl zahrát pro fotbalisty z Vážan, aby se jim v pátek povedl zápas s Tupesama. A prosil bych, jestli je to možné, tak zahrajeme si Sikač.
0: Tak zahrajeme si Sikač. Tak já moc děkuju za ta tvoje slova chvály. Díky moc, vážíme si toho, že nás ladíš všude. No a když se zdovolal po druhé v životě, tak se budu těšit třeba, jak se říká, do třetice všeho dobrého, zas někdy, jo?
1: To může být i do čtveřice, dneska jsem splnil misi.
0: Tak jo, je to tu, Luboši, měj se, ahoj.
1: Měj se hezky, ahoj.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Úterní večer na Kissu jede dál a pokračovat bude samozřejmě i nadále další muzikou, ale teď už poslední jukeboxovou muzikou. A tu poslední jukeboxovou vybírá Honza.
2: Ahoj Vojto, zdravím všechny kysáky, chtěl bych tě poprosit o zahrání písničky od Gigi Agostiniho Melody X. Bude to pro všechny, co poslouchají Rádio Kiss, pro tebe do rádia a pro všechny, co dělají noční, jako my. Zdravíme, mějte se hezky, čau Honzo.
1: No tak hezkou noc Honzo, ať to utíká samozřejmě a ať je pohoda, jo, ať je pohoda. A pokud taky na noc razíte nebo už noční máte, tak taky popřeju, ať utíká. No a noční jukebox, tak ten bude od půlnoci, pokud byste chtěli zase nějakou muziku. Protože dneska večer už s muzikou podle vás je šlus, takzvaně, ale muzika dál u nás na Kissu a po 22. hodině ještě k muzice přihodíme to nejlepší z dneška, tak dál laďte Kiss a trafte s námi ten úterní večer.

0: tragédie.
1: To jsem trošku nečekal.
0: Furt je to takový sluníčkový. Dobré ráno, pojďme.
2: Pojďme se potrápit hned
1: od šesti. Ale dobře, tak jdeme na to. Na Šumavě se strhla neobvyklá bitka. Dva cyklisté upozorňovali několik sběračů borůvek, že jsou v klidovém území a že tam nemají co dělat. Do sporu se ale zapletlo až 8 lidí a ve finále vzduchem létaly facky a kyblíky.
3: Děláš machra? Co děláš machra? Kde jsi? Kdo jsi? Ty myslíš, že já jsem nějaký hňup, ty hňupe?
0: Takže to klidový území nedodržel ve finále ani jeden.
4: Takže nebyly fialoví jenom moncle, ale všechno.
1: Tak to jsi řekl dobře.
0: Jenom borůvky.
1: Jenomže víte, co je nejhorší? Nakonec se ukázalo, že jsou sběrači na správném místě, kde se na borůvky chodit může.
0: Ajajajajaj.
4: Chudáci cyklisti.
1: To by mě zajímalo, jestli to potom ty týpci, kteří to dobře mohli myslet správně, jako sem nechoďte, je to Šumava, národní park, jo, borůvky, víme, ale to se sbírá jinde. Jestli to potom uznali, že se spletli.
0: Je otázkou, jak ty sběrači těch borůvek zareagovali. Protože kdyby za nima ty cyklisti přišli a řekli, dobrý den, víte, že tady nemáte sbírat, je to klidové území. A když by oni řekli, ne, my jsme si to hledali a tady můžeme. Tak to je něco jiného. Ale kdyby řekli, starej se o sebe, ty balíku.
1: A to je dost možný, jo.
4: A kdo vyhrál?
1: To nevím.
5: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Možná jste o tom četli, možná ne. Zuckerbergova superjachta neposkytla na Aljašce pomoc uvázlému plavidlu, jo? Opravdu mega jachta, i teda viděl první v životě, když jsem si o tom něco málo čet. Klobouk dolů, ježiš, to by byl život na takový jachtě.
2: No
1: to
2: jo.
1: By byla kiss party, kysáci.
3: Nádhera.
2: Pokud člověk netrpí mořskou nemocí.
1: Ano. Teď je otázkou, k čemu tam opravdu došlo, nedošlo, proč se to stalo, že nechtěli pomoct, z jakých důvodů a tak dále. Ale shodou okolností, kysáci, my teď na Aljašce máme naše přátele. Je tam prý dohromady 14 Čechů, kteří nás teď poslouchají a mají tam 8 hodin večer. A pokud by oni měli být buď na té superjachtě, nebo na tom uvázlém plavidlu, 100% jsou na tom plavidlu, protože podle toho, jak mluvili, my je před chvilkou slyšeli, tak ty jsou na nějaký kocápce teď normálně.
3: Nazdar kluci, my tady máme 8 večer.
2: Trošku se to tady houpe.
1: Zuckerberg, Zuckerberg, přijď, přijď s jachtou, mayday, mayday.
2: Tak jakkoliv tam teď musí mít tak stupňů.
1: Hele, tě, posílal nám Míra a Vláďu a všechny zdravíme fotky, viděl jsi je?
3: Ano, spousta sněhu, spousta sněhu.
1: Já, ty jo, my tady 30 stupňů celze.
2: Já jsem se koukala na rekordní teploty, které kdy byly naměřený na Aljašce.
1: Ano.

0: A co si budem povídat? A je to dobře, s ním sranda. Takovej namražený Jäger tam, viď? To je raz, dva,
1: to je hned.
0: Tam strčíš flašku do sněhu a je to. Takže kamarádi, těšíme se na vás. Přijedou totiž samozřejmě do Lokte na Nighties Party, která bude už na konci tohoto srpna. Na Kisu budeme ve velkém rozdávat i vstupenky, ale hlavně, co je důležité říci, vstupenky teď v prodeji jsou, věřím tomu, že budou i na místě. Radši si je zajistěte, protože věříme, že počasí opět vyjde a budou vás tam tisíce. Jako vždycky. No a Patriku, ano. Našel si pro kamarády na Aljašku, teď to laděj.
2: Takhle.
0: Nějakou písničku.
2: Našel, jmenuje se to Aljaška, byla to velmi rychlá akce, rychle jsem to sehnal, rychle jsem to poslal do počítače, absolutně nevím, co to je, ale

0: To je to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní
1: Kiss. No dobře, Petrovi jsem hodil jedničku v soutěži 7-7, ale všem Zuzanám posílám jeden velký mua, kiss, protože mají svátek.
2: Ty jo, Zuzana. Já znám asi osobně jenom jednu Zuzku. Kolik je takových Zuzan v České republice?
1: Zuzan je v České republice přes 61 tisíc. Moje sestřenice je Zuzka, tak Zuzi, vše nej.
3: Moje maminka je Zuzka. Všechno nejlepší, mami. Tak něco jsem vám poslal do e-mailu, jo? Protože Patrik nám poslal píseň. Učky, no a teď, abych já to našel.
1: Tady, mám to.
3: Je, tak to jsem
2: já
3: dobrý.
2: Já to mám taky.
3: Hele, pošlete mi to zpátky.
2: To najdeš v odeslaný.
3: Děkuju, no to mi nedošlo, že jo?
1: To tam.
3: Mám to tam?
1: No.
3: To bude rychlejší. Tak, a pozor. Jedeme všichni. Celý národ zpívá všem Zuzkám. Pokud jednu Zuzku máte nebo dvě, tři vedle sebe, budete zpívat i ještě víc nahlas. No, já znám až refrén.
2: Já taky.
3: Tak počkám. Alabama, jo.

0: Zanky, všechno nejlepší od Kisu.
1: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10. Check it out, check it out.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Zažili jsme tady už úplně všechno, ale tohle ne. Navíc, aby se dopředu sami naprášili. Někdo jede do Chomutova. V Chomutově, velký zátah. Tady je důkaz, tohle je aktuální hlasovka.
2: Ahoj, my vás zdravíme z D0 a jedeme směr Chomutov zkontrolovat pracovníky.
3: Ahoj.
2: Ahoj, krásný den.
1: Takže zkontrolovat pracovníky do Chomutova, jo?
4: Odkud můžou být třeba z Čojky?
5: Nějaká silniční kontrola?
4: Finančák.
6: Hygiena.
4: Sociálka taky?
5: Nebo bezpečnost práce?
4: Živnosťák.
5: Celníci.
4: No, to je jedno lepší jak druhý.
7: Nebo FBI.
8: FBI, open up!
5: A ne, třeba to jsou prostě normální policistky.
4: Normální, ono, víš co, holky zní jako, že jsou, víš?
5: Jak zní?
4: Jako v klidu takový.
5: Jo.
4: No ty byly takový usměvavý v té hlasovce,
5: no,
4: že jo?
5: Pravda, ale ono, bacha na ně, ono, policistky bejvávají pěkně ostry.
9: Zpátky, buraně! Jsem policistka!

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Na Kissu jsme načali další hodinu, tentokrát už poslední dnešního dne, a tak když s námi vydržíte, tak uslyšíte to nejlepší z dnešního odpoledního jumpu, čili Radka a Magdu a taky Michala Kavalčíka. No ale taky uslyšíte to nejlepší od 90. let, tak koukám, co pro vás máme v playlistu do půlnoci. Scooter, Taylor Swift, Wakefield, Red 5, Unique 2 a spousta dalších a dalších. Tak díky moc, že posloucháte.
0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
2: Když si vzpomenete na svůj svatební den, noc, večer nebo možná ráno, co byste změnili? Byl tam nějaký okamžik, který ve vás zanechal kaňku? Co se nepovedlo?
3: Ale já bych na svojí svatbě změnila teda jen jednu jedinou věc, a to bylo počasí, protože bylo tak strašný vedro, ale to bylo tak hrozný, že nikdo z nás, včetně mě a manžela, jsme nedokázali vydržet v těch oblecích ani do krájení dortu.
4: No, my jsme dostali od švagra jako svatební dar fotografa na svatbu. Zaplatil nám ho, kluk s náma chodil celý den od rána do večera, fotil, natáčel videa, a druhý den jsem po něm chtěl nějaký fotky. Fotograf nereagoval. Nakonec jsem se dozvěděl, že fotografové se všechno smazalo a scháněl fotky po svatebčanech.
5: Tak já osobně bych teda vyměnila ženicha, protože to se jako vůbec, ano, vůbec nepovedlo. Jsem měla nasazený ty růžový brýna, no.
2: Tak pojďme na vítěze, já bych to dal tomuto pánovi.
6: Nevěstu bych nechal, hosty bych nechal, program bych nechal, akorát bych změnil to konečné číslo na faktuře.
2: Přesně tak, prosím, aspoň o jednu nulu méně.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den
7: od 10 do 2
0: na Rádiu Kiss.

0: To nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Přesuneme se kysáty teďka do Ameriky, protože tam se udál jeden opravdu kuriózní případ. Představte si, že vyhrajete jackpot, loterii Powerball jackpot a ta hodnota těch peněz je 167 milionů dolarů. To už je slušný, co?
2: To už je hodně slušný. To jsou miliardy korun.
1: To je neskutečný, to je neuvěřitelné.
2: Jsou obrovský peníze.
1: Samozřejmě teď nevím, jak to funguje, jestli to tam musíš nebo odevzdávat nějak částečně, nějakou půlku nebo něco, to je jedno. Prostě strašný peníze.
2: Se dvě a půl miliardy nazdar.
1: Vám to ale nestačí. A tak jdete?
2: Máte málo.
1: A tak jdete a vykradete souseda a odnesete si 12 000 dolarů navíc.
2: Co s ním? Sama málo. Ne, že dám sousedovi prachy, já mu je seberu ještě.
1: Já mu je seberu prostě. On chtěl
2: jako
1: půjčit.
2: Tohle, jako on už ty prachy měl a pak už ho vykrát.
1: Jo, on vlastně v následujících několika letech on potom páchal nějakou trestnou činnost. Já mám pocit, že má asi nějakou kleptomanii nebo prostě trpí nějakou nemocí.
2: Může to být nějaká kvádle uchylka.
1: Protože už je to jeho třetí škralou od té doby, co vyhrál.
2: No jo, ale tam někde v těch státech, že jo, taky třikrát a dost.
1: No, je to právě dost.
2: Takže možná bude nejbohatší vězeň v Americe.
1: No, je to tak. To je teda opravdu, to mi hlava nebere, čověče.
2: No, nechal otevřený okno a příležitost dělá zloděje.
1: Víš, se ani dělá ještě tak jako trošičku. Si tam ještě ňu.
2: Jo, a chybí mi možná počítal doma, ne? A říká, Ježíš Maria, mě chybí do 168 milionů 12 tisíc dolarů.
1: Tak
2: já půjdu k sousedovi.
1: To je hrozný.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Když se tak něco úplně nepodaří, tak to jsou třeba momenty, které občas zažívají i velké firmy, které se třeba rozhodnou prostě, že přijdou s nějakou inovací, s nějakou novinkou, pojďme to zkusit jinak. A svět si potom ťuká na čelo, říká si, no ty se museli asi úplně zbláznit.
2: No tak myslím, že bude jako, kdyby jsme pátrali opravdu hodně firm, ale ty máš nějaký výčet.
1: Já tady mám výčet, který mě teda pobavil upřímně ze všeho nejvíc. Máme tady top trojku. Takže firma Colgate, která vyrábí zubní pasty.
2: Ano.
1: Jo, tak ta se rozhodla, že bude dělat mražené lazaně. Ty přijdeš, že
2: to... No ne, protože no. Tím mrazenýma lazaněma někomu vymlátí zuby. No, ale to už asi, pak jo. Není asi ta pasta k ničemu, to je blbost.
1: Ne, špinavý zuby můžeš mít od těch lazaní, že maximálně,
2: asi,
1: pak si jako
2: vyčistíš.
1: No, zajímavější by bylo, kdyby přišli třeba s příchutí mražených lazaní, to by bylo možná nějakou zajímavější. Mm-hmm. Firma Heinz, jo, kečupy a tak dále, tak přišla s pozor fialovým a zeleným kečupem.
2: Tak zase ale pro děti to může být zajímavý.
1: Pro děti to určitě může být zajímavý, já bych si to asi úplně na cokoliv bych vůbec nedávala. Nicméně
2: ani to se nečaplo.
1: Moc se to nečaplo, četla jsem nějaký diskuze, že to chutná prý úplně jako stejně, že by to snad to mělo být opravdu
2: obarvený. No já si právě myslím, že na děti by to mohlo fungovat právě, víš?
1: No možná děti, čověče. No a věc, kterou si možná budete pamatovat i vy, tak byla Crystal Pepsi. Respektive Pepsi Cola, která byla úplně průzračná, jo, to znamená, vypadalo to jako, že v té lahvi od Pepsi je jenom voda, ale chutnalo to úplně stejně jako Coca-Cola, jako Pepsi Cola, takhle.
2: Ty, tak to jsem asi ani nezahlíd někde.
1: Já, když jsem to zahlídla, tak se mi trošičku vybavovalo, nicméně je to věc, kterou zkoušeli v 90. letech a pak to párkrát ještě jako vrátili. Ale asi to není úplně...
2: Jako maximálně to chápu, jako třeba nějaká limitka marketingovej, jo, tak jo. Na chvíli, ale implementovat to do prodeje, to asi ne.
1: To asi úplně ne. Nicméně, kysáci, kdybyste chtěli tyhle ty věci někde vidět naživo, jak vypadají, můžete, protože existuje muzeum takzvaně neúspěchu a když na to tady tak koukám, mělo by to být snad v Paříži, jo? Nevím, jestli třeba nějaká výstava dorazí i k nám,
2: tak
1: bylo by to fajn.
2: Hele, takže Paříž, to je klasika Montmartre, Eiffelovka, Louvre a tady to muzeum.
1: A tady to muzeum.
2: A máte krásný prodloužený víkend.
1: Krásný. Tak jo?
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: z našeho vysílání. Odpolední Jump.
1: Přátelé, pokud máte pěknou, takovou barevnou představivost, tenhle vstup vám udělá velkou radost, protože tohle, jestli jste nevěděli, já to nevěděl.
2: Já taky ne.
1: Když mi to Magda řekla, tak já ode dneška mám obrovský respekt a budu mít už navždy k tomuhle zvířátku.
2: Víte, že lenochodi se chodí vyprazdňovat jenom jednou za týden až 10 dní?
1: Ale pozor, teď to zásadní.
2: Teď to zásadní?
1: Že když už teda na to přijde.
2: Když už na to přijde, tak vykakají třetinu svojí vlastní váhy.
1: Třetinu. Přátelé, respekt.
2: Jako ten.
1: Respekt.
2: Chudák
1: a jestli
2: zvíře.
1: To dělá tím tempem.
2: Ty bláho.
1: Co má jméno lenochod. Mhm. Jo. Lenoch kakej asi. Tak vlastně to je strašný.
2: Chudík.
1: Kámo, respekt.
2: Kámo, fakt respekt.
1: Už nikdy si nebudu stěžovat na zácpu.
0: Odpolední Jump. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Radio Kiss vás připraví na nový školní rok. Tento týden rozdáváme dárky od Centropenu. Počkejte si na naši výzvu, dovolejte se do Kissu a pokud na soutěžní otázku odpovíte správně, výhra je vaše.
1: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s Kissem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.

0: Dvě minuty po 12. hodině a to znamená, že startují noční juboxy. Od mikrofonu vás zdraví Lenka.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Dohrála nám Miley Cyrus a my startujeme noční jukeboxy až do 6 hodin do rána. Tady budu s váma, takže určitě neváhejte. Můžete si o vaši oblíbenou písničku zavolat a nebo mi poslat hlasovku přes apku Rádia Kiss. No a teď už je tady Lukáš, dnešní první volající. Ahoj Luky.
2: Ahoj, hodně jsem rád, že se slyším podlouhý dobře.
1: Tak to mám radost. Co ty, jak se máš dneska v noci?
2: No, super, pracovně, ale jinak super po písku, no.
1: Byl jsi na Kiss Party na písku?
2: Byl,
1: na hard party?
2: Samozřejmě.
1: Jo, a užij to na 100%?
2: No, určitě, už se těším na loket.
1: Tak to mám
2: Budeš
1: radost. Nebudu, já jsem byla Mikulov, byla jsem Máchovo jezero.
2: Vím, ale... já jsem tam byl u vás, když se soutěžilo, když tam běhali, jak se to natáčeli, no.
1: Tak to jo.
2: Ale jste se nepotkali letos, no.
1: To se nedá nic dělat. Tak pak to jistí O2 Arena.
2: Tak O2 Arena, no, tak určitě taky jedu na Bass Hunter Groove Coverage.
1: Co zahrajeme?
2: Dáme Groove Coverage, budou na lokti.
1: Okej, Last Unicorn, a pro koho to bude?
2: Pro všechny, co pojedou do lokte, co byli v písku, pro tebe.
1: Děkuji moc.
2: Že si to užijeme.
1: Tak jo, tak se měj krásně a tady posílám Groove Coverage, ať ti to rychle utíká v práci, měj se.
2: Děkuji.
1: Ahoj.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox
0: Rádia Kiss.
2: Pokračujeme samozřejmě v písničkách na přání. Kdo pak je další na telefonu? Halo, halo.
3: Ahoj, tady Honza.
2: Ahoj Honzo, tak mi prozraď, jak to, že nespíš tuhle hodinu, seš v práci nebo máš nějakou pohodičku doma?
3: Hele, jedu kamionem z Holandska akorát, takže poslouchám rádio v klidu.
2: A kolik tě toho ještě čeká před sebou cesty?
3: Ale ještě asi 2 hodinky, pohodička.
2: No, to už není nic hroznýho, tak doufám, že ti to rychle uteče. A co by si chtěl zahrát na cestu?
3: Chtěl bych, prosím tě, zahrát písničku Od Verony, Na mě nečekej.
2: Dobře, to jsem připravila. A pro koho to bude?
3: Bude to pro moji milovanou ženu Marcelku a pro moji milovanou dceru Klárku, který se spolu užívají holčičí večer se vzkazem, že asi za 3 hodinky budu doma.
2: Takže ať na tebe počkaj.
3: Jo, mohli by.
2: Ok, tak jo, tak já ti posílám Veronu opatrně domů a měj se krásně.
3: Díky moc, ahoj.

Lady Gaga a Abracadabra, kysáci máme půl jedné, ladíte noční juboxy až do 6 hodin do rána. Tady budu s váma, tak doufám, že si to pořádně užijeme. No a co jsem chtěla říct, trošku netradičně, z úterka na středu zaskakuju za Alexe, protože Alex si asi válí šunky někde na dovče, mám pocit. No a včera za mě byla Wendy a dneska já jdu za Alexe, takže to máme takový trošičku proházenější. Každopádně o noční juboxy vás samozřejmě neochudíme. Připomínám telefonní číslo 210 323 323. Stačí si zavolat o svůj oblíbený song a nebo třeba nějakou písničkou někomu udělat radost. No a nebo taky můžete využít aplikaci Rádia Kiss a poslat mi hlasovku. Takže dva způsoby, jak se můžeme skontaktovat. A já vám přeju krásnou noc. Rádio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jubox Rádia Kiss.
1: Jak už jsem říkala, nejen, že můžete volat do studia, ale taky můžete posílat hlasovky přes apku Rádia Kiss, takže se pojďme na nějaké vaše hlasovky podívat. Jedna tady teďka čeká od Matěje.
2: Ahoj, Vani. Prosím tě, mohla by si tam zahrát něco od Green Day pro všechny pekaře, skladníky, řidiče, prostě pro všechny, co musí být v noci v práci, i pro tebe do studia. Díky moc, čau Matěj z Českých Budějov.
1: Když se řekne Green Day, tak se mi vždycky vybaví American Idiot anebo Wake Me Up When September Ends. Za mě ta druhá písnička taková trošičku smutnější, takže pojďme si dát American Idiot a trošičku se takhle v noci nabudit.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000
0: a jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Před jednou hodinou stihneme ještě jednu písničku na přání. Na telefonu mám dalšího volajícího. Kdo pak je tam?
2: Tady Vláďa, já tě zdravím.
1: Ahoj Vláďo, co pak děláš takhle v noci?
2: Já řídím dodávku a jedu směrem do Německa.
1: A pracovně nebo ve svým volným čase?
2: Pracovně.
1: Takže tě čeká dlouhá noc dneska?
2: Dlouhá a dlouhý dopoledne zítra.
1: Tak budu držet palce, ať to všechno zvládneš. A ty jsi chtěl zahrát nějakou písničku, klasicky, viď?
2: No, chtěl jsem, ale tak jako nechám výběr na tobě.
1: Výběr necháváš na mě. Já jsem si říkala, ano, že jsem dlouho neslyšela Jennifer Lopez, Angel Mama, takže jsem to tam připravila.
2: Ano,
1: super. A komu to necháš zahrát?
2: No, tak všem kolegům, který teď jedou takhle, musí řídit a tobě do studia.
1: Mm-hmm.
2: No a všem třeba ti, co pracujou a...
1: A nemůžou spát, viď, takhle v noci.
2: A nemůžou spát, jasný.
1: Ok, tak jo, tak ti posílám Jennifer Lopez a přeju ti šťastnou cestu, měj se hezky.
2: Já ti děkuji,
1: ahoj.
2: Tobě taky děkuji. Ahoj.

0: Dvě minuty po jedné hodině a na Kisu se samozřejmě nespí, protože noční juboxy jsou v plným proudu.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: 210-323-323, to je telefonní číslo sem do studia Rádia Kiss. No a na tohle číslo se dovolala další volající. Kdo pak je tam? Halo, halo?
2: Halo, halo, Bára.
1: Ahoj, Baruš, moc tě zdravím. Ahoj. Jak to, že nespíš takhle po jedné hodině?
2: Už se k vám dovolávám asi hodinu.
1: Aha.
2: A konečně jsem se dovolala.
1: No tak to mám radost. A nějaká
2: já
1: party
2: taky.
1: nebo jsi v práci?
2: Jsme bez dětí a máme party na zahradě.
1: Ideálka takhle v létě.
2: Ano.
1: Co chcete nechat zahrát?
2: Eiffel 65.
1: Blue Double D, jsme se dohodli.
2: Mm-hmm. Ano, ano.
1: Přesně tak.
2: Přesně
1: no
2: tak.
1: A komu písničku budeš posílat?
2: Posílám to všem, co tady s náma teď jsou. Mm-hmm. A všem, co ještě nespějí.
1: No tak jo, a já vás tam všechny moc zdravím, pořádně ještě zapašte a posílám Eiffel 65. Měj se hezky, Baru.
2: Děkujem, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kids.
1: Právě nám dohrál Will Smith, Men in Black, naprostá klasika. Kysáci připomínám telefonní číslo 210-323-323, no a nebo pokud nemůžete volat, jste v práci, nechcete volat, můžete využít apku Radia Kiss a poslat mi hlasovku. Jedna hlasovka tady tak čeká od Pavla.
2: Ahoj, tady Pavel, já bych chtěl pro všechny kysáky a k tobě do studia, pro všechny, co jsou na noční a pro všechny, co kroutějí tou kulatou lopatou, pustit písničku Ego, žijeme len raz. A ať si tu noc užijem a ať to rychle utíká, ať jsme za chvíli doma. Děkuju, Pavel, ahoj.
1: Naprosto skvělý song, žijeme len raz, Ego a Robert Burian, pojďme na to.

Ladíte Radio Kiss a noční juboxy. Kysáci, zítřejší noc bude opravdu magická, protože asi to všichni dobře víte, protože jsou toho plný média, ale budeme moci v podvečer pozorovat částečný zatmění slunce. Navíc bude počasí opravdu přát, protože podmínky vypadají skvěle, na celém území Česka by mělo být jasno. No a potom následně v noci připadá takovej ten nejmaximálnější roj perzeid, tedy padajících hvězd, které můžete pozorovat klidně pouhým okem. Jinak zatmění bude podle Českého astronomické společnosti viditelný nízko nad západním až severozápadním obzorem. Začne cca ve 7:45 večer a maximální zatmění bude cca kolem 20. hodiny a 10. minuty. No, myslím si, že to bude opravdu krásná podívaná, takže pokud nevíte, co zítra podniknout, tak doporučuji vydat se na nějaké místo, kde právě to zatmění můžete perfektně pozorovat. No, myslím si, že snad i dokonce říkali, že další takovýhle zatmění budeme moct pozorovat až za 50 let, takže co si budeme povídat, kdo se toho za těch 50 let dožije. Pojďme se na to teda podívat už zítra. Teď už Korona, Armin a za chvilku další song na vaše přání.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Pokračujeme v písničkách na vaše přání na telefonu momentálně Kroly. Ahoj Kroly.
2: Dobrý večer, dobré ráno, Leni.
1: Taky ti přeju krásné ráno, večer, záleží. Co pak děláš?
2: A, jedu pro jeden nejmenovaný obchod.
1: Takže práce.
2: Tak vždycky, jak každý večer.
1: A do kolika tě dneska čeká tvoje pracovní vytížení?
2: Dlouho.
1: No tak držím palce, ať to zvládneš, a jsem ráda, že ti aspoň tu noc můžu zpříjemnit nějakou písničkou, co jsi vybral.
2: Ale to tak si dále pro DJ No Good.
1: No jasně, pojďme si to dát, ať se trošičku nabudíme. A pro koho to bude?
2: Nechal bych to zahrát jako vždycky pro kluky z Bentony Trance, Noční letku, tebe, Beďu a Vasila. A tak pro všechny, kteří nemůžou spát a musí žít, musí dělat.
1: Jasně, tak jo, pojďme na to a hlavně opatrně, pokud cestuješ. Měj se hezky.
2: Jasně, děkuji.
1: Ahoj. Čau.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss? Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Až do 6 hodin jsem tu pro vás a ještě teďka před druhou hodinou ranní stihneme jednu písničku na vaše přání. Hlasovka od Lenky.
2: Ahoj, tady Lenka, zdravím Rádio Kiss a všechny posluchače. Právě jedu s mým synem Ondrou na letiště a chystáme se do Egypta. Všem přeju krásný zbytek prázdnin, hodně zdravíčka, ať to přežijeme ve zdraví a mějte se krásně a poprosím o zahrání Benassi Bros Single Day. Ahoj!
1: Pojďme na to, Every Single Day právě teď.

0: Dvě hodiny a dvě minuty na Kisu se samozřejmě nespí, před námi Farao anebo Vohnouti.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy. Wonderland. Far beyond reality, but so close to your heart.